dárek, Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobbyredaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu pozdějc.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeny mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak jí likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahrádce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud to tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom nebratým na zimu, zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali. Přesně tak. No.
3: No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji, to znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v tom oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádně, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovský. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené, někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
5: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
6: Bylo ve hře víc zámků?
4: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
5: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
5: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
5: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
5: Nic, protože každý musí mít koupit zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
5: V 80%.
4: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
5: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
5: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
5: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
5: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
5: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no, blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
5: Takového, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
5: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
5: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
5: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
4: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
5: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak u většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
3: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
4: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
3: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
4: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
3: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
4: Přesně tak.
2: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
4: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
3: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
4: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
3: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
4: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
3: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
4: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
3: Je takový jejich katastr v obraze.
4: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
3: To je bývalé... Já jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
4: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
3: To patřilo Kolovratům.
4: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
3: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
4: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
4: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
3: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
4: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
5: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
3: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
4: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Dyji pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo více než 1,5 tuny ryb. Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Archeologové zkoumají pozůstatky koncentračního tábora Romů v Hodoníně u Kunštátu a bude polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Rybáři spolu s hasiči včera lovili ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Na Zámecké a Staré Dyji podle jejich odhadu uhynulo nejméně 1,5 tuny ryb. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Řeší také povodí Moravy, popisuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
2: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla proudící voda v obou těchto ramenech.
0: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíce korun. Státní dluh tvoří dluhy vlády, vzniká hlavně hromaděním schodků státního rozpočtu. Financovaný je naopak přímými půjčkami, půjčkami od Evropské investiční banky, státními dluhopisy nebo pokladními poukázkami. V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli například nábojnice nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 1945 táborem prošlo skoro 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
3: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
0: Do roku 2009 na místě fungoval rekreační areál. Památník holokaustu Romů a Sintů se tam otevřel v roce 2019. Průzkum hodonínského koncentračního tábora, tak ten nás bude zajímat v průběhu dnešního rána. Policisté našli 13-letého chlapce z Třebíčska, kterého od včerejšího rána pohřešovala rodina. Je v pořádku. Policie ho vypátrala v Moravských Budějovicích, informovala o tom na síti X.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, vítr by měl foukat mírný, západní až severozápadní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž na dvojce, tedy střední.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D2 pozor v místě nehody na 11. kilometru ve směru na Brno. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré letní ráno s Českým rozhlasem Brno v sobotu 18. července 2026. Máme 4,5 minuty po 5. hodině raní. Právě začíná naše ranní vysílání. No a za chviličku se podíváme na zajímavosti spojené právě se dnešním dnem. Otevřeme tedy kalendář a na pořadu dne bude kalendárium. Chybět samozřejmě nebude podrobná předpověď počasí ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce chviličku před 17:30. Po 17:30 se vydáme, jak už zaznělo ve zprávách, do Hodonína u Kunštátu na Blanensku, kde archeologové odkrývají pozůstatky bývalého koncentračního tábora pro Romy. Na jeho místě je dnes památník holokaustu Romů a Sintů. A co takhle ochlazení v horkých dnech na ledové ploše? V zimní stadion v Blansku nabízí veřejné bruslení i přes letní prázdniny. Podíváme se tam před 17:00. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny. Už za chviličku zahájí tu ranní porci hudby Lucie Bílá a následuje kapela Flamengo v čele s Karlem Kahovcem. Krásné sobotní ráno vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Janis Moras.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to bylo Flamengo, máme 5 hodin a 11 minut, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 18. července roku 2026, tak se pojďme teď podívat na to, co se v tento den dělo v letech minulých. 18. července 1356 papež Innocenc VI. Potvrdil bulou vydanou v Avignonu žádost markrabiete Jana Jindřicha o založení kláštera augustiniánů poustevníků v Brně. U kláštera vznikl kostel svatého Tomáše, který Jan Jindřich zamýšlel jako pohřebiště moravské větve Lucemburků. 18. července 1870 v Brně vznikl pod názvem Vesna český dívčí pěvecký spolek. V roce 1871 se s cílem šířit vzdělanost jazykem českým změnila Vesna na ženskou vzdělávací jednotu. Po nucené 40-leté přestávce v letech 1951 až 1991 Vesna existuje od února 1991 v novodobé podobě. O 15 let později, tedy 18. července 1885, byly v Brně v dnešní ulici Ponávka otevřeny lázně označované jako šarlotinky. Patřily k nejmodernějším lázním v Rakousku-Uhersku. Byly osvětleny elektrickým osvětlením, měly velký mramorový plavecký bazén a poskytovaly i parní, sprchové a vanové lázeňské služby. 18. července roku 1913 si brněnský živnostník Josef Veselý zaregistroval slovní ochranou známku na francovku Alpa. Firma se později stala největším výrobcem francovky v Evropě a koncem 30. let 20. století měla téměř 200 zaměstnanců. V roce 1938 nechal podle projektu architekta Bohuslava Fuchse postavit v Ugartově ulici později a dnešní Palackého moderní administrativní budovu. A 18. července 1924 se v Brně narodil herec Vladimír Krška. Byl téměř 40 let členem souboru Pražského divadla na Vinohradech. Spolupracoval také s filmem, rozhlasem a televizí a v roce 1995 převzal za celoživotní práci cenu Senior Prix. V televizi hrál spíše drobnější role. Připomeňme za všechny třeba otce Zlaty Adamovské v první sérii seriálu Sanitka. V seriálu 30 případů majora Zemana ho postupně využili hned 3x. Tak tolik dnešní první kalendárium, to následující nás čeká přibližně za hodinku, ale to, co nás čeká už za chvíli, je počasí. Předtím však ještě duet Jitky Zelenkové a Karla Gotta. Pěkné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno.

0: počasí.
1: 6:02, čas na první dávku počasí. V rámci dnešního ranního vysílání teploty na jižní Moravě se na všech měřících stanicích v tuto chvíli drží pod 20 stupni. Ty nejvyšší aktuálně máme v Lednici v Kobylí, tam je 19 stupňů a nejnižší 17 rovnou na několika místech Nemochovice, Strážnice, Ždánice, Tišnov, Hájek a také Diakovice. Tak tam máme 17 stupňů, z Ivanovic na Hané nám údaj chybí, tak možná je tam těch 20, možná je tam i méně než 17, uvidíme za půl hodinky. Dnes nás čeká oblačnější a větrnější den s možností přeháněk, bude proměnlivá, občas velká oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně v odpoledních hodinách, nejvyšší teploty dnes vystoupí na 27 až 30 stupňů, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr do 25 km za hodinu, v přehánkách a bouřkách může přechodně zesílit a večer bude vítr slábnout. Předpokládané množství srážek 0 až 5 mm, v bouřkách lokálně i kolem 15, rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž pro dnešek na dvojice, tedy střední zátěž. Sluníčko nám vyšlo před pár minutami v 5 hodin a 7 minut a 6 minut před 9 hodinou večerní opět zapadne. Tak, tolik první počasí a my pokračujeme v našem ranním vysílání.
2: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Kam zmizel ten starý song, se ptala v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno Helena Vondráčková. Já myslím, že nikam nezmizel, že tohle jsou ty písničky, které prostě nestárnou, a to je ta nejlepší odpověď. Máme 7 minut před 17:30 a ani dnes nevynecháme naši jazykovou dílničku a zamíříme za některými jazykovými kouzly.
1: Nedávno jsme si povídali o eufemismech, tedy o slovech zjemňujících drsnější skutečnost. Takhle k nám přistupují zejména média. Lidová mluva však málo kdy zjemňuje, spíše naopak. Takovým slovům říkají odborníci dysfemismy. Tento výraz pochází z řečtiny, kde dys je znegativňující předpona a fémí znamená mluvím. A tak místo pes říkáme často čokl, místo žena baba a místo manželka stará. Ale pozor, například v brněnském Hantecu nejsou slova čokl, baba či stará vůbec negativní. Slovo baba zde označuje často ženu, za kterou se stojí za to otočit. Velkou roli tady hraje kontext. A také čas. Ještě před 100 lety se nepovažovalo spojení starý člověk za tak negativní jako dneska. Znamenalo nejen mající vysoký věk, ale i cenné zkušenosti či rozvahu. A když dnes Hurvínek drandí na koloběžce, je to v pořádku. Před 100 lety se to drandění bralo takřka jako výraz budící pohoršení. Dnes s vážnou tváří vás všechny zdraví Jiřík Trachťa.
0: Tak vidíte, co všechno pochází z řečtiny. Slovo dysfemismus nám vysvětlil náš amatérský jazykospitec Jiřík Trachťa. To byla jeho dnešní jazyková dílnička. Další zazní opět zítra touto dobou. No teď máme za pár vteřinek 17:55. Blíží se další zprávy s Pavlem Chaloupkou. Ještě předtím se však na chvíli vydáme do delty řeky Mississippi a poté opět zpátky do studia Českého rozhlasu Brno. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Po více než roce dokončili stavbaři ve Veselí nad Moravou rekonstrukci Palackého ulice. Investice za zhruba 20 milionů korun zahrnovala obnovu inženýrských sítí, opravu silnice a chodníků, vybudování parkovacích stání, veřejného osvětlení a výsadbu zeleně. Ulice teď patří k nejmodernějším ve městě. Kancelář veřejného ochránce práv hledá nové členy dvou z poradních orgánů. Jedna se věnuje právům lidí s postižením, druhý, nově ustavený, bude sledovat základní práva a svobody. Výzvu zveřejnila kancelář ombudsmanky na webu. Zájemci se mohou hlásit do 9. srpna. Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí bude tradiční jarmark, na několika místech v obci pak místní soubory připravily hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Začne v 6:30 večer. Nová malba na transformátorové stanici v Labské ulici v Brně Starém Lískovci připomíná letošní 20. výročí sjednocení zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje do jedné organizace. Ateliér Malujeme jinak v současnosti pracuje i na výzdobě trafostanice v Břeclavi, na níž převádí do velkoformátové podoby dílo místního malíře Antonína Vojtka. A na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr bude foukat mírný, západní až severozápadní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Slabý provoz na silnicích regionu je aktuálně bez hlášených nehod a výraznějších komplikací. Klidné cesty i nadále přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Zpívala nám Jana Kratochvílová, máme bezmála 6 minut po půl šesté a posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 18. července. Nábojnici, knoflíky nebo zbytky terasy, na které stál vězeňský dům. Archeologové odkrývají pozůstatky bývalého koncentračního tábora pro Romy v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Na jeho místě je dnes památník holokaustu Romů a Sintů. Vydáme se tam za chvíli reportáži.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Zpíval nám Marek Ztracený Naše cesty a naše cesty teď povedou do Hodonína u Kunštátu. Zhruba metr hluboké jsou teď archeologické sondy na místě bývalého romského koncentračního tábora právě v Hodoníně u Kunštátu. Desítky let byla jeho existence opomíjená. Od roku 2019 tam hrůzy nacismu připomíná památník. Mezinárodní tým archeologů odkrývá nejen základy vězeňských domů, ale i drobné předměty z dob druhé světové války.
1: Student archeologie ze Západočeské univerzity v Plzni František Olach pracuje v asi metr hluboké archeologické sondě s drobným rýčem.
2: A já vlastně tady začišťuju tu spodní vrstvu sondy. Máme tady teďka nějaký plechový nález, takže se pokusím to vzít kolem něj, abychom ho vlastně potom mohli vyjmout.
1: Archeologové předpokládají, že tato vrstva zeminy pochází právě z období, kdy tady fungoval koncentrační tábor Romů a Sintů. V další sondě pracují taky zahraniční studenti pod dohledem profesorky archeologie z Cambridgeské univerzity Jilly Carr.
3: Na dně tohoto výkopu je kamenná terasa, která obklopovala vězeňské baráky. Je docela vzrušující najít důkazy, že tu ten tábor skutečně byl. Kdyby jeho existenci chtěl někdo zpochybnit, můžeme to doložit těmito nálezy, které souhlasí i s historickými fotografiemi.
1: Kromě kamenné terasy tu profesorka se studenty objevila i předměty z období koncentračního tábora. Na stole, kde jsou věci vystavené, leží i nábojnice.
3: Můžete vidět, že je tam napsané 43, tedy 1943, takže víme, že to pochází z druhé světové války.
1: Vidíme tu třeba i zbytky původních vodovodních trubek, ale i výrazně drobnější předměty.
3: Toto jsme našli v místech pod původním vězeňským barákem. Knoflíky jsou nejspíš z oblečení vězňů, které se pod něj zakutálely skrz díry v podlaze.
1: Narazili ale i na mnohem mladší předměty. Po koncentračním táboře tady ještě před otevřením památníku v roce 2019 desítky let fungovalo rekreační středisko. Archeologické výzkumy tady sice od té doby byly, ne ale na všech místech. Vysvětluje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity.
4: Každý nález nás zase trošičku posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. A tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
1: Ještě před táborem pro Romy a Sinty tady byl pracovní lágr pro nepracující. Ten vznikl ještě na základě předválečných československých zákonů. Upřesňuje vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
5: V létě roku 1942 se ta situace radikálně změnila. Na základě Říšského zákona vznikají dva tábory pro romské obyvatelstvo, označované nacisty jako Cigeunerlager. Tábor číslo 1 byl v Letech u Písku, určený vlastně pro Romy z Čech, a tady v Hodoníně vlastně vznikl Cigeunerlager 2, určený pro Romy z Moravy.
1: Táborem prošlo bezmála 1400 lidí. Ve špatných a stísněných podmínkách jich 207 zemřelo. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je minuta po 6:15, čas na počasí. Na jižní Moravě teploty stále pod hranicí 20 stupňů, nejvyšší jsou aktuálně teploty v Lednici a v Kobylí, tam je 19, a v Diákovicích, v Tišnově Hájku, v Veždánicích, v Nemochovicích a ve Strážnici zhodně 17 stupňů. S Ivanovic na Hané nám stále údaj chybí. Dnes očekáváme oblačnější a větrnější den s možností přeháněk, bude proměnlivá, občas velká oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr do 25 km za hodinu. V přeháňkách a bouřkách může přechodně zesílit a večer bude slábnout. Předpokládané množství srážek pro dnešek 0 až 5 mm, v bouřkách lokálně i kolem 15. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, biometeorologická předpověď pro dnešek na stupni číslo 2, tedy střední zátěž. Slunce vyšlo 7 minut po 5. hodině raní a zapadne 6 minut před 9. hodinou večerní. Tolik počasí ode mě, za necelou půl hodinku už se spojíme s brněnskými meteorology a u počasí tak trošku zůstaneme i za chvíli. Podíváme se na to, jak se ochladit v horkých dnech na ledové ploše. Vydáme se na zimní stadion v Blansku. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Tak si väčšina z nás predstaví to vykoristovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže Lastrada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykoristovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to bylo něco italské hudby v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno a my se teď vydáme na Blanensko, nebo přímo do Blanska. Zimní stadion v Blansku funguje i přes léto. Správci led neustále udržují a upravují rolbou. Lidé se tak při horkých letních dnech můžou ochladit. Nejčastěji ledovou plochu využívají hokejisté. Lidé můžou ale přijít i mimo tréninky. Například dnes správci veřejné bruslení naplánovali i na dnešek přes poledne.
1: Nám už vypustili totiž halu, tak už jsme se zase dostali do té formy a zase si proskákali ty skoky a zatočili ty piruety.
2: My jako trénujeme v sezóně normálně, protože jsme krasobruslařky, závodíme vlastně.
3: 13-letá Mia Milbauer a 12-letá Klára Kováčová přijeli na veřejné bruslení do Blanska z Brna. V sezóně skáčou dvojité a někdy i trojité skoky. Říkají, že led už jim chyběl.
1: Ale je to takovej dobrý pocit být na ledě a v chladnu, když je venku tak vedro občas.
3: Za týden je čeká soustředění a proto se chtějí připravit, popisují Mia a Klára.
2: Já spíš teda rozbruslení, já jsem nebyla díl na ledě než tady Klára. Asi pirouety radši než skoky jenom.
1: Já se prvně rozbruslím, protože mám nabrušené brusle a potom si proskáču nejspíš všechny skoky a zatočím si piruety z jízdy.
3: David přišel se svým synem Filipem, který minulou sezónu začal hrát hokej.
4: Baví ho to, ku podivu tak chtěl jít. On se učí bruslit jenom, takže úplný základy nějaký. Jak se vůbec na to má udržet na těch bruslích? Úplně jenom, aby viděl, jak pokrčit kolena, jak se má trošku odrazit. Já ho do toho nenutím, takže si budeš jít jednou týdně, dvakrát nebo vůbec, mě to jedno, má prázdniny, takže jestli se chodí na koupaliště nebo kam, je mě to jedno.
5: Ten led máme připravený vždycky tak, aby už na začátku prázdnin jej mohli začít využívat.
3: Dodává mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.
5: Hokejové kluby, ty k nám jezdí z celé republiky vlastně na svá soustředění nebo letní tábory v drtivé většině. Zájem je velký, kapacita toho ledu ze strany těch hokejových klubů je pravidelně využívána, zejména v dopoledních a odpoledních hodinách.
3: Zájem je podle ní velký i o veřejné bruslení. Na to můžou lidé podle rozpisu přijít většinou večer v pracovní dny i o víkendech.
5: Vlastně v těsném sousedství akvaparku se mohou přijít chladit ještě i do sousedního zimního stadionu. Závisí na počasí, záleží na tom, jak je venku, jestli je hodně teplo nebo je třeba škaredé počasí, tak když je škaredě, tak ten zájem je větší, ale ještě se nestalo, že by led byl prázdný.
3: V některých horkých letních dnech otevřela zimní stadion i Kořim. Lidé tam můžou v chladu posedět na lavičkách. Z Blanska Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Brno hledá ještě 60 zájemců o družstevní byty na Kamenném vrchu. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. Dopravu na Masarykově náměstí v Kyjově dnes omezí festival plný chutí a bude polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Necelá pětina z 280 družstevních bytů na Kamenném vrchu v Brně je ještě volná. Magistrát hledá budoucí družstevníky, kteří se do komplexu v Novém Lískovci nastěhují. Výstavba začne v září a hotová má být do roku 2030. Radnice na tento týden podepsala smlouvu se stavební firmou. O skoro 60 bytů se zájemci stále můžou hlásit, říká ředitel realitní společnosti města Brna Petra Vítková.
3: Na ten největší byt 9 metrů, vychází ta splátka na 40 tisíc korun vlastně, ale to je opravdu nadstandard. U těch běžných bytů jsou to v podstatě ceny normálního tržního nájemného u bytu 2KK, 3KK. Zájemci se na ty přesné splátky budou moct podívat na stránky bytového družstva a zároveň budou odeslány těm budoucím družstovníkům.
1: Jednotky volných bytů jsou také v družstevních projektech Brna v Holáskách a v Mostecké ulici. Na hlavních silničních tazích směrem na jih přibývá v létě dopravních nehod. V červenci jich bývá zhruba o pětinu víc, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která je provozuje portál nehod. Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejrizikovějšími letními dny pro cestování jsou pátek a sobota. Na Masarykově náměstí v Kyjově dnes bude probíhat festival plný chutí. Návštěvníci na něm mohou ochutnat regionální speciality, zúčastnit se soutěží nebo se pobavit kulturním programem a večerním koncertem Anety Langerové. Akce je zdarma. Řidiči musí počítat s omezením dopravy a parkováním na náměstí a v přilehlých ulicích. Festival se koná letos po čtvrté a má hned 4 zastávky po různých městech jižní Moravy, říká mluvčí jihomoravského kraje Petr Holeček.
4: Novinkou letošního ročníku je také okénko do mezinárodní kuchyně. V Kyjově to bude konkrétně kuchyně italská. Navazujeme také na loňský charitativní rozměr festivalu. Výtěžek z nevrácených vratných kelínků poputuje na podporu organizací, které pomáhají dětem. Sport.
1: Fotbalisty Zbrojovky Brno posílí malijský reprezentant Amadou Danté. 25-letý levý obránce přestoupil z portugalského prvoligového týmu Arouca a podepsal víceletou smlouvu. Nováček české nejvyšší soutěže na klubovém webu následně představil další posilu. Z Českých Budějovic přišel ofenzivní záložník Antonín Vaníček.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 27 až 30 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích na jihu Moravy se jezdí bez významnějších komplikací a tedy i bez nehod. Provoz je slabý. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré letní ráno s Českým rozhlasem Brno v sobotu 18. července 2026, 4 minuty po 6. hodině. Už za chvíli otevřeme ještě jednou dnešní kalendárium, podíváme se na zajímavosti a významné události spojené právě s dnešním dnem. Čeká nás také počasí s brněnskými meteorology, jak už zaznělo ve zprávách. No a zbystřit by měli všichni fanoušci rockové muziky. Ve Vizovicích na Zlínsku je v plném proudu od čtvrtka už čtyřdenní festival Masters of

0: V rok po půl sedmé nabídneme reportáž. V Jaroměřicích nad Rokytnou dostávají nový život loutky uložené roky na půdě farnosti. Tamní nadšenci je začali opravovat a chystají se s nimi znovu hrát divadlo. Vydáme se za nimi před sedmou. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny tak jako každou hodinu už za chviličku. S botami proti lásce vyrukuje Ivone Přenesilová a Mám rád vůni tvý kůže nám zaspívá Pavel Vítek. U mikrofonu Janis Moras až do 9. hodiny raní. Krásné vstávání.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byl Pavel Vítek, za chviličku máme 11 minut po 6. hodině ranní, posloucháte Český rozhlas Brno v sobotu 18. července. Pojďme se podívat na to, co se v tento den dělo v minulosti. 18. července 1924 se narodila sklářská výtvarnice Jaroslava Brichtová. Tvořila spolu se svým zesnulým manželem Stanislavem Libenským téměř půl století tým špičkových a uznávaných sklářů. Mezi díla dvojice Libenský-Brichtová patří vitráže v kapli chrámu svatého Víta v Praze, vstupní hala hotelu Internacionál v Brně, vnitřní výzdoba vysílače Ještět nebo okna kaple na brněnském Špilberku. V roce 1941 se právě 18. července narodil malíř Oldřich Eichler, rodák z Bíškovic na Přerovsku. Studoval na škole uměleckých řemesel v Turnově, pak působil v oboru zpracování kovu v ústředí uměleckých řemesel. 3 roky pracoval v brněnském státním divadle jako malíř a grafik. Jeho snová díla jsou zastoupena v mnoha galeriích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Zemřel v roce 2014. 18. července 1957 zemřel v Tišnově archivář a publicista Bohuslav Sedlák. V letech 1946 až 56 pracoval v okresním archivu v Tišnově. Dlouhá léta redigoval regionální týdeník Náš kraj a přispíval do řady novin. Je autorem knihy o životě, osobnostech a svérázných postavičkách města Tišnova. V závětří Květnice se jmenuje ta kniha. A je také autorem publikace 40 let Sokola v Tišnově. Jeho zásluhou vznikly srdečné vztahy k tomuto městu ze strany významných kulturních osobností, jakými byli Jiří Mahen, Eduard Valenta, Rudolf Těsnohlídek a další. V roce 1961 zemřel 18. července ve Velké nad Veličkou hudebník, zpěvák a organizátor Vladimír Klusák starší, rodák z Josefova na Hodonínsku. Působil jako odborný poradce při natáčení folklorních filmů Věčná píseň Karla Plicky a Horňácká svatba. A v roce 1980 zemřel 18. července v Brně hudební skladatel a varhaník Josef Blatný, otec skladatele Pavla Blatného. Byl autorem řady skladeb pro klavír, varhany, zborových písní a kantát a ředitelem kůru v kostele svatého Jakuba v Brně. Tak tolik dnešní kalendárium, už za chviličku počasí s brněnskými meteorology, ale předtím ještě Tarzan Boy.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: A to 2:45 přímo s brněnským meteorologií. Já už teď zdravím Ondřeje Brambuse. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké pak máme ráno na jižní Moravě?
2: Je takové vlhčí, protože během noci, během vlastně pozdějšího večera a noci nám zapršelo na většině míst jihomoravského kraje. Vyskytly se nám také bouřky, ale stále jsou ještě místa, kde je velmi sucho, kde spadlo jenom pár kapek nebo řekněme kolem 1 mm. Jinak oblačnosti je teďka spíše více, převažuje oblačno na některých místech, tu a tam je nějaká mlha, teploty se pohybují od 16 do 20 stupňů Celsia a vítr ten nám fouká většinou od jihozápadu nebo západu, ale jenom slabý do 15 km za hodinu.
1: Jaký nás čeká den?
2: Dnes bude celkově taková spíše proměnlivá oblačnost, spíše hodně oblačnosti, ale chvilkami se ukáže i slunce. Teď v ranních a dopoledních hodinách většinou beze srážek, ale kolem poledne a zejména pak v odpoledních a večerních hodinách se začnou lokálně vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Později večer pak budou srážky opět ubývat. Dnešní teploty o něco nižší než včera, 27 až 30 stupňů Celsia a pofukovat bude vítr od západu až severozápadu o rychlostech do 25 km za hodinu. V přehánkách a bouřkách může přechodně zesílit, ale večer pak naopak zeslábne.
1: Když jste zmínil teploty, tak jaké jsou ty rekordní z 18. července?
2: Ty nejvyšší, 37 stupňů a 6 desetin, je teplota, co pochází z roku 2015 ze stanice Brod nad Dý. Naopak ta nejnižší je z roku 1941. V Tišnově naměřili 3 stupně Celsia.
1: To byl za brněnské meteorology Ondřej Brambus. Děkujeme, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Nech to být, kapela Olympik v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno chvíli před 6:30. Já mám v tuto chvíli pro vás tip na článek z našeho webu, nebo spíše tip k poslechu nové epizody podcastu Brněnská jedenáctka. Najdete ho na našem webu, tedy brno.rozhlas.cz. Jedním z témat je například stavba úplně nového hřbitova v Brně, zcela odlišného od všech ostatních ve městě. Jaký bude a kde, to si poslechnete právě v podcastu Brněnská jedenáctka, včetně několika dalších hřbitovních zajímavostí, ale zjistíte tam toho daleko, daleko více. Takže ještě jednou brno.rozhlas.cz a nový díl z podcastu Brněnská jedenáctka. Před 6:30 a zprávami s Pavlem Chaloupkou nás čeká ještě nějaká ta muzika, tak neotálejme, pojďme na ni.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Rybáři spolu s hasiči včera lovili ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Na Zámecké a Staré Dyji podle jejich odhadu uhynulo nejméně 1,5 tuny ryb. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Přes mobilní aplikaci Záchranka je nově možné vyhledat i nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Podle vývojářů to má usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoci řešit zdravotní potíže dřív, než bude potřeba přivolat záchranáře. Novinkou je i přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Kraj Vysočina podpoří zmapování zaniklých obcí, které v minulém století ustoupily výstavbě jaderné elektrárny Dukovany. Společně na něm pracují Muzeum Vysočiny Třebíč a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd. Vědu, vzdělávání i zábavu propojí dnešní hlavní den Mendel festivalu v Brně. V bohunickém kampusu Masarykovy univerzity mohou zájemci navštívit komentované prohlídky laboratoří výzkumného centra CEJTEC nebo přednášky. Večer pak zakončí hudební vystoupení zpěvačky Jany Kirchner a kapel Poletíme nebo Monkey Business. Na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až severozápadní. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte mezi 60. a 63. a půltým kilometrem dálnice D55 ve směru na Hodonín, tam pracují silničáři. Pozor i v Klentnici, po vozovce se tam pohybuje kůň. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Michalem Tučným jsme se vydali na chvíli do Mexika, jsme zpět ve studiu Českého rozhlasu Brno bezmála 7 minut po půl sedmé a vydáme se za chvíli do Vizovic na Zlínsku, kde je v plném proudu už od čtvrtka čtyřdenní festival Masters of Rock. Za chvíli odtamtud nabídneme reportáž.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to bylo něco na folklorní notečku ve vysílání Českého rozhlasu Brno a folklorní muzika je samozřejmě spjata i s krajem Valašským, ale teď tam zní trošku jiná muzika. Ve Vizovicích na Zlínsku totiž vzrostl skokově počet obyvatel z necelých 5 000 na 25 000, což je samozřejmě nadsázka, protože ten nárůst vydrží jen do zítřka. Ale zpátky k té muzice. Většina přechodných obyvatel bydlí ve stanech a nosí metalová trička s logy oblíbených kapel. Řeč je o festivalu tvrdé hudby Masters of Rock, který začal ve čtvrtek v pravé poledne. Zahájení sledovala i naše reportérka.
1: Branami festivalu Masters of Rock prochází právě skupina polských fanoušků. Na ploše před podiem potkávám pár z Prahy v propracovaných kostýmech.
2: Je to do takové viktoriánské módy a mělo by to být jakoby takové temnější viktoriánské období.
1: Martin a Petra se svěřili, že pro ně má Vizovický festival životně důležitý význam.
3: My jsme se tady potkali v roce 2006.
2: Já jsem tady byla na brigádě, točila jsem tady pivo a teď už teda manžel, tenkrát neznámý pán si přišel pro pivo a řekl se o telefonní číslo. A tak jsem ho nedala. A
3: pak jsem další rok přišel znova a znovu jsem se zeptal, tak už jsem číslo dostal.
2: A protože manžel je ajťák, tak je velmi rychlý v těch věcech, takže za 5 let mě pozval na rande.
1: Co pro vás Masters of Rock znamená?
3: Venčení démonů.
2: Obrovská srdcovka a úžasný, úžasný relax.
1: Právě jsem na ploše potkala Jacka Sparrowa. Odkud jste přijel?
4: Z Slovenska, z Nitry.
1: Jste tu už pokolikáte?
4: Od 2010 každý rok.
1: Na kterou kapelu se těšíte nejvíc?
4: In Flames, úplně nejvíc, asi ze všetkého.
5: Já se těším samozřejmě v neděli na Mejsna, dneska Halloween, jinak je tam Arch Enemy, celý ten program je letos krásně poskládaný.
6: A právě za chvíli odstartujeme 22. ročník Masters of Rock, těšíte se?
1: Tradičně patří domácí kapele Fleret.

0: pak už ale hudba zdrsněla. Šéf pořádající agentury Prago Koncert Jiří Daron, řekněte, jaký byl zájem o letošní ročník?
1: 20 000 fanoušků z celého světa, ze 40 zemí evidujeme. Je to, řekl bych, ještě větší zájem, než byl v letech předešlých.
0: Z jaké největší dálky fanoušci přicestovali do Vizovic?
1: Já si myslím, že Argentina, Austrálie nebo Japonsko jsou asi ty nejvzdálnější.
0: Za 4 dny se jen na hlavní scéně vystřídá 44 kapel.
1: Dnešní hlavní hvězda Halloween, která slaví ve Vizovicích 40 let na scéně, je jeden z největších taháků. A další tahák je třeba Arch Enemy, kde představí novou zpěvačku.
0: O velké nedělní finále se pak postará americký zpěvák Marilyn Manson. Z Vizovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: počasí.
1: Na všech měřicích stanicích na jižní Moravě stále teplota pod 20 stupni Celsia, ta nejvyšší v Lednici a v Koblí 19 stupňů, 17 stupňů, tedy ta aktuálně nejnižší hodnota je v Ždánicích a v Diákovicích. Pardon, omlouvám se, ještě je tam Tišnov Hájek, kde je teď 16 stupňů. Dnes nás čeká oblačnější a větrnější den s možností přeháněk, bude proměnlivá, spíše velká oblačnost. Ráno a většinu dopoledne beze srážek, kolem poledne, odpoledne a večer se však lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně během pozdějšího odpoledne. Později večer bude srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr do 25 km za hodinu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Večer vítr zeslábne. Předpokládané množství srážek 0 až 5 mm, v bouřkách lokálně i kolem 15. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž pro dnešek na stupni číslo 2, tedy střední zátěž. Slunce vyšlo 7 minut po 5. hodině raní a 6 minut před 9. večerní opět zapadne. Teplotní rekordy z 18. července, nejtepleji bylo v tento den v Brodě nad Dýjí v roce 2015 37,6 stupně Celsia, naopak nejchladněji v roce 1941 v Tišnově pouhé 3 stupně Celsia.
2: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla kapela Redekirken v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno 6 minut před 7 hodinou raní. V Jaroměřicích nad Rokytnou oživují tamní téměř stoletou loutkářskou tradici. První ráno jí zasadil komunistický režim. Další úpadek nastal po sametové revoluci. Teď ale místní nadšenci sami přes jaro opravili a oblékli do nových kostýmů roky nepoužívané marionety a začínají ve městě i jeho širokém okolí hledat loutkoherce.
1: Tady na půdě. Právě než připravíme tu místnost, kde máme zkoušet, tak jsem si je dala semka na půdu. Takže tady jsou nějak
2: loutky. No, tři krabice, ne? Zatím
1: tři krabice a jedna je dole.
2: Správně.
1: A pak ještě nějaké loutky visí, tam za rohem uvidíte.
3: Marie Čermáková-Tomanová se probírá krabicemi plnými loutek. Spolu s dalšími nadšenci se teď v Jaroměřicích nad Rokytnou snaží obnovit loutkařskou tradici, založenou za první republiky.
1: 34 loutek máme. Některé loutky, které tady jsou, tak můžou být i 100 let staré. Takže tady třeba máme Honzu. Vidíte, tak má i novou košilku, je nově namalovaný, čepičku, je to vyprané, vlastně tam úplně jakby zůstal ten starý ráz, ale i tím, že vlastně má nový oblečení, tak vypadá skoro jak nová loutka.
3: No, takže loutky opravené máte a teď kolik tak zhruba lidí je potřeba na divadlo, na ty loutky? Dala jste inzerát na facebookové stránky města.
1: Tak.
3: A už se nikdo přihlásil?
1: Tak zatím se přihlásili dva zájemci.
3: A kolik jich je potřeba?
1: 5, 10, to se uvidí podle toho, jak budeme hrát divadlo. Kdo bude mít chuť, ten může hrát.
3: Loutky si obyvatelé opravili sami. Několik postaviček měla v péči i Marie Kratochvílová.
4: No, šila jiný čas, jiný ty šatičky, prostě ty oblíkání a tak, co potřebovali doplňky, bubínek a takový.
3: Naposledy loutky v pohybu viděla, když její dcery byly malé.
4: Bavilo to i ostatní. To bylo jenom v tom lidovém domě, to nebylo jako putovní někde, takže tam chodili vždycky na zkoušky a potom tam hráli pro všechny, kdo tam prostě přišel.
3: Teď by si pohyblivé pohádkové postavičky do rukou mohla vzít její vnoučata. První představení po 30-leté pauze místní plánují na 17. listopadu. Z Jaroměřic nad Rokytnou, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Po více než roce dokončili stavbaři ve Veselí nad Moravou rekonstrukci Palackého ulice. Investice za zhruba 20 milionů korun zahrnovala obnovu inženýrských sítí, opravu silnice a chodníků, vybudování parkovacích stání, veřejného osvětlení a výsadbu zeleně. Ulice teď patří mezi nejmodernější ve městě, vysvětluje starosta Petr Kolář z TOP 09.
1: To, co je nejvýznamnější nebo nejhodnotnější, že se podařilo skoordinovat všechny síťaře, jsou nové kanalizační přípojky, kompletně položený nový vodovod, plně nový plynovod a dokonce i prostě elektrika, jo, čili elektrické vedení se podařilo dát do země a ten uliční prostor už teda není nějakým způsobem omezován těma kabelama.
0: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svoji roli déle než doteď. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typů školy. Předloni se skoro v polovině řízení přihlásil jen jeden zástupce. Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičili jemnou motoriku a také tu hrubou. Specializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková ze Senior Pointu Čebín.
2: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
0: Na čebínský příměstský tábor pro seniory zamíříme v našem vysílání také před 8:30. Radní Moravských Budějovic schválili podmínky pro vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci koupaliště. Vedení města podle nezávislého místostarosty Jana Švaříčka počítá, že by včetně projektové dokumentace mohla vzniknout do 2 let. Poté by mohla začít oprava koupaliště.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, západní až severozápadní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D55 pozor, mezi 60. a 63. a půltým kilometrem ve směru na Hodonín tam pracují silničáři. Opatrně projíždějte Klentnicí, podle řidičů se tam po silnici pohybuje kůň. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré letní ráno s Českým rozhlasem Brno, 7:04 v sobotu, 18. července 2026. Velké rosolovité koule z velkého dářka už inspirují i výtvarníky. Vymýšleli, jak můžou pro někoho nepříjemné bochnatky sloužit k umění, ale třeba i k závlaze. Více už za okamžik. Čeká nás také předpověď počasí a babské rady. Ty dnešní by vás měly zajímat zejména tehdy, pokud se vám rosí okna. Pomoci může větrání i sůl, více před 7:30. A po půl se vydáme do Hodonína u Kunštátu na Blanensku, kde archeologové odkrývají pozůstatky bývalého koncentračního tábora pro Romy v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Na jeho místě je dnes památník holokaustu Romů a Sintů. Vezmeme vás tam v reportáži. A před 8:00 nás Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů pozve na rozhraní několika krajů do okolí Štítů na výlet. Písničky, které nestárnou, máme tak jako obvykle. Jojo Band začne, následuje potom Kristina a mnozí další. Do 9:00 u mikrofonu Janis Moras, pohodové sobotní vstávání.
3: Český rozhlas Brno.

0: byla slovenská zpěvačka Kristýna ve vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 18. července 12. bezmála 13 minut po 7. hodině raní. Vody ve Velkém Dářku a v dalších nádržích znovu plní bochnatky americké. Nepůvodní druh drobných živočichů tvoří rosolovité kolonie. Plavcům neškodí, ale některé vylekají. Jsou velké i jako fotbalový míč. Z Velkého Dářka se rozšířily i do nedaleké retenční nádrže a do nového rybníka.
1: My to máme i vylovený.
2: Tereza Ptáčníková se sestrou si kusy rosolovitých bochnatek přivezla na lehátku.
1: Až na to šlápli, mysleli jsme si, že to je nějaká mrtvá ryba nejdřív, protože ono to je jako porostlé na tom kamení. Tak jsme se toho lekli a vylovili jsme to.
2: Odvážíte se klidně sáhnout?
1: Jo, tak to mě to nevadí. To je takový slizký hodně, no.
2: Co pak s tím?
1: Dáme to zpátky do vody. Na těch rukách.
2: Nad využitím bochnatek z Velkého Dářka se víc zamysleli i něco odzkoušeli výtvarníci toho času na takzvaném plenéru v Jimramově.
3: Tak vidíme, že už dostali jakýsi bílý povlak nesourodý, který kopíruje tu strukturu.
2: No, odsud to vypadá, jako kdyby v malém sudu byl naložený malý mozek.
3: Toto jsme přejezdili buď srdce, anebo mozek.
2: Jan Karpíšek, který se zrovna navléká rukavice pro práci s bochnatkami.
3: Ten má uvnitř vrostlý list z nějaké větvičky. A já tady mám napnutý velký akvarelový papír, který jsem si předevně zvlhčil arabskou gumou. Velmi dobře drží vodu, což byl další impuls k úvahám o tom, jestli by se v budoucnu nedali používat jako přírodní hydrogel k rostlinám, ke stromům. Náš výzkum zde je praktický, nevědecký, intuitivní. Taky zkusíme rozříznout nožem.
4: Je to jako do másla.
3: Nebyl to list, byla to řasa. Uvnitř, uprostřed. A mně se tam líbí ta zelená, takže ji tam zkusím dostat na ten papír. Ještě bez pigmentu. No, otisknout přímo tu strukturu zajímavou se si podařilo spíš s tou barvou.
5: Pokud bude nějaký schopný kuchař a vymyslí nějaký dobrý recept, tak se bochnatky potom třeba lidi poperou.
2: Žertuje Petr Kulhánek z rybářství Kinský. Pro hospodaření na Dářku způsobuje kolonie nepůvodního živočicha jen menší potíže.
5: Při vypouštění rybníka uspávají mříže, takže rybník třeba vypouští díl a musí se prostě ty mříže čistit od těch bochnatek.
2: Větší rozšíření potoku Sázavy nečeká i kvůli tomu, jak je bochnatka náročná na kvalitu vody. Ze Žďárska, Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Na jižní Moravě už máme 20 stupňů na některých měřících stanicích, konkrétně v Lednici a v Kobylí. Ta nejnižší aktuální teplota je teď v Tišnově Hájku, 17 stupňů. Z Ivanovice na Hané nám stále údaj chybí. Dnes očekáváme oblačnější a větrnější den s možností přeháněk. Bude proměnlivá spíše velká oblačnost ráno a většinu dopoledne bez srážek. Kolem poledne, odpoledne, večer se však lokálně vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, hlavně během pozdějšího odpoledne. Později večer bude srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr do 25 km za hodinu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne. Předpokládané množství srážek pro dnešek 0 až 5 mm, v bouřkách lokálně i kolem 15. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 2, tedy střední zátěž. Slunce vyšlo 7 minut po 5. hodině ranní a 6 minut před 9. večerní zapadne. Teplotní rekordy z 18. července pochází z let 2015 a 1941. V Brodě nad Dyjí bylo před 11 lety historicky nejtepleji v tento den, a to 37,6 stupně Celsia, a v Tišnově bylo v roce 1941 nejchladněji, tedy pouhé 3 stupně. Tak tolik počasí, za chvíli jsou tu Babské rady. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Talent jako Paganini, no ono by úplně stačilo mít talent jako Karel Gott, možná i daleko menší a klidně bych šel hrát pod balkon. Každopádně posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno 7 minut před 7:30 a já jsem sliboval v úvodu hodiny, že dnešní babské rady potěší zejména ty, kterým se rosí okna. Pomůže větrání, ale i sůl. Jak přesně, no to prozradí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Pocení oken vzniká, když se vlhký vzduch místnosti srazí s chladným sklem. Zamezit mu lze kombinací těchto opatření. Základem je pravidelné a krátké intenzivní větrání. Ideálně 4x denně, stačí pár minut. Tím se snižuje v místnosti vlhkost vzduchu. Pokud to takhle často nestíháte, držte se pravidla vyvětrání ráno a večer před spaním. I kolísání teploty je důvodem, proč se na okenních tabulkách sráží voda. Důležité je nenechávat okna zakryté těžkými závěsy nebo zaskládána velkými květináči. Měl by kolem nich vždy proudit vzduch. Vlhkost ze zálivky pokojových květin se také odpařuje a i ona se může srážet na oknech. Zkuste využít absorpční vlastnosti soli. Na parapet každého okna umístěte misku s kuchyňskou solí, která dokáže vlhkost pohltit. Hodí se připomenout, že významným zdrojem vlhkosti je i člověk samotný. Každý z nás za den vypotí necelý litr vody.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Ano, je pravda, že sůl dokáže vlhkost pohltit. To dokonce může být i problém někdy. Já vím třeba z dovolených v Řecku, že jak jsou restaurace u pláží, tak mají v těch solničkách rýži, která naopak zase tu vlhkost absorbuje z té soli, aby se vůbec dalo solit, aby se ta sůl sypala, jak se má. Takže to je třeba zase něco, co také s tím souvisí, ale jenom s tím mlžením oken, tak já si vzpomínám na své řidičské začátky, kdy jsem ještě nevěděl, jak co funguje, jak se co ovládá. A když mi mlžely v zimě okna zevnitř, tak jsem otvíral okýnka a pěkně v těch lednových teplotách jsem si tam takhle větral, aby se mi odmlžila. A když už mi byla zima, tak jsem používal klimatizaci, takže úplně ideální řešení. Pak jsme se divili, zejména můj táta se divil, proč nám tak roste spotřeba v zimě. No, tak tolik jenom takové zamyšlení. Nás ještě čeká teď Amerika s Lucí a pak už zprávy s Pavlem Chaloupkou. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Necelá pětina z 280 družstevních bytů na Kamenném vrchu v Brně je ještě volná. Magistrát hledá budoucí družstevníky, kteří se do komplexu v Novém Lískovci nastěhují. Výstavba začne v září, hotová má být do roku 2030. Radnice na to tento týden podepsala smlouvu se stavební firmou. O skoro 60 bytů se zájemci stále můžou hlásit. Jednotky volných bytů jsou také v družstevních projektech Brna v Holáskách a Mostecké ulici. Hrotovice na Třebíčsku mají nový společenský dům. Stavba nahradila původní sokolovnu a sklady. Celkem vyšla na více než 140 milionů korun. Společenský dům město slavnostně otevře 25. července. V norách u řeky Jihlavy v Hrubšicích na Ivančicku se od včerejška zabydluje 40 cyslů obecných. Do volné přírody je vypustili pracovníci z agentury na ochranu přírody a krajiny. Cysly do Ivančic přicestovali ze zoologických zahrad v Brně a Praze. V příštích dnech tam ochránci přivezou ještě dalších 20 jedinců. Veselí nad Moravou letos slaví 770 let od první zmínky o městě. K výročí radnice naplánovali oslavy, koncerty a také vydala novou brožuru, kterou si lidé můžou koupit v turistickém informačním centru v Panském dvoře. V knížce zájemci najdou klíčové okamžiky z historie města. A na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je pak střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. Nově počítejte s omezením na silnici 43 u Sebranic. Jeden pruh tam zabrali silničáři. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: To byl Miroš Birka jako obrázok. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je sobota 18. července. Aktuální čas 6 minut po 7:30. Nábojnici, knoflíky nebo zbytky terasy, na které stál vězeňský dům. Archeologové odkrývají pozůstatky bývalého koncentračního tábora pro Romy v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Na jeho místě je dnes památník holokaustu Romů a Sintů. Vydáme se tam za chvíli v reportáži.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to bylo Bezvětří, zpívala nám Anna K. Zhruba metr hluboké jsou teď archeologické sondy na místě bývalého romského koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu. Desítky let byla jeho existence opomíjena. Od roku 2019 tam hrůzy nacismu připomíná památník. Mezinárodní tým archeologů odkrývá nejen základy vězeňských domů, ale i drobné předměty z dob druhé světové války.
1: Student archeologie ze Západočeské univerzity v Plzni František Olach pracuje v asi metr hluboké archeologické sondě s drobným rýčem.
2: A já vlastně tady začišťuju tu spodní vrstvu sondy. Máme tady teďka nějaký plechový nález, takže se pokusím to vzít kolem něj, abychom ho vlastně potom mohli vyjmout.
1: Archeologové předpokládají, že tato vrstva zeminy pochází právě z období, kdy tady fungoval koncentrační tábor Romů a Sintů. V další sondě pracují taky zahraniční studenti pod dohledem profesorky archeologie z Cambridgeské univerzity Jilly Carr.
3: Na dně tohoto výkopu je kamenná terasa, která obklopovala vězeňské baráky. Je docela vzrušující najít důkazy, že tu ten tábor skutečně byl. Kdyby jeho existenci chtěl někdo zpochybnit, můžeme to doložit těmito nálezy, které souhlasí i s historickými fotografiemi.
1: Kromě kamenné terasy tu profesorka se studenty objevila i předměty z období koncentračního tábora. Na stole, kde jsou věci vystavené, leží i nábojnice.
3: Můžete vidět, že je tam napsané 43, tedy 1943, takže víme, že to pochází z druhé světové války.
1: Vidíme tu třeba i zbytky původních vodovodních trubek, ale i výrazně drobnější předměty.
3: Toto jsme našli v místech pod původním vězeňským barákem. Knoflíky jsou nejspíš z oblečení vězňů, které se pod něj zakutálely skrz díry v podlaze.
1: Narazili ale i na mnohem mladší předměty. Po koncentračním táboře tady ještě před otevřením památníku v roce 2019 desítky let fungovalo rekreační středisko. Archeologické výzkumy tady sice od té doby byly, ne ale na všech místech. Vysvětluje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity.
4: Každý nález nás zase trošičku posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. A tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
1: Ještě před táborem pro Romy a Sinty tady byl pracovní lágr pro nepracující. Ten vznikl ještě na základě předválečných československých zákonů. Upřesňuje vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
5: V létě roku 1942 se ta situace radikálně změnila. Na základě Říšského zákona vznikají dva tábory pro romské obyvatelstvo, označované nacisty jako Cigeunerlager. Tábor číslo 1 byl v Letech u Písku, určený vlastně pro Romy z Čech, a tady v Hodoníně vlastně vznikl Cigeunerlager 2, určený pro Romy z Moravy.
1: Táborem prošlo bezmála 1400 lidí. Ve špatných a stísněných podmínkách jich 207 zemřelo. Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Počasí.
2: Ve 7:45 se teploty na jižní Moravě pohybují v rozmezí 17 až 20 stupňů. Ta nejnižší hodnota teď v Tišnově Hájku, v Lednici a v Kobylí máme nejtepleji, rovných 20. Čeká nás dnes oblačnější a větrnější den s možností přeháněk, bude proměnlivá, spíše velká oblačnost ráno a většinu dopoledne beze srážek, kolem poledne, odpoledne, večer se však lokálně vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, hlavně během pozdějšího odpoledne. Později večer bude srážek opět ubývat, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr do 25 km v hodině. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí, večer potom zeslábne. Předpokládané množství srážek 0 až 5 mm, v bouřkách lokálně i kolem 15 a rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, sluníčko vyšlo dnes 7 minut po 5. hodině ranní a 6 minut před 9. večerní opět zapadne. Biozátěže pro dnešek na dvojce a teplotní rekordy. Jeden pochází z roku 2015, ten nejvyšší z Brodu nad Dyjí 37,6 stupně Celsia bylo tehdy, no a nejchladněji bylo v roce 1941 v Tišnově 3 stupně. Tak tolik počasí a za chvíli pozvánka na výlet, tak si na to počkejte.
3: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byl Jaroslav Vikrent v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 18. července. Za 9 minut máme 8 hodin. No a to je čas pro námět na výlet. Roman Volek z klubu českých turistů v Bučovicích nás dnes pozve do okolí malebného města Štít. Já přeji hezké dobré ráno.
1: Ano, dobré ráno.
0: Tak vyrazíme tedy do okolí města Štíty, tak pokud jste připraven, já jsem a věřím, že i posluchači, můžeme vyrazit.
1: Jasně. My jsme se minulou neděli bavili o pochodu po Duri Měseníku a jak se chodí, nechodí stovka. A proto je do další druhé červencové soboty a tudíž dalšího ročníku je to beze týdne celý rok. Využij toho, že v rámci těchto víkendových typů mám dnes vlastně hned další vysílání a pojďme vyrazit na výlet inspirovaný právě trasami pochodu po Duri Měseníku, který pořádá parta skvělých lidí z tělocvičné jednoty Orel Zábřeh. Vypravíme se na 10-kilometrovou vycházku ze Štítu do Jakubovic. Až na pár posledních metrů nám bude průvodcem červená turistická značka. Ta za městem obtáčí po severním úbočí 602 metry vysokou Královou horu. Na vrcholu jsou dodnes patrné ve skále vylámané příkopy starého hradiště, kterému místní říkají Petrov. Účel není možné přesně určit, ale patrně mělo hradiště strážní funkci na obchodní stezce do Klášterce. Vrcholový kámen pak pochází z roku 1937. Nádech tajemna dodává místu pověst o černé paní, kterou najdeme na vrcholu ukrytou pod sklopným plechem, který chrání text před povětrnostními vlivy. Akorát přístup na vrchol bude navigačně trochu náročnější, protože na něj nevede značená odbočka. Ale jednoduchá provokativní rada zní, dokud se jde do kopce, jde se správně. O něco snažší budeme mít přístup na 626 metrů vysoký kopec Pustina. Název některých historici spojují se zaniklou vesnicí, která se v listinách připomíná už v roce 1350. Dnes se z okolí vrcholu naskytají výhledy na okolní louky.
0: Pustina, vy jste zmínil tady před chviličkou pověst, ale to je taky název, který trošku by mohl skrývat tajemství. Váže se třeba i k tomuto místu nějaká ta pověst?
1: Tak to se mi zjistit nepodařilo, ale když budeme pokračovat ještě 2 kilometry, dorazíme pod vrcholem na Lazech k Čertí skalce. Ta se nachází asi 70 metrů vlevo od značené cesty. Jde o zhruba 9 metrů vysokou vápencovou skálu o délce asi 7 metrů. Podle pověsti má jít o zbytek zdi, kterou si tu chtěl postavit starý čert jako obranu proti dalším čertům. Celé povídání o čertovské bitce najdeme na cedulce u skalky. Odtud a z dalších míst se nám pak občas naskytnou výhledy do údolí západním až severním směrem. Na rozcestí na stráži poté odbočíme doprava a po žluté značce dojdeme do Jakubovic. Prakticky celá obec tvoří vesnickou památkovou zónu, která byla vyhlášena v roce 1995, a to z důvodu ochrany zachovaných staveb lidové architektury 19. století. Budovy doplňuje barokní kostel Panny Marie z konce 17. století.
0: Tak to byl Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. My vám moc děkujeme za tip na výlet. Přeji vám krásný den a těším se opět někdy naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: No a teď opět trochu muziky. Bonnie Tyler je připravená. Pěkné ráno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Umíral jsem na závist tabagetu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Jihomoravští hasiči evidují kvůli včerejším bouřkám 26 výjezdů. Mobilní aplikace Záchranka nově pomůže najít také nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. V kampusu Masarykovy univerzity v Brně vrcholí Mendel Festival a bude polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy České.

0: Praha před požáry. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoci řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově také přímý odkaz na cestovatelský systém Drozd a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Vědu, vzdělávání i zábavu propojí dnešní hlavní den Mendel festivalu v Brně. V bohunickém kampusu Masarykovy univerzity mohou zájemci navštívit komentované prohlídky laboratoří výzkumného centra CEJTEC nebo přednášky o fungování borelií, o životě rysů a medvědů nebo o umělé inteligenci v genetice. Večer zakončí hudební vystoupení zpěvačky Jany Kirchner a kapel Poletíme nebo Monkey Business. Záměrem pořadat je připomenout odkaz zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendla, říká ředitelka festivalu Eliška Petr-Janošová.
1: A hlavní sdělení je určitě zábavná osvěta o Gregoru Johannu Mendlovi, která je celou myšlenkou festivalu, protože chceme nějakou zábavnou a edukativní formou vlastně jeho jméno oslavit, protože proto je to i k jeho narozeninám. Sport.
0: České basketbalistky do 17 let na domácí mistrovství světa v Brně dál čekají na výhru. Ve skupině o umístění podlehly Lotyškám 59-72. Český tým po páté porážce v pátém utkání tak bude bojovat o 13. až 16. místo. Počasí. Na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 46. kilometru dálnice D2 zůstává na cestě do Břeclavy auto s poruchou. A na silnici 43 počítejte nově s omezením u Sebranic. Začala tam částečná uzavírka. Ve směru na Letovice se objíždí přes Svitávku. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné dobré letní ráno s Českým rozhlasem Brno, 4 minuty po 8 hodině raní. Dnes je sobota 18. července 2026. Před námi je závěrečná hodina dnešního ranního vysílání a jak už zaznělo před chviličkou ve zprávách, tak se za pár minut po úvodních písničkách, které nestárnou, spojíme opět s brněnskými meteorology, kteří pro nás budou mít tu nejčerstvější předpověď počasí. A jestli pak jste věděli, že na letní příměstské tábory nechodí, nejezdí v létě jen děti, ale i seniori. Jeden takový uspořádali tento týden v Čebíně na Kuřimsku. Seniori na něm trénují paměť, jemnou a hrubou motoriku a navíc mají společnost. Uslyšíte o tom před 8:30. A společnost AŽD testuje první tuzemskou vlakotramvaj. Slyšíte dobře, vlakotramvaj, a více o vlakotramvaji povíme po 8:30. Jak už jsem říkal, písničky, které nestárnou, máme samozřejmě Václav Neckář, potom Rangers, ale třeba i Chris Norman a další. No, takže se máte rozhodně na co těšit. Zůstaňte s námi, pokud snídáte až teď, tak dobrou chuť, a pokud třeba jestli někdo spal, tak dobré ráno ještě jednou s Českým rozhlasem Brno, Jaris Moras u mikrofonu.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 10 minut po 8 hodině ranní čas na počasí s brněnskými meteorology. Andrea Kvapilová na druhé straně linky. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jak to vypadá na Jižní Moravě aktuálně?
2: Tak co se týče oblačnosti, převažuje spíše trošku větší oblačnost, méně oblačnosti trošinku máme na Blanensku a Brněnsku. Teploty se nám nejčastěji pohybují od 19 do 22 stupňů, k tomu nám vane vítr mírný západní směru do 20 km za hodinu.
1: Co slibuje tato situace potom během dne?
2: Tak dneska musím počítat s tím, že ta obloha bude taková docela proměnlivá, spíše teda bude ale převažovat ta větší oblačnost. Ráno a větší část dopoledne čekáme malou pravděpodobnost srážek, potom ale kolem poledne, odpoledne a hlavně večer se nám ta pravděpodobnost na výskyt přeháněk, případně bouřek začne zvyšovat. Nejvíc pravděpodobnější to vypadá, že by se mohly vyskytnout během pozdějšího odpoledne a pak zase naopak později večer nám těch srážek začne trošinku ubývat. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 27 do 30 stupňů. K tomu nám bude vát vítr mírný, západní až severozápadní do 25 km za hodinu a v přeháňkách a bouřkách nám přechodně zesílí a večer potom by ten vítr měl začít trošku slábnout.
1: Jak to bude potom vypadat v noci? Bude deštivá nebo spíš taková klidná?
2: Tak čekáme spíše klidnější noc, ještě z začátku té oblačnosti může být trošinku více, ale postupně nám začne ubývat, k ránu by to mělo být nejčastěji na skoro jasno až polojasno, ty nejnižší teploty očekáváme od 18 do 15 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Zeptám se, jak to bude vypadat zítra, respektive pokud ne zítra, třeba kdy můžeme pak očekávat nějaký zásadnější zlom v počasí, pokud vůbec?
2: Tak zítra zahájíme takovou malou oblačností, ráno, dopoledne, skoro jasno, případně polojasno, potom nám ale během dne začne od západu té oblačnosti přibývat, postupně až na zataženo a hlavně teda během toho pozdějšího odpoledne a večera se nám vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech mohou být i bouřky, ty můžou být i silné, hlavně teda co se týče nárazu větru, tam je velké nebezpečí, ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů na sever a západ kraje, kde bude nejdříve oblačnost, trošinku čekáme chladnější, spíše místy jenom kolem 26 stupňů. Vítr k tomu bude vás z začátku slabý, proměnlivý, postupně mírný, jižní do 25 km za hodinu a v odpoledních a večerních bouřkách a přeháňkách se nám začne měnit na severozápadní a přechodně i výrazně zesílí.
1: Tak tam ten zlom úplně nenastane. Já se zeptám ještě na teplotní rekordy z 18. července na závěr.
2: Tak ta nejvyšší hodnota je 37,6 stupně Celsia, je to z roku 2015. Naměřili jsme ji na stanici Brod nad Dyjí a minimum 3 stupně máme z roku 1941 a to jsme zaznamenali na stanici Tišnov.
1: Tak to byla Andrea Kvapilová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za všechny informace, mějte se pěkně a těším se opět někdy příště naslyšenou.
2: Děkuji, hezky na naslyšenou.
3: Pondělí 20. července přivítají dopolední Dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byl Chris Norman a jeho Midnight Lady, tedy půlnoční dáma, pokud si můžu dovolit přeložit. Máme 8 hodin 19 minut, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 18. července 2026. Výlet za kulturou, zpívání písniček, tvoření dekorací nebo třeba trénování paměti. I tak může vypadat příměstský tábor. V Čebíně na Kuřimsku ho tento týden zorganizovali speciálně pro tamní seniory. Aktivity jim mají pomoct třeba s motorikou a taky s navázáním společenských kontaktů a propojením generací. Jeden den vyráběli keramiku a na pomoc jim přišli děti z mateřské školy.
1: Dívejte se, uděláte takhle šištičku, mrkvičku, takhle ji zvednete nahoru a uděláte další váleček.
2: Z mateřské školky přišlo do čebínského Senior Pointu zhruba 15 dětí. Jedné skupince dává pokyny seniorka Hana Režná, která dřív sama ve školce pracovala.
1: A budete hádat, co z toho bude?
3: Já vím co. Šnek.
1: Přilepíme. A máme šnečka, že?
3: Vyrobil jsem 3 srdíčka. Tady tohle má být povrch dortu.
2: Chlubí se svým výrobkem Vilémek.
3: A tohle jsou čokoládový zapíchnutý ozdobený srdíčka. Tohle ještě trošku ozdobíme takhle. Tohle jsme tady dali kutičky a 4 lístek.
2: Seniorka Marie Novotná pracuje ve dvojici s 5letou Karolínkou.
4: Budu se snažit vyválet takovouhle placičku a Karolínka si u nás dobí kytičkama. Řekni, že tady máme zebříček,
5: a teď si tam uděláme
4: kytičku. Máme lebedu, že?
6: Pro koho to bude?
3: Pro
4: jsme doma zavření, nudíme se, nemáme co dělat, starý babky, tak jsme rádi, že se pokecáme, sejdeme. No a děcka no, za náma chodí, že? A vždycky zapomeneme zase, jak se jmenovali, oni jsou hodní.
2: Při keramice podle organizátorky Pavlíny Drábíkové seniori procvičují prsty, úchop věcí, ale i hlavu.
6: Každý dítě si najde svou babičku, jako v uvozovkách svou babičku, a vlastně je to propojení, že i ty naše babičky dostávají tu šanci si pohrát s těma dětma, děti jsou nadšený z toho. Vlastně ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojený.
2: Příměstský tábor má seniory i dostat do kolektivu. V létě totiž často kvůli horku nevychází ze svých domovů.
6: Aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit. My jsme včera měli výlet a popisovala mě to vlastně jedna seniorka, že ten výlet pro ně označil něco úžasného, že šla vlastně do muzea, dívala se a říká mě, a víš, co mě teďka čeká? Teď mě čeká jenom to, že přijdu domů, zavřu se do kuchyně a sedím v kuchyni.
2: Letos se na čebínský příměstský tábor přihlásilo 20 seniorů. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Po více než roce dokončili stavbaři ve Veselí nad Moravou rekonstrukci Palackého ulice. Investice za zhruba 20 milionů korun zahrnovala obnovu inženýrských sítí, opravu silnice a chodníků, vybudování parkovacích stání, veřejného osvětlení a výsadbu zeleně. Ulice teď patří mezi nejmodernější ve městě. Kancelář veřejného ochránce práv hledá nové členy dvou poradních orgánů. Jeden se věnuje právům lidí s postižením, druhý, nově ustavený, bude sledovat základní práva a svobody. Výzvu zveřejnila kancelář ombudsmanky na webu. Zájemci se mohou hlásit do 9. srpna. Nová malba na transformátorové stanici v Labské ulici v brněnském Starém Lískovci připomíná letošní 20. výročí sjednocení zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje do jedné organizace. Ateliér Malujeme jinak v současnosti pracuje i na výzdobě trafostanice v Břeclavi, na níž převádí velkoformátovou podobu dílo místního malíře Antonína Vojtka. Kraj Vysočina podpoří zmapování zaniklých obcí, které v minulém století ustoupily výstavbě jaderné elektrárny Dukovany. Společně na něm pracují Muzeum Vysočiny v Třebíči a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd. Na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je pak střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně mezi stým 74. a stým 78. kilometrem. Na cestě do Brna tam pracují silničáři. Připomínáme také novou částečnou uzavírku na silnici 43 u Sebranic. Objížďka vede přes Svitávku. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: A před zprávami to byla Lucie Vondráčková, teď nám zpívala Helena Vondráčková o malém světě, 6 minut po půl deváté, to je aktuální čas, posloucháte Český rozhlas Brno, naše ranní sobotní vysílání. No a my se teď podíváme na, řekněme, takový vynález, troufám si říct, protože původně to byla vyřazená tramvaj z Brna. Teď jezdí na regionální železniční trati společnost AŽD testuje první tuzemskou vlakotramvaj. Více si o ní povíme za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Na trati z Dolního Bousova do Kopidl na Vestředních Čechách začalo testování první české vlakotramvaje, nebo také moravské vlakošeliny. Souprava totiž roky křižovala brněnské ulice. Nově by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která by chtěla v příštím roce svést vlakotramvají první cestující.
1: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí strojvedoucí Jakub Doušl.
2: Určitě je to zajímavý a hlavně v tom oproti vlaku jsou tam přijí změny než normálně.
1: A řekl byste, že je to spíš vlak nebo spíš tramvaj?
2: Spíš tramvaj. Ovládání je na nohy, ne na ruce. Jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme deklarovaných 60 km a možná 80. 60 určitě.
1: Vlakotramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
3: Liší se dvojkolími, který umožňují provoz brněnské infrastruktuře. Samozřejmě je tam řada technologií spojený s bezpečnostní provozu, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem a napájení z baterií.
1: A díky tomu je tedy schopná zajíždět jak do centra města, tak i na regionální tratě.
3: To je hypotetická možnost. Ten rozdíl v té infrastruktuře v těch kolejích prostě tady je a i když ty dvojkolí mají stejný rozchod, tak ten způsob řízení nebo vedení dvojkolí ve městě je jiný než na běžné železnici.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími. Popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
4: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou fungovat. Zatím víme, že to dobře jezdí přes vyhybky, že to ovlivňuje dobře přejezdy, že ta infrastruktura funguje, bude vybavený ten vlak ETCS, rádiem a tak dále.
1: Oproti běžným regionálním vlakům by podle něj mohl být provoz vlakotramvaje méně nákladný.
4: Pro cestující to může do budoucna a není to třeba úplně dlouhá budoucnost to mít vliv, že s tím vlakem zajedu až do centra města. To znamená, že z té železniční infrastruktury přejede na městskou kolej, zapne si prostě podmínky pro jízdu ve městě.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
5: Necháváme si zpracovat studii, která má říci, za jakých podmínek jsou lehká kolejová vozidla na železnici v České republice provozovatelná. S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená. Obecně však platí, že se nejedná o všespásné řešení pro všechny regionální dráhy, ale spíše pro vybrané případy.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Dětěnic na Jičínsku, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: A já dodám, že upravit tramvaj typu KT8D5 na vlakotramvaj pomáhal brněnský dopravní podnik, v jehož službách roky jezdila.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Na jižní Moravě teploty přesáhly 20 stupňů takřka na všech měřících stanicích, kromě Znojma, Kuchařovic, Brna, Tuřan a Nemochovic, tam je 19 stupňů, 21, tedy ta nejvyšší aktuální teplota teď v Lednici a ve Ždánicích. Přes den čekáme oblačnější a větrnější den s možností přeháněk. Přes den bude proměnlivá spíše velká oblačnost, ráno a většinu dopoledne bez srážek. Kolem poledne, odpoledne a večer se však lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně během pozdějšího odpoledne. Později večer bude srážek opět ubývat a nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr do 25 km za hodinu, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, večer potom zeslábne. Předpokládané množství srážek 0 až 5 mm, v bouřkách lokálně i kolem 15, rozptylové podmínky dobré a biozátěž pro dnešek na stupni číslo 2, tedy střední zátěž. Sluníčko vyšlo 7 minut po 5 raní, zapadne 6 minut před 9 večerní. V noci očekáváme klid a počasí bez srážek, bude převážně polojasno, kránu však bude oblačnost bývat na skoro jasno až jasno a nejnižší teploty v noci 18 až 15 stupňů a rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Teplotní rekordy z 18. července pochází z roku 2015. V Brodě nad Rýn bylo tehdy historicky nejtepleji 37,6 stupně Celsia a historicky nejméně v roce 1941 bylo v Tišnově 3 stupně.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Tak si väčšina z nás predstaví to vykoristovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže La Strada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykoristovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla Věra Martinová. Atmosféra letních bouřek, jak příznačná píseň v souvislosti s tím, co zaznělo dnes v rámci předpovědi počasí, protože tady v těchto dnech ty letní bouřky přicházejí, byť tak jako na chvilku, ale možná občas o to silněji, takže i dnes očekáváme v těch odpoledních, popoledních hodinách nějakou tu bouřku lokálně, tak s tím počítejte, ale věřím, že třeba zahrádkáře ty srážky určitě těší a je pravda, že příroda se potřebuje napít, že je sucho, takže když takhle sprchne, tak si myslím, že se i ten vzduch pročistí, lépe se nám dýchá, lépe se nám spí. Tak naše ranní vysílání Českého rozhlasu Brno s datem 18. července se blíží do svého finále. Máme nějakých 7 minut do 9. hodiny. Ještě nějaká ta muzika určitě zazní předtím, než přijde Pavel Chaloupka s nejčerstvějšími zprávami. A co vás čeká po 9. magazín Mezi nebem a zemí, po 10. hodině pak Hobby magazín, takže to bude taková série magazínů. No a po 11. hodině přijdou do studia dva pánové, jednak samozřejmě Zdeněk Junák ve svých víkendových srdcovkách a spolu s ním také editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. Budete soutěžit, tak se těším na vaše odpovědi a na vaše úspěchy. Tak rozhodně zůstaňte s námi, já se na vás budu těšit opět zítra po 5. hodině. Ranní Janis Moras byl vaším průvodcem dnešního rána. Doufám, že budete mít úspěšný, pohodový, krásný den. Těším se tedy zítra na slyšenou a ať se vám dnes daří. Jaromír Nohavica se svou kometou.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

celé planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno hledá ještě 60 zájemců o družstevní byty na Kamenném vrchu. Zákaz mobilů ve školách podle návrhu Babiše a Plagy vláda zřejmě podpoří. Ve Velké nad Veličkou pokračují horňácké slavnosti a bude polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Necelá pětina z 280 družstevních bytů na Kamenném vrchu v Brně je ještě volná. Magistrát hledá budoucí družstevníky, kteří se do komplexu v Novém Lískovci nastěhují. Výstavba začne v září, hotová má být do roku 2030. Radnice na to tento týden podepsala smlouvu se stavební firmou. O skoro 60 bytů se zájemci stále můžou hlásit, říká ředitelka realitní společnosti města Brna Petra Vítková.
2: Na ten největší byt 109 metrů vychází ta splátka na 40 tisíc korun vlastně, ale to je opravdu nad standard. U těch běžných bytů jsou to v podstatě ceny normálního tržního nájemného u bytu 2KK, 3KK. Zájemci se na ty přesné splátky budou moct podívat na stránky bytového družstva.

0: Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark. Na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Začne v 6:30 večer, říká za organizátory Irena Mikesková.
1: Nejvíc asi navštěvované jsou večerní programy, které jsou na Strážné hůrce. Tam následuje Noc hudci, kdy je to taková záležitost, kdy diváci si můžou sami zaspívat nebo zatancovat třeba i na pódiu po skončení programu za doprovodu horňáckých cymbalových muzik a často se vlastně potom Strážná hůrka rozeznívá zpěvem až do rána.
0: V neděli pak slavnosti zakončí mše ve velickém kostele svaté Máří Magdalény, vystoupení dechové hudby a folklorní program u větrného mlýna v Kuželově.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž zůstane střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor, mezi stým 74. a stým 78. kilometrem na cestě do Brna tam pracují silničáři. Na 43. kilometru D2 zůstává ve směru na Břeclav auto s poruchou. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
3: Křesťané v ochraně přírody působí v ekologickém centru Aroša v Dobrém v podhůří Orlických hor. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival Za poklady Broumovska zve po celé léto na výjimečné hudební zážitky a zároveň pomáhá obnovovat toto vzácné národní kulturní dědictví. Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do daleké krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky. Na úsek všerubské poutní cesty, součásti svatojakubské trasy do španělského Santiago de Compostela, vás také za chvilku zavedeme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes bude od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. A hezké sobotní dopoledne s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.

0: Ladíte Český rozhlas a teď se podíváme do Dobrého v podhůří Orlických hor. Tam existuje ekologické centrum Aroša. Centrum vede bývalý duchovní církve bratrské Pavel Světlík. Cílem je nejen vytvářet vztah k přírodě, ale i duchovní propojení a získání nadšených mladých křesťanů. Karel Sladký s duchovním otcem tohoto centra natáčel.
1: Aroša, křesťané v ochraně přírody. A jak konkrétně tady v podhůří Orlických hor?
2: Jsou to teda hlavně výukové programy pro děti a mládež. Na to jsme soustředění a to je i náš závazek vzhledem k rekonstrukci, kterou jsme provedli. Ministerstvo životního prostředí a státní fond, že nám dal grant téměř 20 milionový, který jsme mohli přestavět tu budovu, aby takhle prokoukla. Ale děláme i jiné. Spolupracujeme například tady s takovým zemědělcem Jirkou Netíkem, který dělá takový biopásy mezi polima, systém rybníčků. Pomohli jsme mu tam postavit hmyzí hotel, on vysazuje keře hodně, staré odrůdy stromů. To je zajímavý člověk a zajímavý takový zemědělec tady v Dobrém. Kousek od nás, kilometr od nás bydlí a s ním máme tu konkrétní spolupráci, takže tam třeba s dětskama jdeme a vyseli jsme tam květnatou louku a pomáhá on nám jemu. A jinak monitorujeme některé ptáky na potoce, ledňáčky, skorce. Ledňáčci a skorci, koní pasy horští, to je taková naše láska, protože tady na tom potoce hnízdí jak ledňáček. Máme asi 3-4 hnízdiště do Dobrušky, odsud to je 15 kilometrů po řece, to je víc, takže monitorujeme tahle hnízda ledňáčků, zajišťujeme je proti predaci norkem americkým, který se rozšířil v 90. letech a preduje tahle hnízda. A máme tady ten systém rybníčků, asi 7 rybníčků, nebo takových spíš jenom tůní, kde to žije prostě, kde máme květenu různou vodní, ale i zvláště obojživelníci tam jsou. Myšlenka byla divoká zahrada.
1: Mají ti křesťané blíž k té ochraně přírody, myslíte?
2: Pomalu se k tomu dostávají. Nás jako profání svět, svět lidí ateistů, nás obvinuje, že to křesťanství způsobilo výklady Bible, že člověk je pánem stvoření, že způsobilo tu devastaci. Na tom něco je pravdy. To si musíme trošku sebekriticky přiznat, že třeba i v Americe to byla ta kritika, tohodle vznikla v 60. 70. letech minulého století, že jenom ti lidé chtěli žít a užívat si života a to jsme přejali tenhle ten model taky u nás, ale křesťané trošku v tom teď poslední době činí to pokání. Pokání hebrejské je šavaba. Šavaba znamená obrátit se, změnit směr myšlení a jednání. Takže pomalu děláme tu otočku a my působíme mezi církvemi a snažíme se křesťany aktivizovat. Mezi křesťany věřím, že je velký potenciál lidí, kteří by mohli pro přírodu hodně udělat.
1: Jsme v centru Aroša, křesťané v ochraně přírody. Jak je zájem tady o toto centrum? Dostalo se už do širšího povědomí? Je
2: tak pomalu se ten zájem zvětšuje, ale jde nám to, protože jsme tady tak na samotě u lesa.
1: A to je dobře na jednu stranu.
2: To ne? Je z jedné strany výborné, ale máme trošku problém s autobusovými spoji. Jsme tady taková opuštěná varta, ale pomalu se to zlepšuje. Pomáhají nám k tomu přednášky, a nebo výstavy hub tady děláme a výstavy květin v Dobrém. Podporují naší práci. I obec Podbřezí, to jsou naši sousedé.
1: Vy jste člověk, který tím žije, vám září oči, teď když o tom mluvíte.
2: Mě v životě těší, že jsem mohl tuhle myšlenku křesťanství a ochrany přírody spojovat a že mám takových pár žáčků. Já se z toho těším, že ty žáčci moji jsou na tom ještě dál a jsou líp, protože mají dneska možnosti jezdit do ciziny. Progres je velmi rychlý a to mě těší, to mě tak velmi těší.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí a teď pro vás máme aktuality z duchovního světa. V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Mettler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku píšťaly, měchy a další materiály k jejich sestavení. Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova filharmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentálnímu prostoru katedrály ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Kraj podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje je na území Zlínského kraje už dnes vyznačena turistickým značením Klubu českých turistů a logem stezky na rozcestnících. Dosud jí ale podle zástupců hejtmanství chybělo základní vybavení, které by poutníkům usnadnilo cestu a současně stezku víc zviditelnilo. 6 dobrovolníků ze zahraničí začalo ve středu v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov. Pomáhat budou také s organizací festivalu židovské kultury, který bude ve městě příští týden. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě. Dobrovolníci likvidují náletové dřeviny, redukují popínavé rostliny jako třeba břeč, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky. Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Tak i tuhle zprávu jsme vám přinesli teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Hezké sobotní dopoledne.

0: Slovenská kapela Elán dozněla teď na vlnách Českého rozhlasu a v magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zavedeme na úsek všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté hoře, v Nepomuku a v Klatovech, až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně hléčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přišla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kocez Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.

0: Už příští sobotu na svátek svaté Anny se v části Ústí nad Orlicí Helváty v kapli svaté Anny rozezní zvon. Stane se tak po více než 80 letech při poutní mše svaté. Myšlenka vzešla od členů osadního výboru Dukla Helváty společně s římskokatolickou farností a městem Ústí nad Orlicí. Na místě natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: S panem Lipenským, předsedou osadního výboru Helváty, jsme vystoupali do věže kaple svaté Anny na místo, které patří zvonům. Ovšem, tady je prázdno.
2: Je tady prázdno už minimálně od roku 1942, kdy jsou poslední zmínky o zvonech, které zde v kapli svaté Anny byly umístěny a které zde zvonily. Je to teda více než 80 let, kdy teda Helvátam nic nezní.
1: Můžete mě říct vůbec něco o historii téhle kaple?
2: Nacházíme se v kapli svaté Anny, vystavěná v letech 1755 až 1757. Je to jednolodní barokní stavba, původně nazývána jako kostel, ale my tady si užíváme kaple.
1: Ta patří farnosti Ústí nad Orlicí. Je to tak?
2: Kaple je majetku města Ústí nad Orlicí, ale římskokatolická farnost zde koná mše svaté.
1: A jaká byla historie zvonu?
2: V kapli svaté Anny byly dva zvony, jeden z roku 1718 a druhý z roku 1798, avšak ty byly pro potřeby první světové války zrekvírovány. Po první světové válce v roce 1919 zde byly umístěny další dva zvony, avšak i ty byly zrekvírovány během druhé světové války.
1: Pane Lipenský, vy jste se rozhodli zvony do kaple vrátit.
2: Myšlenka vrátit zvony do kaple svaté Anny vznikla u člena osadního výboru pana Davida Jirouta, který se zajímá o historii Helvát a žije tím. Tak ta myšlenka byla rozvinuta a ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, které tuto akci podpořilo, byla vyhlášena i sbírka za účelem pořízení nového zvonu svatá Anna právě pro tuto kapli.
1: A víme, jak je to s tím zvonem, který tady bude v budoucnu zvonit právě teď?
2: Zvon je v současné době ve výrobě, vyrábí ho umělecké zvonařství paní Dietrichové v Brodku Přerova a měli jsme tu možnost spatřit právě výrobu hliněné formy, která byla vypálena a následovat bude odlití samotného zvonu pro tuto kapli.
1: A jak je to s penězi na sbírku?
2: Pořízení zvonu není levná záležitost, v současné době je vybrána pouze třetina požadované částky, hodnota zvonu je vyčíslena na 220 tisíc, ale podařilo se nám sbírku prodloužit, aby zájemci, kteří mají chuť přispět a podpořit tuto aktivitu, mohou ještě i do konce července, možná i do půlky srpna.
1: A kdy bude zvon do kaple pověšený?
2: Takový významný den bude právě neděle 26. července, v den svátku svaté Anny, kdy bude nový zvon pro kapli požehnán a zároveň pověšen. A pokud to všechno dobře dopadne, ve 12 hodin zde zazvoní poprvé po více než 80 letech nový zvon.

0: Festival klasické hudby Za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnována na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka. Festival pořádá obecně prospěšná společnost Za poklady Broumovska ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a vzdělávacím kulturním centrem Broumov. Co zajímavého nabízí letošní ročník, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu Za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je velmi světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta velkého symfonického orchestru, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s Kínovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení Mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout studio, musí se pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: Jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halali ve formě filmové hrací. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Ve kterém kostele halali pro 100 hornistů zazní?
3: V kostele Vernéřovice, kde hrajeme už několikátý rok, vždycky společné halali, kde se na to ty lidi těší, že opravdu uvidí nastoupenou jednotku kolem 100 hornistů a zahrají tu novinku. Ještě k tomu se přidáváme i my lektori, že hrajeme to s těma kurzistama. Pro mě to je neuvěřitelné, protože co vidím pak na videu, jak se každý snaží, i ty malí začínající hornisti, a vidím, jak si klepou nožičkou úplně v jiném rytmu, ale jsou šťastní, takže to je pro mě nejvíc. Tak tam bude ta premiéra, tam to zazní, Vernéřovice.
1: Je to kostel svatého Michaela Archanděla, který je jedním ze zastavení pro poutníky putující po Via Dietzenhofer. Festival nabízí i komentované prohlídky kostelů. Připomeňme ještě, že většina koncertů má dobrovolné vstupné.
2: Tím dobrovolným vstupným přispíváme na obnovu kostelů Broumovské skupiny.
1: A ještě mě zajímá, jaký koncert je připraven na dnešní sobotu v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích.
2: Bude v gesci Matyáše Nováka, mladý vynikající český klavírista, nedávno zahrál výběr z Mé vlasti v Carnegie Hall. My jsme chtěli představit našemu publiku tu smetanovou hudbu trošku v jiné podobě.
1: Festival je mezinárodní. Na koho nás pozvete?
2: Na koncert v Šonově, kde se představí rakouské duo Minerva. Je to spojení klarinetu a akordeonu. Je to velmi zábavná hudba. Představují různé aranže, celé plejády klasické hudby, a je to úžasná zábava.

0: Přiblížila se nám 10. hodina a s ní závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Hezký den s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.
1: Ježíš ve 21. kapitole Lukášova evangelia přerušuje rozhovor svých učedníků, kteří zrovna obdivovali jeruzalémský chrám a to, jak pěkně je postavený, a říká jim: přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. V době, kdy bylo sepsáno Lukášovo evangelium, tento chrám už nejpravděpodobněji nestál. Byl zničen právě Římany. Od dob učedníků se ale mezi prvními křesťany tradovalo toto svědectví. Ježíš nám to přeci řekl. Ježíš varoval všechny, kdo spoléhají na takové zděné projevy moci a autority. Když mluví o katastrofách, o tom, že z těchto pomníků moci nezůstane kámen na kameni, mluví také o pomíjivosti různých struktur lidské moci, útlaku, ukrutnosti, o tom, že i ti, které vnímáme jako mocné a nedotknutelné, jsou vydáni na pospas katastrofám, které nedokážou předvídat, vůči kterým jsou křehcí. A tak v dějinách pravidelně některé generace stojí uprostřed dějin, podobně jako Eliáš na Chorebu, a ptáme se, kde je v tom Boží moc? V té bouřce, v těch katastrofách, v těch rozbořených kamenech symbolu lidské moci? U špatné zprávy ani dnes není nouze. Také proto, že zlé zprávy přitahují pozornost člověka tak nějak lépe než ty dobré. Ježíš skutečně uznává, že ve světě budou znít špatné věci, že svět je zvláštní směsicí lidí s podivnou sociální dynamikou, kterou se pořád nedaří nastavit tak, aby vše fungovalo ideálně. Uznává i to, že důsledky všech těch katastrof se nevyhnou ani těm, kdo se vydávají na cestu následování, na cestu víry. Co si z toho tedy vzít? Třeba toto. Když už čelíme potížím, nesnázím, neštěstím, tak se sice z toho můžeme sesypat, ale mnohem lepší je brát je jako příležitost ke svědectví. Ono to zní sice jako klišé, když se řekne, že každá krize je příležitostí ke změně, ale je na nás, jak se k těm krizím a problémům postavíme. To jediné můžeme nějak ovládat, protože to, jestli přijdou, ve své moci nemáme. Katastrofy, které se dějou kolem nás, jsou šancí nejenom k tomu verbálnímu svědectví, ale také k tomu praktickému prokazování Boží lásky. K praktické pomoci těm, kdo trpí, kdo jsou v nouzi, kdo potřebují podat pomocnou ruku, setřít slzy z očí, doprovodit alespoň na kousku cesty, obejmout, obvázat rány. Nezavírejme si předtím oči, ani srdce. Vždyť třeba to není levné, i když nás to něco stojí, i když se s tím sami vystavujeme riziku. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, říká Ježíš a dodává k tomu, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy.
2: Snad jsem

0: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Školy a školky na jihu Moravy mají dostatek míst, některé trápí administrativa. Archeologové zkoumají pozůstatky koncentračního tábora Romů v Hodoníně u Kunštátu. Dopravu na Masarykově náměstí v Kyjově dnes omezí festival plný chutí a bude polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Míst je v jihomoravských školách a školkách podle jejich zřizovatelů dostatek. Některé chystají projekty na jejich navýšení. Za priority označily oslovené radnice třeba modernizaci vybavení škol, podporu talentovaných žáků, spolupráci mezi školami, dostatek školních psychologů nebo bezpečnost. Některým školám však problémy přináší vysoká administrativní zátěž. Vyplývá to z ankety České tiskové kanceláře mezi jihomoravskými městy. Za dostatek považují kapacity škol třeba ve Znojmě či Tišnově. V Brně je podle radní pro školství Ireny Matonohové ze STAN spíše ojedinělé, že by se dítě nedostalo na spádovou školu. V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli například nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo na 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
4: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takové.

0: Jihomoravského kraje Petr Holeček.
1: Novinkou letošního ročníku je také okénko do mezinárodní kuchyně. V Kyjově to bude konkrétně kuchyně italská. Navazujeme také na loňský charitativní rozměr festivalu. Výtěžek z nevrácených vratných kelínků poputuje na podporu organizací, které pomáhají dětem.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dneškem provázet proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až severozápadní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 96. kilometru, počítejte s ní ve směru na Prahu. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 54 u Veselí nad Moravou na cestě do Bzence, stejně jako na silnici 38 u Vrbovce, tam zasahují záchranáři. A podobně je tomu i v místě kolize autobusu na silnici 53 u Olexovic. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
3: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Dorůstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než dva metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Růza Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat, co borůvka potřebuje.
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu, pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeně mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vypořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechradka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam a samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat a já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa, jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my, včelaři, se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlorozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec, to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné lekníny, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pondělí 20. července přivítají dopolední Dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Na Znojemsku se srazily dva autobusy s cestujícími. Kancelář ombudsmanky hledá nové členy lidskoprávních poradních orgánů. Na 20 seniorů prožili příměstský tábor v Čebíně a bude polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. U Lechovic na Znojemsku se čelně srazily dva autobusy s cestujícími. Na místě je na 30 zraněných, z toho 9 středně až těžce. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí záchranářů Michaela Botová. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle Botové jde o mimořádnou událost prvního stupně.
4: Podle mých informací bychom zatím měli mít na místě 11 prostředků, včetně vrtulníku, inspektora provozu a také velkokapacitní sanitky. Pomáhají nám i převozové sanitky. V tuto chvíli vím, že nám jedou na pomoc, nebo už jsou možná na místě ještě 3 převozové sanitky.
3: Silnice je mezi Znojmem a Brnem uzavřená. Policisté dopravu odklání přes Borotice. Kancelář veřejného ochránce práv hledá nové členy dvou poradních orgánů. Jeden se věnuje právům lidí s postižením, druhý, nově ustavený, bude sledovat základní práva a svobody. Výzvu zveřejnila kancelář ombudsmanky na webu. Zájemci se mohou hlásit do 9. srpna. Vytvořit poradní orgán pro oblast základních práv a svobod ombudsmance nově ukládá zákon. Složení by mělo být společensky, kulturně, národnostně a regionálně rozmanité, včetně spravedlivého zastoupení žen a mužů. Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičili jemnou a hrubou motoriku, specializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková ze Senior Pointu Čebín.
5: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takové to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
0: Sport.
3: Fotbalisty Zbrojovky Brno posílí malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce přestoupil z portugalského prvoligového týmu Arouca a podepsal víceletou smlouvu. Nováček české nejvyšší soutěže na klubovém webu následně představil další posilu. Z Českých Budějovic přišel ofenzivní záložník Antonín Vaníček.
0: Počasí.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte místem nehody na 196. kilometru D1 ve směru na Prahu. Jak zaznělo, silnice 53 je po nehodě autobusů u Olexovic neprůjezdná. Objíždí se přes Borotice, Božice a Mackovice. Klidné cesty přeje Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za kým míří právě dneska gratulantů soldateska, připijme v správné míře k svátku každé drahomíře. S pitím, s tímto nepřeháním, pak je to ovšem s přáním. Přidám i dar, a to ten, co vypadá jako sen. Vůbec není k osahání, přesto se moc špatně schání. K obecnému úžasu nesu píseň z rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
0: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu, 18. července roku 2026, máme léto, trošku se nám to tak různě převaluje, to tedy to počasí, myslím, hned prší, hned zase svítí sluníčko, ale tak už to má být, protože komu se chce zalívat zahrádka, vidíte. No, tak když poprší, tak je to krásně, přírodně zařízeno. Dneska mají svátek ženy, dámy, dívky, které se honosí krásným ženským jménem Drahomíra. Tak, no a protože je sobota, je málo po 11. hodině, tak vy všichni, kteří posloucháte víkendové srdcovky víceméně pravidelně, tak víte, že v tomto čase začínáme soutěžit a že tedy už do studia přichází editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř, který je právě zde. Miloši, ahoj.
1: Krásný den, já už jsem tady, teda já už nepřicházím, ale jsem nadšený, že zase budeme soutěžit.
0: Ano, jsi připraven?
1: Já jsem připraven, ale důležitější, aby byli připraveni naši posluchači.
0: No a jenom se zeptám, likviduje tě trošku to horké počasí?
1: Já už jsem tak zlikvidovaný, že už mě víc likvidovat nemůže.
0: Já víš, jako třeba to teplo, to horko utlumuje, bych řekl prostě ty mozkové závity, anebo že člověkovi se nechce vůbec přemýšlet, nebo tak.
1: Ano, je to tak.
0: Miloši, musím ti říct, že tento týden, co máme tedy za sebou, tedy tu celotýdenní hádánku, já jsem se fakt snažil, ale mě vůbec některé spojitosti nenaskakovaly. Ale to probereme. Musím říci, že i soutěžící trošku spotrápil. Třeba zkoušeli rok 1879 nebo rok 1902. Ovšem ve středu už všem začínalo, jak se říká, svítat a koncem týdne, jako vždycky, přišla pak už spousta správných odpovědí. Takže my jsme se ptali, o kterém roce to celý týden se bavíme. Tak co to bylo za rok?
1: Byl to rok 1914.
0: Tak. 1914. Jak jste k tomu měli dospět? Začnu hned pondělní indicií. Že je holubů všude dost? Až taková pravda to není. Tohle je konec toho možná nejhojnějšího.

0: protože v tom roce uhynul poslední holub stěhovavý, samice Marta v jedné z amerických zoo, a jenom pro zajímavost, holubů stěhovavých bylo tolik, že hejna mívala i stovky milionů jedinců.
1: Páni.
0: Akorát je v té Americe trošku postupně odlovovali, likvidovali, ano. A oni snášeli jenom jedno vajíčko, nemnožili se tak jako ti současní rychle, takže je vyhubili a takže ta poslední samice byla v zoologické zahradě.
1: A to by mě právě zajímalo, naše posluchače, jestli někoho napadla samice Marta, že jo, holuba stěhovavého, že uhynula v roce 1914. No nic, se do náměstí svobody a budu jednotlivé holuby, co tam lítají, lustrovat, abych byl, pro příště připraven. Úterní indicie zněla takto. Edisonovi ta spirála konečně pořádně vyšla.
0: No protože si patentoval svoji gramodesku.
1: To je krásné. No a ve středu, toto jsem věděl, cesta z Atlantiku do Pacifiku se naráz pořádně zkrátila.
0: Ano, protože poprvé proplula loď panamským průplavem.
1: Ale ty dvě výše, ty předtím, ty mi to nedali dohromady. No a teď čtvrteční nota mě položila na lopatky. Tahle Babková ještě nemohla tušit, že jí o válku později potká pořádná milostná aféra.
0: No protože v roce 1914 se narodila jistá Ludmila Babková, ale tu asi neznal.
1: Ne, neznal.
0: Ale když ti řeknu její druhé jméno, které používala jako umělecké, to bylo Lída Bárová.
1: No, tak to už je jasné.
0: A to už je jasné, protože ta pak měla za druhé světové války ten kontroverzní vztah s nacistou Goebbelsem.
1: Ano, no že tak tahle Babková, teď si říkáš, že to tak možná porostou ty houby, tak máme ty babky a já nevím tohle. No a páteční indicie zněla takto. Aby byla udělena cena za mír, když začala velká válka. Otázka zní, o kterém roce se to celý týden bavíme?
0: No a začala válka, která tehdy nebyla označena jako první světová, to je ano. Až nový název, tehdy se říkalo Velká válka a v tom roce nebyla udělena Nobelova cena za mír.
1: Takže ano, Miloš měl na vás otázku a hledal rok 1914. Vy všichni, kteří jste soutěžili, tak jste soutěžili o CDčko opery Leoši Janáčka O třech jednáních, Její pastorkyňa. Zpívají třeba Jenůfu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších operních umělců. A správný tip měla šťastná výherkyně, nepromiňte, šťastný výherce, Bohuslav Kopeček z Bučovic. Milý pane Bohuslave, hlubokosklon, užijte si cenu a my vám s Milošem blahopřejeme. A teď už si pustíme písničku.
2: Český rozhlas Brno.

0: Písnička dozněla, my jsme odtajnili naši celotýdenní hádanku Kdo kdy kde. Máme šťastného výherce, pana Bohuslava Kopečka, takže můžeme do prvního úkolu, Miloši.
1: No, zůstaneme opět u toho, co jsme si teď vyzkoušeli minulé a předminulé. Budeme tvořit věty.
0: Ano.
1: A tentokrát opět bude trošku jiné zadání. Chtěl bych větu o nejméně 8 slovech. Nejméně 8 slov, to bude jednoduché. Ovšem v té větě by měla všechna slova, tedy i předložky či spojky, začínat stejnými dvěma písmeny. A jedno důležité doplnění, neměla by obsahovat více než dvě přídavná jména za sebou. To, aby si někdo nevymyslel to několikrát sebou, hezky to by ulehčilo. Takže nejméně 8 slov, smysluplná česká věta a všechna slova, tedy i předložky nebo spojky, pokud je tam ten soutěžící použije, budou začínat stejnými dvěma písmeny. Měl bys takovou nějakou větu?
0: No, já jsem tak trošku přemýšlel, já ji mám jenom v hlavě. Takže zádumčivý, závistivý zápasník zavislan zavěsil zašpiněnou zástěru.
1: Hezké, na začátku zněl dvě přídavná jména, ale vymyslel
0: jsi to hezky. A jsou povoleny, říkal jsi, ne?
1: No ano, říkal jsem více než dvě, takže to je v pohodě. Ano. Tak ano.
0: Vešel bych se, že?
1: Vešel by se. No. Akorát bych tam trošku přemýšlel nad tím, jestli ti uznat, že některé to za je krátké, některé dlouhé.
0: A jo, počkej, tak ty to jako...
1: Ale jako uznejme to. Uznejme to i našim posluchačům, když by se jim to posunulo. Protože...
0: Dobře, tak je. Jako nemusí to být vždycky jenom krátký. Ku.
1: Nemusí,
0: ku.
1: Ne.
0: Za.
1: Máš něco na ku?
0: Ne, nemám. Kučera už byl jmenovaný a takový si ne. Kuplíř, to ne. Takže, moji milí posluchači, je vám to jasné? Zopakujeme to?
1: Zopakuj to klidně, jestli jsi to zapamatoval.
0: Takže sestavit větu, která bude nejméně o 8 slovech, bych řekl přídavná jména, maximálně dvě použít, více ne.
1: Dvě za sebou.
0: Dvě za sebou a aby začínali na stejnou... jak bych to řekl?
1: Stejná dvě písmena. Ta dvě písmena necháme na posluchačích, to ano. Je důležité.
0: A my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaní.
1: Tak, písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Jaroslava. Dobrý den, Jaroslave, my vás zdravíme s Milošem.
2: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Zeptám se, odkud nám voláte, Jaroslave.
2: Velké Opatovice.
1: Velké Opatovice, tak. Jaroslave, rozuměl jste zadání?
2: Ano, myslím, že ano.
1: Tak se určitě pochlubte vaší větou.
2: Pravdomluvný právník Pravoslav pronášel pranostiky pro prezidenta. Prezidenta. Je to dost?
1: Pro prezidenta tečka.
2: Pravdivé pranostiky, promiňte, já jsem jedno slovo přeskočil. Pravdomluvný právník Pravoslav pronášel pravdivé pranostiky pro prezidenta.
1: Tak, 5, 6, výborně, 7, co říká.
3: 8.
1: Je i 8.
3: Úplně skvělé. Dokonce mě teda moc potěšilo, že to není, jako většina lidí by si vybrala, že je to slabika nějaká.
1: Ano.
3: A tady ta skupina hlásek pr, to je jako úžasný. Za to máte pochvalu.
1: Jaroslave, úžasný, jednoznačně. Takže tam získáváte cenu, takže teďkom vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, pustíme si písničku.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všedních.

0: Uzdinářku, to je krásná písnička, Hanka Zagorová, kolikrát jsem říkal, to nevypadá ani, že to zpívala ona, úplně nádherný. No, my máme prvního šťastného výherce, pana Jaroslava, sestavil krásnou větu na pr, to je hezký, to je hezký. Na dvě vlastně souhlásky. A máme tady druhý úkol.
1: No a zůstaneme u těch písniček. Opět se vypravíme tak trošku do hlubin našeho rozhlasového archivu a ta píseň, která teď zazní, většina lidí bude ji znát, ta melodie jim bude povědomá, ale bude ji znát v podání Karla Gotta. Mm-hmm. A my si ji pustíme v trošku jiném podání. Ta otázka padne až poté, takže si ji teď mohou všichni vychutnat, stojí to za to a bude... Tak trošku možná opravdu pro pamětníky, ale třeba vůbec ne, uvidíme.
0: Tak, moji milí, ovšem pozor, teďkom jako můžu trošku říct, musíte pečlivě poslouchat. Opravdu neodskakovat dámy k plotně, neodskakovat muži, že si jdu na balkon zakouřit a pak se vrátím o to. Ne, pečlivě, opravdu pečlivě, takže tady je soutěžní píseň. Kdo?

0: Soutěžní písnička dozněla a Miloš se vás, moji milí, zeptá.
1: Teď by mě zajímalo, protože nám už telefony zvoní, co by ti volající odpovídali, protože to není zas tak jednoduché, ale já tu otázku položím.
0: Polož.
1: Ta otázka totiž zní, kdo tuto píseň, nazvanou Kdo zná můj kraj, naspíval?
0: Tak, no ale protože už tady máme nějaké telefony, tak já to zvednu. Halo, halo, hádáme, luštíme s Milošem Šenkýřem.
2: Kdo dobrý pak se nám... Dobrý den, pane Junáku, tady je Eva z Brna.
0: Eva z Brna,
2: já
0: dobře.
2: Já vám, že to zpívá Jarmila Veselá, ale nejsem si jistá.
0: No moment, tak to tady my soutěžíme na jistotu, paní Evo.
2: No tak dobře, tak říkám Jarmila Veselá a Karel Gott to zpívá jako už zvon z
0: No tak to je jasný. A jakou byste měla druhou verzi s tou dámou?
2: No verzi nemá.
0: Nemáte. Nemáte druhou verzi.
2: Ne, ne.
0: No tak jste vyhrála, no samozřejmě, paní Evo. Je tvrdě, já jsem teda typoval, že by taky mohl někdo typnout třeba Evu Pilarovou nebo Laďku Kozderkovou.
2: Ne,
0: tak jo, máte pravdu. Takže paní Evo, ano, písnička se jmenuje Kdo zná můj kraj a zpívala Jarmila Veselá. Naspívala to v brněnském studiu s orchestrem Studio Brno. Tak, no... Takže máte cenu, zůstaňte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Colorado, skupina Kabát. No a my máme další šťastnou výherkyni, tedy paní Evu, takže máme to 1-1, pan Jaroslav, paní Eva, šťastní výherci, takže máme něco před 11:45. Půjdeme do dalšího úkolu. A ten je?
1: Budeme podle indicí, které tady máme, hledat sportovní disciplínu.
0: Takže dobře poslouchejte, moji milí. Tahle disciplína je odpradávna až mamutí. Opakuji. Tahle disciplína je odpradávna až mamutí. Druhá indicie. Vyvinout takovou rychlost, to už chce hodně umění a schopností. Opakuji. Vyvinout takovou rychlost, to už chce hodně umění a schopností. Třetí indicie. Staří Římané by mohli vyprávět. Opakuji. Staří Římané by mohli vyprávět. Čtvrtá indicie. Naše medaile za tento sport označíme spíše za železné než za zlaté. Opakuji indicii. Naše medaile za tento sport označíme spíše za železné než zlaté. A poslední indicie. Jednou v sedmi či v deseti. Pořád je to on. Opakuji. Jednou v sedmi či v deseti. Pořád je to on. Tak to byly indicie a my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Vím.
1: Tak, písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Danu. Dobrý den, paní Dano, my vás zdravíme.
2: Dobrý den.
1: Tak, odkud nám voláte, svým-li se zeptat?
2: Z Kojetína.
1: Z Kojetína. A proč jste u toho tak váhala?
2: Já to jsou tak na návštěvě bydlím v Olomouci.
1: Aha, já jsem se narodil v Kroměříži, no to jsme Hanáci. Paní Dano.
2: To mě těší.
1: Mě taky. Takže půjdeme na to hezky od začátku. Tak. A nebo zeptáme se nejdříve, co vám vyšlo.
2: No já si myslím, že to je hod oštěpem.
1: To moment. Myslíte si, nebo to víte?
2: Vím.
1: Víte to. Tak. Máte pravdu. Jdeme na to od začátku. Jak jste k tomu dospěla? Tahle disciplína je odpradávna až mamutí.
2: Jakože lovci lovili mamuty oštěpem.
1: Správně. Druhá indicie. Vyvinout takovou rychlost, to už chce hodně umění a schopností.
2: To mi moc nepomohlo. Jako...
3: Tušila jste, jakou rychlostí může oštěp letět?
1: No.
2: Něco, ano, v tom smyslu, ano.
1: Tak kolik byste řekla, že takový oštěp může letět?
2: To si vůbec nedovedu.
1: Samozřejmě, nevím. Že to záleží na tom, kdo s tím odštěpem hodí. Tak představte si, že může vyvinout rychlost až 100 km za hodinu. Tak, další indicie zněla takto. Staří Římané by mohli vyprávět.
2: No, to taky. Mně nejvíc pomohl ten železný.
1: Aha, jako tam k tomu se dostaneme.
3: Se dostaneme.
1: Takže s těmi Římany to je tak, že jejich oštěpy házeli takovou silou, dokázali jednoho muže zabít a dalšího zranit, který stál třeba za ním. Tak, a teď jsme u něj. Naše medaile za tento sport označíme spíše za železné než zlaté.
2: Tak, to je náš reprezentant. Jméno si nespomenu. Nevím. Železný.
1: Jako křestní jméno, myslíte?
2: Křestní jméno.
1: No, tak je to rekordman Jan Železný.
2: Jan Železný, ano.
1: Tak, a máme tu poslední indicie. Jednou, v sedmi či v deseti, pořád je to on.
2: No, že je to disciplína v deseti boji a v sedmi boji.
1: Výborně.
3: No, skvělé.
1: Buď může házet solista, jako to byl pan Železný, nebo pak třeba ženský sedmi boj a mužský deseti boj. Máte pravdu. Paní Dano, takže tram tadadadá, cena vás nemine. My si teď pustíme písničku a řekneme si, jak si cenu předáme. Vydržte mi na telefonu.

0: moji milí posluchači, dnešní víkendové srdcovky s Milošem Šenkýřem pomaly Lilinku šetří. Končí, promiňte. Nevíš, to je Šenkýř a teď tam naskočí a teda končí. Takže dopadlo to tak, že máme dvě ženy a jednoho muže, to by to dopadlo výborně. Byl jsi spokojen?
1: Byl a moc se těším na příští týden, protože to část těch lidí uvidíme tváři v tvář.
0: Tak, protože srdcovky vyráží na cestu a jdeme tentokrát na světovou přehlídku do Buchlovic, je tam svátek česneku, takže vás všechny srdečně zveme. Můžete se s námi potkat, bude tam Miloš, budu tam já.
1: Upíři tam nebudou.
0: Upíři, protože budeme očesnekovaný, tak upíři nehrozí, takže přijďte, budeme se opravdu na vás těšit. A budeme taky samozřejmě soutěžit, nebojte se, o nic nepřijdete. No, takže Milošku, já se na tebe budu těšit tu sobotu, ale my se potkáváme tady ve studiu, takže měj se moc hezky, užij si hezký víkend, bude hezky, no a já se v pondělí po deváté budu těšit na shledanou.
1: Krásný víkend.

0: Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na Znojemsku pokračují záchranné práce u srážky dvou autobusů. Moravské Budějovice chystají vyhlášení architektonické studie pro opravu koupaliště. Rada už schválila podmínky. Veselí nad Moravou vydalo brožuru k výročí města. A bude polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Hasiči i záchranáři dál zasahují u čelní srážky dvou autobusů u Lehovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 40 lidí. Na místě je 13 záchranářských posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera je 30 lidí zraněných lehce a 9 středně nebo těžce.
4: Ve fázi už teďkom transportu distribuujeme zraněný směr Znojmo, směr Brno. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno-Znojmo.
2: Podmínky pro vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci koupaliště schválila Rada Moravských Budějovic. Vedení města počítá, že by včetně projektové dokumentace mohla vzniknout do 2 let. Poté by měla začít oprava koupaliště, která je podle nezávislého místostarosty města Jana Švaříčka kvůli technickému stavu nevyhnutelná. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Veselí nad Moravou letos slaví 770 let od první zmínky o městě. K výročí radnice naplánovala oslavy, koncerty a taky vydala novou brožuru, kterou si lidé můžou koupit v turistickém informačním centru v Panském dvoře. V knížce zájemci najdou klíčové okamžiky z historie města.
5: První zmínka o veselí v písemných pramenech se váže právě k datu 18. července. Jako přídomek ho tehdy na opisu své pečeti použil břeclavský komorník Sudomír z rodu Tvrdišovců, který budoval hrad Veselí. V té době už byla na jednom z říčních ostrovů podle vedoucího městského muzea Petera Futáka předměstská osada. Jednou z nejstarších dosud stojících staveb je nejspíš kostel, který je dnes zasvěcený paně Marii. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes proměnlivá, občas velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, a to hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravanka pro nás zahrála polku manželů Slabákových v našej zahrádce a přivítala nás do první hodiny vysílání. Tak v českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Drahomíra a Drahomír, na Slovensku slaví jmeniny Kamila a v církevním kalendáři je svatý Emilián. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. A samozřejmě i dnes budeme zpívat. Těším se na naše zpěváčky, takže neváhejte a volejte na číslo 726465200. A teď už písnička. František Kotásek, Zavoňal rozmarín, Stanislav Pěnčík a Podhoranka.

0: Haló, haló, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Krásný deň vám prajem zo Sološnice, Anna. Už sme vás volali, pani Kvetka.
0: Áno, samozrejme. Vy budete jenom přát, že? My totiž čekáme práve na nejaké...
1: Na deti, aha.
0: Spievavé dítě, ale to nevadí. Řekněte si prosím své přání a my uděláme potom další výzvu. Tak
1: ja
0: pani Anička.
1: Borkovi Kapitánčikovi, on mal pondelok narodeniny.
0: Měl?
1: Mal, áno, mal.
0: Ano, ano.
1: A nedovolala som sa, tak som mu chcela poblahoželať za všetkých, čo pozerajú, počúvajú nočnú linku.
0: Výborne, ja mu to vyřídim. Až v pondelí s ním
1: ja
0: budu.
1: Ja sa pokúsim ešte zavolať, dobre?
0: Dobře, určite. No, tak, pani Aničko. Děkujeme za vaše přání, za to, že nás tak pozorně posloucháte. Děkujeme.
1: Od rana do rana.
0: Ano, tak jsme rádi. Tak děkujeme pěkně.
1: A vy teda služíte celý týden jako posluva.
0: Já ještě ten příští, to budete se mnou muset vydržet.
1: Protože
0: mají moji kolegové dovolenou, víte, takže se tak musíme prostřídat. Ano.
1: No, tak jo. Dobre, a potom máte vy, dobre?
0: Dobře. Takovou malinkatou budu mít, jo.
1: Malinku, no, já mám už nastalo.
0: Dobře, já budu mít takovou malinkatou dovolenou, ano. Tak jo, paní Aničko, ráda jsem vás slyšela, zdravíme, nebo pozdravujeme celou Stalošnici a mějte se moc hezky, ať se daří.
1: Zkusím, keď tě děti skončí, tak zkusím ještě zavolat, dobře?
0: Ano, prosím, ano, ano, ano.
1: Tak
0: zkusíme další telefon, jestli tam bude zpěvavé dítě, halo, halo, tady blahopřání s písničkou.
2: Dobrý den, tady Petr Urbonek, Otoslavice.
0: A nemáte zpěvavé dítě, ptám se jenom.
2: Prosím?
0: Jestli máte zpěvavé dítě...
2: Ne, máme, nemáme.
0: Ne, víte, protože vlastně teď vždycky po té písničce druhé my vyzýváme babičky a dědečky, kdo mají zpěvavé děti, tak aby zavolali, aby jsme mohli si poslechnout pěkné písničky. Dobře, tak pane...
2: Já jenom tak, protože jsme s kamarádem Davidem jsme v práci.
0: Ano.
2: A ať nám to pěkně odsépá.
0: No. Ano, a mě uletělo takže vaše jméno, promiňte.
2: Jestli byste mohla zahrát nějakou. No?
0: Dobře, a mě uletělo vaše jméno, prosím.
2: Petr Otaslavice.
0: Ano, pan Petr Otaslavice. Píšu. Takže, pane Petře, mějte se moc hezky, krásnou sobotu a nashledanou.
2: Nashle, prší Brně?
0: Ne, je tu hezky, tak polož mourno, no, ale hezky.
2: Hezko.
0: Tak nashledanou. Tak přátelé, tak se nám to nějak nedaří. No, já ještě připomenu telefon 726465200. Tak babičky, vyzývám dědečky nebo maminky s tatínkama, aby prostě máte-li zpěvavé dítě, nějaké holčičku, chlapce, anebo třeba i duo, kdyby to bylo, je to vítáno všechno. Volejte, těšíme se moc, ano, aby jsme mohli tu šestku doplnit, protože bude zítra slosování. Takže jdeme dál. Já si myslím, že tady dám přání a půjdeme dál. Takže dnes se dožívá 80 roků pan Jaroslav Nosál z Podivína. K tomuto výročí mu přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti manželka Alena, synové Aleš, Kamil s manželkou Janou a vnučky Kateřina a Karolina posílají dědečkovi velikánské pusy. A děkujeme za přání Nosálovi. Tak to jsem předala. Teď mě tady zablikal telefon, ale už se zase ztratil. No tak se nedá nic dělat, pojďme na písničku. Každá láska něco stojí. Tak je to prosím polka, Záhorjenka zahraje a napsali to pánové Fischer, Rapáč a Polakovič. Jdeme na to.
3: Český rozhlas Brno.

Přátelé, dozněla nám písnička Každá láska něco stojí. Zahorinka dohrála. No a já ještě vyzývám, prosím, na telefon 7264652000, jestli teda nám zpěváci nějak došli. No to je takové divné. Tak prosím, kdo chcete zpívat, máte teď tady prostor, my na vás čekáme. Ale samozřejmě i vy, milí přátelé, kteří chcete volat, volejte zcela normálně, běžně. Nějak to prostě vymyslíme, když se tam objeví nějaký zpěváček, tak ho prostě pustíme do éteru. Takže jdeme na to, já tady budu předávat psaná přání, která tady mám. Prosím o pěknou písničku pro Drahušku Šafaříkovou do Brna k jejímu svátku, který slaví právě dnes. Milovaná Kmotřenko, k tvým jmeninám ti ze srdce přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, moře lásky a pohody a máme tě všichni moc rádi. Jsi naše sluníčko a za všechno moc děkujeme. Sladkou pusu a pohlazení posílá neteř Milena s celou rodinou. Tak a písnička Má mamičko stará lidová zpívá Julie Severinová Kučerová a hraje Břeclavan.

0: Tak vážení a milí, zpěváček se dovolal, to je úžasné. No a já vítám vysílání pan mladíka, našeho sedmiletého, Františka Hubačku z Mikulčic. Tak dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, no tak ty máš takový dobrý smělý hlas, to se mi líbí. Prosím tě, ty jsi připravil písničku a jakou?
1: Horehaj dolinu, pozdravujte mu milu.
0: Dobře. Ano, ano, ano. Tak my se na tebe moc těšíme. My jsme rádi, že se dovolal chlapec, protože pořád máme samé dívky, jenom minule byl chlapec, tak jsme rádi, že tu štafetu držíš. No a držíme ti palce a můžeš zpívat. Prosím.
1: Keď jsem vyšel kolem paňské zahrády, zavoňal mě rozmarinek zelený, hore háj dolinu, pozdravujte mu milu, prajárečku moju. Hore háj dolinu, pozdravujte mu milu, prajárečku moju. A já jsem se zahradníčka opýtal, jestli by mě rozmarinek neprodal. Hore háj dolinu, pozdravujte mu milu, prajárečku moju.
0: No výborně, je to celé, nebo ano, je to už konec?
1: Ano.
0: A nebo to, no výborně, tak Františku, tak je vidět, že teda ti to zpívání jde. Opravdu, my jsme rádi tě slyšeli moc a já teďko, prosím tě, můžu tě malinko vyspovídat?
1: Jo.
0: Jo, tak dobře. Prosím tě, ty seš na prázdninách u babičky, anebo seš doma u rodičů?
1: Doma.
0: My jsme nerozuměli.
1: Doma.
0: Doma, jako u maminky a u tatínka, ano? No a kam se chystáš na prázdniny?
1: Na chalupu.
0: Ano. Na chalupu. A třeba nějaký tábor, nepojedeš?
1: Ano, pojedu, ale nebudu tam sám, jenom budu na příměstí jako a nebudu tam spát.
0: No tak to je jasný. Takže je tam více dětí. Tak paráda, tak si to užívej. A tak ty seš vlastně sedmiletý, tak ty si teďko, ty už ty prázdniny máš, tak umíš ocenit to volno, viď? Tak a co jinak v tom volnu děláš teďko o tom prázdninovém, třeba s maminkou, s tatínkem nebo sám? Povykládej nám.
1: Na dvoře a dělám modely vaštěvna.
0: Modely, prosím tě, a jaké modely?
1: No.
0: Letadel nebo?
1: Tanku.
0: Tanku, no to je úžasný. No tak to seš moc šikovný. No a kromě těch modelů, co ještě, co tě ještě baví?
1: Malování.
0: Malování. A co maluješ, portréty nebo krajinky, nebo co tě zajímá, jaká témata?
1: No. Různé.
0: Různé. No tak dobře, dobře, dobře. No a prosím tě, k babičce na prázdniny pojedeš, nepojedeš, nebo k dědečkovi?
1: Nepojedu.
0: Nepojedeš, dobře. No tak já už tě nebudu déle, jak se říká, trápit těmi otázkami. Podívej, to tvoje zpívání samozřejmě půjdeš do slosování. Zítra se bude losovat, kdo vyhraje z té šestice těch zpěváků. No a výhra je rodinná vstupenka do brněnské zoo. Byl jsi tam někdy?
1: Ano.
0: Ano. A jak se ti tam líbilo?
1: Hodně.
0: Hodně, viď, to je takový dobrodružo docela. Tak když třeba budeš mít štěstí a vyhraješ, tak si to budeš moc užít po druhé a já ti to samozřejmě moc a moc přeju. A přeju ti krásné prázdniny, hezky si to užij všechno, pozdravuji rodiče, maminku, tatínka. A v rodině hraje někdo na nástroj? Nebo ty hraješ třeba na nástroj?
1: Já jenom.
0: Ano, a na co?
1: Na klavír.
0: Na klavír, no to se šikulka, tak klobouček dolů. Výborně. Tak jo, tak my moc děkujeme a posílám... Ano, posíláme jako dárek písničku, bude to polka Alojze Barotka, Miloslavy Gurské povídali, kterou pro nás bude hrát Gloria. A ještě jednou se loučím, děkujeme mnohokrát a pěknou sobotu vám všem. Naschledanou. Takže přátelé, hrajeme písničku.
2: Český rozhlas Brno.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tak vážení a milí, podíváme se do Mouřínova a vítám pana Roberta.
3: Dobrý den, zdravím vás, všechny posluchače. A dnes bych chtěl zahrát k svátku draze Vašinové z Mouřinova. Minulou sobotu měla narozeniny. Dneska má jmeniny, tak bych chtěl popřát hlavně zdraví a životních úspěchů a určitě jí to přeje celá rodina. Dcera Lubka s rodinou, dcera Radka s rodinou a manžel Jenda. A já se připojuji jako kamarád Robert. A když už teda jsem na drátě, paní Navrátilová, tak já bych pozdravil tady do Mouřinova paní Anu Neščákovou, jenom tak, aby byla písnička pro něj taky pro radost. A dneska se dožívá krásných 17 narozenin z Mouřinova pan Poláček Vojta. Tak jemu taky zahrajte k těm narozeninám. Ona to poslouchá, myslím jeho babička, tak ona mu to vyřídí.
2: Dobře. Tak pane Roberte, já se loučím, přeji vám krásnou sobotu, ať se daří.
3: Ano, naschledanou. Pěknou sobotu.
2: Tak a teď už pan Oskar Rakvice. Vítejte.
4: Dobrý den, zdravím vás všechny ve studiu. Dneska oslaví krásných 85 roku paní Marie Hitzlová z Rakvic. Takže ještě jednou toto všecko nejlepší a hodně zdravíčka. A vám děkuju. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou. A já připojím ještě jeden e-mail. Prosíme o písničku Do Hrušovan u Brna paní Ludmile Šáchové, která zde tráví zaslouženou dovolenou. Dnes 18. července se dožívá krásných kulatých 60 roků. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a mnoho společně strávených chvil s jejím zlatíčkem Neteří Aneškou přejí kolegyně z účtárny Ferona Brno. Tak děkujeme a hrajeme. Žádný nemá frajárenku. Manželé Kameníkovi a Kameníkovi muzikanti.

0: Krásná písnička nám dozněla, dospívali Roman Zavadil, Jan Bílek, Žádný nemá frajárenku, Kameníkovi muzikanti a já vítám ve vysílání paní Anu Markovou ze Svinů. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tam všechny zdravím a chtěla bych popřát mému manželovi Josefu Markovi k jeho 75. narozeninám hodně zdravíčka, štěstíčka a ať je se mnou hodně dlouho. Moc vám děkuju.
0: Ano, ať ještě prožijete hezké roky a ve spokojenosti. Tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a teď už paní Marie Maňasová z Újezdu u Valašských Klobouk. Vítejte.
2: Děkuji, dobrý den, paní Navrátilová.
0: Dobrý den.
2: Já bych chtěla poblahopřát. Dnes slaví 80. narozeniny moje milá sestřička z Dobrchovic, Stanička Malinová, u Velkého Ořechova a já jí přeji mnoho pevného zdraví, štěstí, úsměv, stále dobrou náladu, kterou má pořád. Toto všechno přeje sestra za celou rodinu Maňasovu a posíláme písničku.
0: Výborně. Tak ať se vám daří, ať je vše dobré a rozloučím se. Krásnou sobotu.
2: A já vám přeji pěknou sobotu.
0: Nashledanou.
2: Děkuju moc. Nashledanou.
0: Tak a teď tady předáme e-maily. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Ladislava Krajze z Lulče, který má dnes narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, pana Marie, kéž ho chrání, radost a pokoj do srdce a dobré lidi vždy po ruce. Také úsměv na líci přejí Luleští farníci. Ano, to si na mě nachystali teda opravdu polámané slovíčko. Tak to bylo přání a hrajeme písničku další. Pánové, nebo Jaroslav Janota, Miloslava Plačková, Slúbená a bude nám hrát z Kaličané.

0: Pojďme se podívat do Kvasic. Vítám pana Matěje. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Pan starosta mě pověřil, když jsem odehnal, aby jsem pozval v srpnu 16. na pouť do Kvasic lidí a hraje Vršovanka. Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou. No a dáme tady přání psaná, pojďme na ně. Písnička, ať zaletí do Rašovic k dnešnímu svátku za paní Drahuškou Křetinskou. Drahuško, vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid, pohodu, splnění i těch tajných přání, hodně najetých kilometrů bez nehody, nejedny protančené střevíčky a samozřejmě další příjemné setkávání v Luhačovicích. Přeje Hanka z Hulína. Písnička je pro všechny kamarády, přátelé a známé, pro radost a potěšení. A děkuji, Druláková Hana. Tak předali jsme jedno přání, pojďme na další, přátelé. Chtěl bych nechat zahrát nějakou hezkou písničku Na kopanice pro Týnu, Natálku a Báru k jejím narozeninám. Hlavně jim popřát moc zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Ať jsou stále takové superholky, děkuje Jakub Otruba. Tak také jsme předali a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Růže lásku přináší, Polka a Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Brno.

přátelé, máme tady další přání. Dnes mají svátek Drahomíra a Drahomír, také bychom chtěli popřát našim oslavencům a poslat vaším prostřednictvím pěknou písničku a jsou to naše milá tetička Drahoška Štěpánová a její syn Drahomír Chalupa ze Zlína a manžel sestřenice Drahomír Polčák z Pozděchova a jeho syn Drahomír. Všem jmenovaným přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, radost ze života, lásku svých blízkých, pohodu a boží požehnání. Ze srdce přejí všichni sousedíkovi a zetkovi ze Želechovic a Vajďákovi ze Neubuze. Tak děkujeme za odvysílání a přejeme krásné letní dny a my velice děkujeme. A ještě jedno přání, dobrý den, zahrajte prosím manželům Konečným z Holešova pro dobrou náladu u pití kávičky a děkuje dcera Jitka. Tak dáme písničku Vladimír Pfeffer, Lančotská Mája a Moravinka.

A máme tady e-mailovou poštu. Dobrý den, prosila bych písničku v poledním vysílání slaví dnes své 80. narozeniny naše maminka, babička, sestra a teta paní Anna Zatloukalová. Milá Aničko, k tvým krásným narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží požehnání do dalších let ti přejí Lojza, Maruna, Lída a Franta s rodinami a k přání se připojuje i Vlastík, Hanka, Dáda, Jirka, Michal, Míša a rodina Čermákova. Tak to jsme předali a přátelé, máme tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. No a je tady pan Vladimír Bobrovský, slaví dnes své narozeniny a je z Křenovic u Slavkova, nebo Hostěrádky Rešov, tak bych to správně řekla. Dále pan Jaroslav Nosál z Podivína slaví své narozeniny. No a dále tady máme, přátelé, také svátky, neboť slaví svůj svátek paní Drahomíra Uhorovičová ze Zlína. To je další oslavenec. A pak tady mám další svátky. Milota Krejčí, Brno Husovice, dále paní Drahomíra Rutarová z Brna, Drahomíra Frimlová z Nesovic a Drahomíra Chmelová Oskava. Takže vám všem přejeme hodně zdraví, především štěstí, lásky, spokojenosti. Jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Velice si vážíme, že nás posloucháte a já vám přeji do dalších let všechno jenom to dobré, ať se vám prostě daří. Takže na zdraví a živio. No a už poslední zpívaná písnička. Bábinčin, Maršovský valčík, Jaroslav Křička a Irena Číšková, Milan Černohous a Malá česká dechovka.

Dozněla poslední písnička. Vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Tak tedy radostný poslech, plný pohody, samozřejmě při dalších pořadech, poslechu dalších pořadů, vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. A právě posloucháte orchestrální skladbu, která se nazývá Výborná, Metoděje Prajky a hrají pro nás Žadoviáci. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Policisté vyšetřují vážnou nehodu dvou autobusů na Znojemsku. Zranilo se při ní 40 lidí. Většinu Česka zítra čekají silné bouřky. Ve Velké nad Veličkou pokračují horňácké slavnosti. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost s možností přeháněk nebo bouřek a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Oba řidiči autobusů, které se dnes dopoledne srazili u Lechovic na Znojemsku, měli negativní zkoušku na alkohol. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté teď příčinu vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší.
4: Právě nehodě došlo tak, že řidič jedoucí po hlavní silnici z Brna na Znojmo se narazil čelně do boku druhého autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Provedená dechová zkouška u obou řidičů je negativní. Policisté z oddělení z dopravních nehod provádí šetření, vyměřování a podobně.
2: Při nehodě se zranilo 40 cestujících, z toho 9 těžce a středně vážně. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne v Čechách, na Vysočině a v části Jihomoravského kraje. Ve východní části Česka je vyhlášená od 15 do 19 hodin. Bouřky bude plošně doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark. Na několika místech v obci místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Začne v 6:30 večer, říká za organizátory Irena Mikesková.
5: Nejvíc asi navštěvované jsou večerní programy, které jsou na Strážné hůrce. Tam následuje Noc hudci, kdy je to taková záležitost, kdy diváci si můžou sami zaspívat nebo zatancovat třeba i na pódiu po skončení programu za doprovodu horňáckých cymbalových muzik a často se vlastně potom Strážná hůrka rozeznívá zpěvem až do rána.
2: V neděli slavnosti zakončí mše ve Velickém kostele svaté Máří Magdalény, vystoupení dechové hudby a folklorní program u Větrného mlýna v Kuželově.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes proměnlivá, spíše velká oblačnost s lokálními přehánkami nebo bouřkami. Později večer začnou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Z jihomoravských silnic je aktuálně hlášeno několik nehod. Motorka bourala mezi Jedovnickou a Bělohorskou ulicí v Brně. Na místě je policie. Na silnici 385 v Kuřimi na Brněnsku se na kruhovém objezdu srazila dvě auta. Převrácené vozidlo hlásí silnice 23 v Brně a na silnici 374 u Dubrovice nad Svitavou na Blanensku se pohybuje stádo ovcí. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilian Norbert Kolovrat, který

0: stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
1: Kam?
0: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
1: My máme taky zazděnou chodbu.
0: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
1: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
0: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
1: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
0: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady víc jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam vše to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádné, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. čekám, až...
1: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobby marketu.
0: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
5: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
6: Bylo ve hře víc zámků,
4: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
5: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
5: Jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
5: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
5: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
5: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
5: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
5: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
5: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
5: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
5: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
5: Takového, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
5: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
5: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
5: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
4: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
5: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů, proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal, nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku, tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle, a není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si dozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti. Ty varhany jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem, a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach, a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště, a on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky, a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž, Madrid. On paralelně, vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné, a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
3: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
4: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
3: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
4: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
3: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
4: Přesně tak.
2: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
4: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
3: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
4: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
3: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
4: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
3: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
4: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor, hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
3: Je takový jejich katastr v obraze.
4: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
3: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
4: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
3: To patřilo Kolovratům.
4: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
3: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
4: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
4: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
3: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
4: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
5: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
3: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
4: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno hledá ještě 60 zájemců o družstevní byty na Kamenném vrchu. Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Archeologové zkoumají pozůstatky koncentračního tábora Romů v Hodoníně u Kunštátu. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost s možností přeháněk nebo bouřek a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Necelá pětina z 280 družstevních bytů na Kamenném vrchu v Brně je ještě volná. Magistrát hledá budoucí družstevníky, kteří se do komplexu v Novém Lískovci nastěhují. Výstavba začne v září a hotová má být do roku 2030. Radnice na tento týden podepsala smlouvu se stavební firmou. O skoro 60 bytů se zájemci stále můžou hlásit, říká ředitelka realitní společnosti města Brna Petra Vítková.
2: Na ten největší byt, 109 metrů, vychází ta splátka na 40 tisíc korun vlastně, ale to je opravdu nad standard. U těch běžných bytů jsou to v podstatě ceny normálního tržního nájemného u bytu 2KK, 3KK. Zájemci se na ty přesné splátky budou moct podívat na stránky bytového družstva a zároveň budou odeslány těm budoucím družstovníkům.
0: Jednotky volných bytů jsou taky v družstevních projektech Brna v Holáskách a v Mostecké ulici. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak jsou dejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli například nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 1945 táborem prošlo skoro 1400 lidí. 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
6: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
0: Do roku 2009 na místě fungoval rekreační areál. Památník holokaustu Romů a Sintů se tam otevřel v roce 2019.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes proměnlivá, spíše velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Později večer začnou srážky ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Večer vítr zeslábne. Biozátěž pro dnešek střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Stále pozor na nehodu dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. Doprava je odkloněná přes Borotice, Božice a Mackovice. Na 195. kilometru D1 ve směru na Prahu je odstavená porouchaná motorka a nehodu hlásí na silnici 379-26 u Nemojan na Vyškovsku. Srazilo se tam osobní auto s cyklistou. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: počasí.
1: Máme 14 hodin a 12 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteoroložka Andrea Kvapilová. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Tak máme to takové poměrně rozdělené, v té jihozápadní části spíš převažuje polojasno, naopak na severu a východě kraje, tam máme větší oblačnost a vyskytují se zde i lokální přehánky a bouřky. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 26 do 29 stupňů, ale v těch přehánkách a bouřkách je to spíše jenom kolem 23 stupňů. Vítr ten nám vane mírný, západní až severozápadní do 25 km za hodinu.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Tak ještě večer nějaké mohou být doznívající přehánky, případně bouřky, potom později večer by ty srážky měly začít ubývat. Ta noc ještě na některých místech může být zvětšená oblačnost, postupně by ale mělo převažovat polojasno, kráno i skoro jasno až jasno. Ty nejnižší teploty očekáváme od 18 do 15 stupňů a ze začátku ještě vítr mírný západní až severozápadní do 25 km za hodinu, v přehánkách a bouřkách ještě může zesilovat, ale na večer a během noci už bude jenom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: A jaké počasí nás čeká zítra v průběhu dne, případně v pondělí?
2: Tak neděli to ráno a ještě ten počátek toho dopoledne zahájíme malou oblačností, očekáváme, že bude skoro jasno až polojasno, pak nám během dne začne ale od západu té oblačnosti přibývat postupně až na zataženo a hlavně teda během odpoledne a večera se nám vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech mohou být i doprovázené bouřkami. Ty mohou být i silnější, hlavně teda v těch bouřkách by se mohly vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, případně i nějaké intenzivnější srážky nebo menší kroupy. A co se týká teplot, ty nejvyšší teploty očekáváme od 27 do 30 stupňů, ale na severu a západě kraje, kde nám dorazí srážky nejdříve, tak spíš ty teploty zůstanou na hodnotách kolem 26 stupňů. Vítr nám bude vát slabý, proměnlivý, postupně mírný, jižní do 25 km za hodinu a v těch odpoledních a večerních bouřkách a přehánkách se nás změní na severozápadní a přechodně i výrazně zesílí. No a pondělí, tam očekáváme za začátku malou oblačnost, během dne potom spíše takové polojasno až oblačno a jenom malou pravděpodobnost na přehánky, spíše v té severní části kraje ty nejnižší teploty od 13 do 9 a nejvyšší od 22 do 26 stupňů.
1: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký víkend, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Pondělí 20. července přivítají dopolední dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Brno, dozněla píseň Ke hrám míčky jsou a my začínáme soutěžit. Soutěž Co tím chtěl básník říct je tu pro vás každou sobotu, krátce před 14:30. Zapojit se můžete, pokud jste od nás v uplynulých 8 týdnech žádnou cenu nezískali. Dnes hrajeme o knihu Eriky James s názvem Matky a dcery. Citlivý a emotivní román Eriky James o matkách a dcerách, lásce, ztrátách a odvaze otevřít srdce novým začátkům. Takže pokud s námi chcete soutěžit, volejte právě teď na číslo 726 46 52 00. A zadání prozradím po písničce.

0: Dospívala nám Věra Martinová a já mám na lince dnešní soutěžící paní Kamilu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak, myslím, že můžeme jít na to. Je to tak? Jste připravená?
1: Dobře, na to budu vědět.
0: Jo, já vám držím palce a věřím, že to zvládnete. Tak, tady je dnešní zadání. V naší dnešní soutěži budeme doplňovat pranostiku, která se váže k dnešnímu dni. V českém občanském kalendáři má svátek Drahomíra. V lidové tradici se však tento den pojí především se svatým Kamilem z Lelisu. Dnešní pranostika nám připomíná, že 18. červenec je dnem největšího žáru a skryté síly přírody. Je to čas, kdy slunce dává zemi maximum energie, ale zároveň vzduchem visí hrozba divokých letních bouří. Tak, teď přečtu pranostiku a budu chtít, abyste doplnila dvě slova. O svatém Kamilu slunce má
1: největší sílu.
0: Výborně, no vidíte. Tak, knížka je vaše. Tak, vyhráváte knížku Eriky James s názvem Matky a dcery. Knihu někomu darujete nebo si ji přečtete?
1: Já si ji přečtu.
0: Výborně, tak vám přeji krásné čtení. Já vám ještě jednou blahopřeji k vaší výhře a prosím, zůstaňte mi na lince, ať si můžeme předat podrobnosti ohledně doručení. Děkuji vám.
1: Děkuju.
0: Tak, to byla dnešní soutěž s názvem Co tím chtěl básník říct. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 14 hodin a 27 minut. Dobré odpoledne.

0: Jiří Štědro na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 14 hodin a 38 minut. Ve Velké nad Veličkou na Veselsku je dnes hlavní den horňáckých slavností. Podle pořadatelů dorazili tisíce lidí. Na náměstí se koná tradiční jarmark. Na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Sleduje to naše reportérka Hana Novotná. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já jsem právě na programu, který se věnuje 30. výročí mužského sboru z Lipova. Začátek představení se o chvíli posunul, protože tady asi půl hodiny docela silně pršelo. Před chvílí tu už vystoupil soubor z Hrubé Vrbky, folkloristé si připravili písničky, které se předávají z generace na generaci a jsou v regionu tradiční. Krom toho nechybí ani hudba s cymbálem a čekají nás taky tance. Dnes je ten hlavní program tady v obci na Velickém náměstí u kostela v zahradě domu číslo 166 a taky na Strážné Hůrce. Tam se v předprodeji na dnešek prodalo 3,5 tisíce vstupenek, ale lidé si můžou koupit lístek i na místě. Program tam začíná v 6:30 večer a tradičně je nejnavštěvovanější. Organizátoři proto lidem doporučují, aby se na místo vydali s předstihem a můžou si sebou vzít i deky na sezení.
0: A jak je to na místě s parkováním?
1: Organizátoři připravili placenou odstavnou plochu, která je hned u autobusového nádraží. Lidé ale parkují prakticky všude, kde se dá. Už když jsem dopoledne přijížděla, byl docela problém najít volné místo v nejbližším centru obce. Řidiči nechávají auta podél silnici i na trávnicích. A ještě doplním jednu praktickou informaci. Jednu z lávek přes řeku Veličkou v centru obce teď opravují dělníci, takže je rozestavěná a neprůchozí. Potkala jsem pár lidí, které překvapilo, že místo musí obcházet a hledat jinou spojnici k centru horňáckých slavností.
0: Na závěr, jaký program čeká návštěvníky zítra?
1: Tak zítra tu budou dvě mše a potom návštěvníci uvidí vystoupení dechové hudby nebo třeba taky pásmo, které připravovali děti z Kuželova a Hrubé Vrbky.
0: Tolik reportérka Hana Novotná, která se přihlásila z Velké nad Veličkou z horňáckých slavností. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji ještě pěkný den. Naslyšenou.
1: Taky přeji naslyšenou.

0: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Valdemar Matuška, Helena Vondráčková a Tisíc mil. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je 14 hodin a 49 minut. Výlet za kulturou, zpívání písniček, tvoření dekorací nebo třeba trénování paměti. I tak může vypadat příměstský tábor. V Čebíně na Kuřimsku ho tento týden zorganizovali speciálně pro tamní seniory. Aktivity mají pomoct třeba s motorikou a taky s navázáním společenských kontaktů a propojením generací. Jeden den vyráběli keramiku a na pomoc jim přišly děti z mateřské školy.
1: Dívejte se, uděláte takhle šištičku, mrkvičku, takhle ji zvednete nahoru a uděláte další váleček.
2: Z mateřské školky přišlo do čebínského Senior Pointu zhruba 15 dětí. Jedné skupince dává pokyny seniorka Hana Režná, která dřív sama ve školce pracovala.
1: A budete hádat, co z toho bude?
3: Snek.
1: Přilepíme. A máme šnečka, že?
3: Vyrobil jsem 3 srdíčka. Tady tohle má být povrch dortu.
2: Chlubí se svým výrobkem Vilémek.
3: A tohle jsou čokoládový zapíchnutý ozdobený srdíčka. Tohle ještě trošku ozdobíme takhle. Tohle jsme tady dali kutičky a 4 lístek.
2: Seniorka Marie Novotná pracuje ve dvojici s 5letou Karolínkou.
1: Budu se snažit vyválet takovouhle placičku a Karolínka si u nás dobí kytičkama. Řekni, že tady máme žebříček,
4: a teď si tam uděláme
1: kytičku. Máme lebedu, že?
2: Pro koho to bude?
3: Pro mámu.
1: Jsme doma zavření, nudíme se, nemáme co dělat, starý babky, tak jsme rádi, že se pokecáme, sejdeme. No a děcka, no, za náma chodí, že? A my vždycky zapomeneme zase, jak se jmenovali, oni jsou hodní.
2: Při keramice podle organizátorky Pavlíny Drábíkové seniori procvičují prsty, úchop věcí, ale i hlavu.
5: Každý dítě si najde svou babičku, jako v uvozovkách svou babičku, a vlastně je to propojení, že i ty naše babičky dostávají tu šanci si pohrát s těma dětma, děti jsou nadšený z toho. Vlastně ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojený.
2: Příměstský tábor má seniory i dostat do kolektivu. V létě totiž často kvůli horku nevychází ze svých domovů.
5: Aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit. My jsme včera měli výlet a popisovala mě to vlastně jedna seniorka, že ten výlet pro něj značil něco úžasného, že šla vlastně do muzea, dívala se a říká mě, a víš, co mě teďka čeká? Teď mě čeká jenom to, že přijdu domů, zavřu se do kuchyně a sedím v kuchyni.
2: Letos se na čebínský příměstský tábor přihlásilo 20 seniorů. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Tak si väčšina z nás predstaví to vykorisťovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže Lastrada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykorisťovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. S novými byty v Brně Novém Lískovci vznikne kaple svaté Ludmily. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Dva autobusy s cestujícími se dnes okolo 9:30 srazily u Lechovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Uvedla to mluvčí záchranářů Michaela Botová. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší silnice. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Na místě zasahovalo 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Dopravu na místě budou nejméně do 16 hodin řídit policisté Kyvadlově. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
3: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Radnice v Brně Novém Lískovci čeká na stavební povolení pro kapli svaté Ludmily. V městské části žádná není. Nová kaple má být součástí bytové výstavby na Kamenném vrchu. Na vznik domů s víc než 350 byty tento týden podepsal magistrát smlouvu. Vedení městské části se k tomu přidá s vlastním projektem. Kaple má být hotová do roku 2030, říká starostka Jana Drápalová ze Zelených.
6: Nemyslíme si, že to bude jenom, i když ta kaple bude zasvěcená svaté Ludmile a bude umožňovat to, že se tam budou konat i bohoslužby, tak si nemyslíme, že to bude fungovat pouze jako církevní stavba, ale že to bude fungovat i jako komunitní společenské místo, kde se ti lidé budou moci setkávat.
3: Na Masarykově náměstí v Kyjově se dnes koná festival plný chutí. Návštěvníci na něm mohou ochutnat regionální speciality, zúčastnit se soutěží nebo se pobavit kulturním programem a večerním koncertem Anety Langerové. Akce je zdarma. Řidiči musí počítat s omezením dopravy a parkování na náměstí a v přilehlých ulicích.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy zítra bude ráno a zpočátku dopoledne polojasno až skoro jasno. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Teploty dnes v noci klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítřejší nejvyšší teploty 27 až 30, na severu a západě kraje místy kolem 26. Vád bude slabý proměnlivý, postupně mírný jižní vítr. V odpoledních a večerních bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Biozátěž bude zítra vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Aktuální pozor především na tvořící se kolony, kvůli kterým se zdržíte například na stém 90. kilometru D1 ve směru na Ostravu a také na D2 mezi 6. a 7. kilometrem ve směru na Brno. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Dnes je sobota 18. července roku 2026. Máme 4 minuty a 5 minut po 15. hodině. Už za pár minut nás čeká další jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Krátce před 15:30 se vydáme do Hodonína u Kunštátu na Blanensku, kde archeologové odkrývají pozůstatky bývalého koncentračního tábora pro Romy. A samozřejmě několik minut po 15:30 zazní 18. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
4: Český rozhlas Brno.

0: rozhlasu Brno. Máme 11 minut po 15. hodině. Ani dnes nevynecháme naši jazykovou dílničku a zamíříme za některými jazykovými kouzly.
1: Nedávno jsme si povídali o eufemismech, tedy o slovech zjemňujících drsnější skutečnost. Takhle k nám přistupují zejména média. Lidová mluva však málo kdy zjemňuje, spíše naopak. Takovým slovům říkají odborníci dysfemismy. Tento výraz pochází z řečtiny, kde dys je znegativňující předpona a fémí znamená mluvím. A tak místo pes říkáme často čokl, místo žena baba a místo manželka stará. Ale pozor, například v brněnském Hantecu nejsou slova čokl, baba či stará vůbec negativní. Slovo baba zde označuje často ženu, za kterou se stojí za to otočit. Velkou roli tady hraje kontext. A také čas. Ještě před 100 lety se nepovažovalo spojení starý člověk za tak negativní jako dneska. Znamenalo nejen mající vysoký věk, ale i cenné zkušenosti či rozvahu. A když dnes Hurvínek drandí na koloběžce, je to v pořádku. Před 100 lety se to drandění bralo takřka jako výraz budící pohoršení. Dnes s vážnou tváří vás všechny zdraví Jiřík Trachťa.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti. Další zazní opět zítra touto dobou.

0: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Vlasta Redl s písní S Bohem Galánečko. Za 9 minut bude 16:30, posloucháte Český rozhlas Brno. Zhruba metr hluboké jsou teď archeologické sondy na místě bývalého romského koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu. Desítky let byla jeho existence opomíjená. Od roku 2019 tam hrůzy nacismu připomíná památník. Mezinárodní tým archeologů odkrývá nejen základy vězeňských domů, ale i drobné předměty z dob druhé světové války.
1: Student archeologie ze Západočeské univerzity v Plzni František Olach pracuje v asi metr hluboké archeologické sondě s drobným rýčem.
2: A já vlastně tady začišťuju tu spodní vrstvu sondy. Máme tady teďka nějaký plechový nález, takže se pokusím to vzít kolem něj, abychom ho vlastně potom mohli vyjmout.
1: Archeologové předpokládají, že tato vrstva zeminy pochází právě z období, kdy tady fungoval koncentrační tábor Romů a Sintů. V další sondě pracují taky zahraniční studenti pod dohledem profesorky archeologie z Cambridgeské univerzity Jilly Carr.
3: Na dně tohoto výkopu je kamenná terasa, která obklopovala vězeňské baráky. Je docela vzrušující najít důkazy, že tu ten tábor skutečně byl. Kdyby jeho existenci chtěl někdo zpochybnit, můžeme to doložit těmito nálezy, které souhlasí i s historickými fotografiemi.
1: Kromě kamenné terasy tu profesorka se studenty objevila i předměty z období koncentračního tábora. Na stole, kde jsou věci vystavené, leží i nábojnice.
3: Můžete vidět, že je tam napsané 43, tedy 1943, takže víme, že to pochází z druhé světové války.
1: Vidíme tu třeba i zbytky původních vodovodních trubek, ale i výrazně drobnější předměty.
3: Toto jsme našli v místech pod původním vězeňským barákem. Knoflíky jsou nejspíš z oblečení vězňů, které se pod něj zakutálely skrz díry v podlaze.
1: Narazili ale i na mnohem mladší předměty. Po koncentračním táboře tady ještě před otevřením památníku v roce 2019 desítky let fungovalo rekreační středisko. Archeologické výzkumy tady sice od té doby byly, ne ale na všech místech. Vysvětluje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity.
4: Každý nález nás zase trošičku posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. A tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
1: Ještě před táborem pro Romy a Sinty tady byl pracovní lágr pro nepracující. Ten vznikl ještě na základě předválečných československých zákonů. Upřesňuje vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
5: V létě roku 1942 se ta situace radikálně změnila. Na základě Říšského zákona vznikají dva tábory pro romské obyvatelstvo, označované nacisty jako Cigeunerlager. Tábor číslo 1 byl v Letech u Písku, určený vlastně pro Romy z Čech, a tady v Hodoníně vlastně vznikl Cigeunerlager 2, určený pro Romy z Moravy.
1: Táborem prošlo bezmála 1400 lidí. Ve špatných a stísněných podmínkách jich 207 zemřelo. Šimon Franc, Český rozhlas.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do

0: Dospíval nám Karel Zich, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 4:45. A právě teď začíná 18. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Vede nás za tou smutnější součástí historie Moravy, aby nám i jako varování připomněl, jak málo někdy stačí k tragédii. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem přinášíme v létě každý den brzy ráno a poté ještě jednou krátce před 6:00 odpoledne.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1933. Životy vzali sobě i náhodným kolem jdoucím. Psal se rok 1933 a Evropou i Československem zmítala hospodářská krize. Mnoho lidí přišlo o práci, někteří si vzali život. Při pravděpodobně nejstrašlivější podobné sebevraždě na jihu Moravy zemřeli nejen její aktéři i se svým malým dítětem, ale také náhodní lidé pohybující se okolo. V Brně v domě na nároží dnešní Jánské ulice a náměstí Svobody tehdy fungoval hotel Evropa. V jeho pokoji číslo 7 se 30. července 1933 ubytoval muž, který se zapsal jako Adolf Bauer z Ostravy. A spolu s ním i žena a dvouměsíční nemluvně. Druhý den nad ránem, kolem 7:30, otřásl budovou výbuch. Ukázalo se, že muž přinesl ve svém těžkém kufru pekelný stroj, který měl navždy vyřešit fakt, že je bez práce a trpí depresemi. Vyšetřování ukázalo, že se zapsal pod vymyšleným jménem. Ve skutečnosti to byl stavební asistent Zdeněk Knop. 31letého rodáka z Vizovic doprovázela jeho 23letá milá, brněnská švadlena Irmgarda Zweislbauerová a jejich nemanželské dítě. Výbuch poškodil nejen okolní pokoje, ale i sousední domy. A hlavně zabil další 4 lidi v okolí a dalších více než 60 se zranilo při výbuchu samotném nebo při pomáhání s odstraněním jeho následků. Dnešním pohledem je zajímavé, jak podrobně informovali o případu Lidové noviny, brané i dnes jako výkladní skříň tehdejší žurnalistiky. Dnes by si to nedovolil ani nejtvrdší bulvár. Na titulní straně přinesli jména, věky i profese mrtvých. Přidali k tomu popisy zranění a dokonce bydliště obětí. Najdeme dokonce informace o tom, kde všude skončily skrvavené kusy těl. Od protější lékárny u Červeného raka až po auto firmy Skarolek, které právě projíždělo kolem. Jak v blízkém domě ve 3. patře našli kus páteře a jinde kyčelní kloub. A dozvíme se, že jednou z obětí byla i služebná na Husově 7, která v 3. patře v bytě inženýra Kulky umývala okno. Její zaměstnavatel byl na dovolené a ona nebyla nijak přivázána, takže se při výbuchu lekla a zabila při pádu na zem. Už v dalším vydání ale noviny informují, že slečna Josefa Staníčková spadla až 15 minut po výbuchu. Nic však nebrání tomu, aby noviny dodaly další krvavé souvislosti domu s hotelem Evropa. Při jehož stavbě v roce 1899 se zřítilo schodiště a zemřeli 3 lidé. Každopádně místo výbuchu je z Jánské dodnes patrné na první pohled. Na rozdíl od okolních částí na fasádě zcela chybí výzdoba.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 18. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

To byla francouzská hudební skupina Era a píseň z roku 1996 s názvem Ameno. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 15 hodin a 47 minut. Po desítkách let odkladů Brno dostává nový koncertní sál. Roste v blízkosti Besedního domu a nese název Janáčkovo kulturní centrum. Zatímco na místě pracují archeologové i dělníci, pokročila debata o jedné důležité součásti interiéru. Součástí sálu by totiž měly být koncertní varhany. Radní teď oslovují tři výrobce, kteří postoupili do finále zakázky v odhadované ceně kolem 30 milionů korun. Ti teď musí do srpna poslat své finální nabídky. 30% hodnocení bude tvořit cena, zbytek návrh podoby varhan. Jsou to totiž po 100 letech první nové koncertní varhany pro nový klasický koncertní sál na území dnešní České republiky. Každý účastník tak má možnost vypracovat jeden návrh alternativy k zatím oficiální podobě nástroje. Porota vyhodnotí jak unikátnost a individualitu instrumentu, tak jeho univerzálnost a možnost využití pro široké spektrum skladeb a stylů. Janáčkovo kulturní centrum bude mít kapacitu sálu pro 1200 lidí. Na stavbu za 2,3 miliardy korun přispěje s 600 miliony korun Ministerstvo kultury, 332 miliony společnost Brněnské komunikace a 100 miliony korun Jihomoravský kraj. Zbytek zaplatí město. Stavební práce zdržel nález základů domu ze 13. století. Je 15 hodin a 49 minut. Naše odpolední vysílání končí. Následují zprávy, které nabídne Jakub Večeřa. A poté to bude pořad Hvězdné návraty. Kulturní magazín Zelný ring bude na programu po zprávách v 17 hodin. A po zprávách v 18 hodin se můžete těšit na blahopřání s písničkou Dnes s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě hezký zbytek k víkendu. Naslyšenou.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Ve Veselí nad Moravou skončila kompletní obnova Palackého ulice. Školy a školky na jihu Moravy mají dostatek míst, některé trápí administrativa. V Čebíně uspořádali příměstský tábor pro seniory. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Po více než roce dokončili stavbaři ve Veselí nad Moravou rekonstrukci Palackého ulice. Investice za zhruba 20 milionů korun zahrnovala obnovu inženýrských sítí, opravu silnice a chodníků, vybudování parkovacích stání, veřejného osvětlení a výsadbu zeleně. Ulice teď patří mezi nejmodernější ve městě, vysvětluje starosta Petr Kolář z TOP 09.
2: To, co je nejvýznamnější nebo nejhodnotnější, že se podařilo skoordinovat všechny síťaře, jsou nové kanalizační přípojky, kompletně položený nový vodovod, plně nový plynovod a dokonce i prostě elektrika, čili elektrické vedení se podařilo dát do země a ten uliční prostor už teda není nějakým způsobem omezován těma kabelama.
0: Míst je v jihomoravských školách a školkách podle jejich zřizovatelů dostatek. Některé chystají projekty na jejich navýšení. Za priority označily oslovené radnice třeba modernizaci vybavení škol, podporu talentovaných žáků, spolupráci mezi školami, dostatek školních psychologů nebo bezpečnost. Některým školám však problémy přináší vysoká administrativní zátěž. Vyplývá to z ankety České tiskové kanceláře mezi jihomoravskými městy. Za dostatečné považují kapacity škol třeba ve Znojmě či Tišnově na Brněnsku. V Brně je podle radní pro školství Ireny Matonohové ze STAN spíše ojedinělé, že by se dítě nedostalo na spádovou školu. Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková ze Senior Pointu Čebín.
3: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zítra ráno a zpočátku dopoledne skoro jasno až polojasno. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Teploty dnes v noci klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítřejší nejvyšší teploty 27 až 30, na severu a západě kraje místy kolem 26. Vár bude slabý proměnlivý, postupně mírný jižní vítr, v odpoledních a večerních bouřkách a přeháňkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Biozátěž bude pro zítřek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku je silnice průjezdná. Počítejte však s tím, že jeden z pruhů se brzy opět uzavře, jakmile budou silničáři odtahovat druhý autobus. Doprava tak bude řízena kyvadlově. Na třetím kilometru D2 ve směru na Brno se srazilo osobní auto s nákladním a na silnici 396/13 u Pohořelic na Brněnsku je kvůli požáru osobního auta provoz řízený kyvadlově. Místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
5: Váš džin.
4: Můj džin?
5: Jsem vám k službám, pane.
4: Pane, jo.
5: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
4: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
5: Prosím.
4: Původně pro sebe.
5: Hop.
4: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
5: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.

0: pa-da-pa. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko. Promíček. Druhé kafíčko.
2: Děkuji, pánové. K rodičům. Nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit. A pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě. Ale docela se na to těším.

0: Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
2: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
3: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
2: Já bych potřeboval vidět, kdo to je.
3: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
2: To není možný,
3: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůh jak pomoct.
2: Ne, už si to nemyslí.
4: Co? Jak je to?
2: Hleď.
4: Takže ne,
2: jak je to?
4: Je to tak.
2: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázně,
3: tak,
2: že ne.
3: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
5: Všech dobrý večera, prosil bych jedno velký studený pivo.
3: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
5: Já, že jsem opila.
2: No proč?
5: Já, že jsem...
2: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčela Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
6: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že navá to je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a teď, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko a ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti, to je člověče šíry, to je 50 metrů, to je šíleného materiálu, to je nejméně 150, 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl rápě, dvoranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nená si nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nená si nic, a pojď, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, že on říkal, výborně, hezky, volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu volíne a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, naplaněnou do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždím! Pepo, jsi připravený? Jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, 551, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já utíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si hodinám, padám, zvedám. Nic, pozor, tečko, bufur vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste. Já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašně, já nevím, vraků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantuhy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavili těch.
2: Franto, že jsi mi nic neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadl.
7: Český rozhlas Brno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy, ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, k noze, Išane, počkej!
10: Čerpá, vy sami, ukaž se.
11: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
11: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byli na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, se Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
12: Plha. Skladník.
13: Děkuji, Roubíček.
12: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
13: Nerůž.
12: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
13: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
12: Ale děti se zase neholí.
13: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
12: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
13: Ano, to se týká taky dětí.
12: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří.
13: Ale...
12: A taková dlouhá cesta...
13: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
12: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
14: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
12: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale... Těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero, získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
15: No.
12: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
15: Století páry?
12: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
15: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
16: Kdo tam?
17: Tady X.
16: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
17: Jasný.
16: Ovšem za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
17: No jo, držet spolu. Ale proč?
16: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
17: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
16: Neochořel. Utek.
17: Chyba.
16: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
17: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
16: Naopak. Musí.
17: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
18: Jak to víte?
17: Já nevím. Já něco viděl.
18: Co jste viděl?
17: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
19: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
17: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Brno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval na Volnout, pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Jirka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
2: Co to bylo?
7: No jak, ty to mám...
2: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
2: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, oborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dasar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
7: Jo a proč vodka odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
2: Co proč odešel
7: No proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
2: Co oborník odešel?
7: No ty to tam říkáte, že tím odešel do k soudu Mercier, teda oborník.
2: No.
7: A proč?
2: No co proč? No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
8: U not?
2: U not!
8: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
2: Co, jaký cizí slovo?
8: No u not!
2: Noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš noty, máš krám s notama, prodáváš noty.
8: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba co? Ten Mercier,
2: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
7: No, kdyby něco soudu dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale tam šel sám?
2: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
2: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
2: Jo, to Matilda Šmauzová.
9: Ona je to dřina, to divadlo bohuži, viď?
2: Vydrž. Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
2: Co?
5: No. Mohla bych se jmenovat jinak.
2: A jak?
5: No já, třeba Jarča Mladějovská.
2: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
2: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
2: No ano, o to právě jde. To není náhodilost, to jméno. Autor, když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
2: Přece.
7: No ty přemýšlí o co
2: no,
7: píšeš.
2: To je jasný.
8: To je stará hra. No, stará hra.
2: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže
8: no, tak já nechci vstupovat do děje.
2: Ale ne, jenom to čti, jak ti jenom hlásí.
8: No ne, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je?
2: Major, no. Má šavly, že jo. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
8: No, já jsem ani nechtěl. No,
2: tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
10: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
2: Sedni si. Slyšeli jste.
7: No, dobře, ale...
2: Počkej, slyšeli jste?
8: No dobře, no voják to jde, no.
2: No voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak, buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Casáro.
2: Das.
5: Tak Dasáro.
2: Aničko.
5: Láďa je Dasáro.
2: Aničko.
9: Já ho obdivuji.
2: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro, ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice, tam je napsáno Matilda Šmauzová nevinné
11: 18leté poupě.
5: Úplně pitomá.
11: Ale proč,
5: kde pitomá,
11: ale ty ženy vypadaly před stolety
5: jinak. Ale je úplně pitomá, pane Tisař, pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no, ta Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi.
11: No, Dasárovi,
5: to je jedno, no, no, no, tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
11: ale
5: úplně pitomá,
11: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
11: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
7: To je ten omyl toho.
11: Ne omyl.
5: Ne, to já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je já vám řeknu. To je výborný,
11: jasný,
5: kde jste tu hru našli, fanoušci.
12: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
11: Autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
11: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
11: A jak to z
5: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
11: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
9: Ano.
11: No to, co udělá každý normální mužský.
9: Ano. Ano.
5: Teda to je výborně vymyšlený, pane
11: Císař. Jasný.
5: Jasný.
11: Chcete ještě další vysvětlení?
5: Dobrý.
11: Další dotazy.
7: No já mám z toho trochu strach.
11: A z čeho?
7: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
9: Tohle to se bude líbit.
12: Myslíš?
9: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmel pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Brno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohli si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
5: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci. Pojďte se mnou, pane.
2: Nemá fát.
6: No, her, gol,
2: fakra.
6: Mě tady nebude.
2: Fakra,
6: hodně potřebuji dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej fem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek, fem vek.
5: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej fem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
4: Div.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije, všechno co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bílej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, ta... Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No, on zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
9: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
3: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce 3 filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Ředitele škol nově čeká další příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. Veselí nad Moravou vydalo brožuru k výročí města. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
4: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
5: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
4: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
6: Řidiče autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
4: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Český rozhlas.
3: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají, popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
7: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
3: Veselí nad Moravou letos slaví 770 let od první zmínky o městě. K výročí radnice naplánovala oslavy, koncerty a taky vydala novou brožuru, kterou si lidé můžou koupit v turistickém informačním centru v Panském dvoře. V knížce zájemci najdou klíčové okamžiky z historie města.
8: První zmínka o veselí v písemných pramenech se váže právě k datu 18. července. Jako přídomek ho tehdy na opisu své pečeti použil břeclavský komorník Sudomír z rodu Tvrdišovců, který budoval hrad Veselí. V té době už byla na jednom z říčních ostrovů podle vedoucího městského muzea Petera Futáka předměstská osada. Jednou z nejstarších dosud stojících staveb je nejspíš kostel, který je dnes zasvěcený paně Marii. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy zítra bude zpočátku dopoledne a ráno skoro jasno až polojasno. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přeháňky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Teploty dnes v noci klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítřejší nejvyšší teploty 27 až 30, na severu a západě kraje místy kolem 26. Biozátěž bude zítra vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolona vás aktuálně čeká hlavně na D1 v Brně ve směru na Ostravu mezi STým 92. a STým 97. kilometrem a zhruba 20 minut se zdržíte na D2 mezi 50. a 52. kilometrem ve směru na Břeclav. A na 3. kilometru D2 ve směru na Brno došlo k nehodě. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. Místem projíždějte opatrně. Šťastnou cestu bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: tak si väčšina z nás predstaví to vykorisťovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne. Ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie. Môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže La Strada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykorisťovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
1: V úvodu Zeleného rinku jste slyšeli Hanu Lupačovou, právničku z brněnské kanceláře ombudsmana. Natáčela s ní Kristýna Motyčáková, a to v souvislosti s tamnější výstavou komiksů Kreslená pravda. Reportáž dnes uslyšíte. Devátá část memoárového cyklu Jiřího Kuběny Z mého orloje je věnována Jiřímu Kolářovi. Připomeneme si 180. výročí narození francouzského spisovatele Léona Bloa. Ale napřed je připravena repríza fejetonu Petra Šotnara, kde ještě vítězí dobro nad zlem. Čte Michal Bumbálek a k poslechu vás zve Alena Blažejovská.
2: Znám několik lidí, kteří doma nemají televizi. To u nás doma byla televize vždycky. Náš první přístroj byl Tesla Lotus. Pravidelně jsem na jeho obrazovce sledoval televizní dívánky se Štěpánkou Haničincovou. O něco později jsem se díval na hrané pohádky, jako je třeba Černobílá popelka. Moje vzpomínka na vánoční pohodu v době mého dětství je asi taková. V obýváku voní vánoční stromeček, na stole je velká mísa s cukrovinou,

televizním pohádkám celkem tolerantní, ale dačo si jim odpustím. Každá pohádka má totiž jednu skvělou vlastnost. Dobro zvítězí a zlo je po zásluze potrestáno. To je výsadou pohádek. Současný svět nám bohužel málo kdy dopřeje, aby zvítězilo dobro nad zlem. A tak se dívám na pohádky, abych se nemusel trápit stavem současného světa. Měl jsem v životě období, kdy jsem pohádkami pohrdal. Jakmile se na obrazovce objevila pyšná princezna, přepnul jsem na jiný kanál. S velkým zaujetím jsem hltal filmy Federica Felliniho, Michelangela Antonioniho, Woodyho Allena, Miloše Formana, Jiřího Menzla a dalších mistrů filmového umění. Ale s přibývajícími léty jsem se k pohádkám zase vrátil. A poslední dva týdny kalendářního roku jsou pro mě úžasným obdobím, protože v televizi běží jedna pohádka za druhou. Mám rád pohádky, do kterých autoři zakleli lehkou satiru na současné poměry. Tak třeba v obou dílech pohádky Tajemství staré Bambitky mne baví, co tam provádí královští rádcové Ferenc a Lorenz. V pohádce Princezna a půl království je půvabně vykreslena země, kde autoritářsky vládne král Egon. A Čertí Brko má celou řadu pozoruhodných postav, které jako bychom od někud znali. Od Líného Krejčího přes Richtáře Křiváčka až po manžele Látalovi. Je zajímavé, že ve všech moderních pohádkách patří čerti ke kladným postavám. Král bývá hloupý a naivní. Princ je vždycky tak trochu ňouma a nemehlo. Naopak princezny nebo hlavní hrdinky prostého původu jsou velice bystré a akční. Nejdál v tom zašla pohádka Tři princezny. Ono to vlastně není příliš daleko od reality. Někteří mladí muži se totiž nechovají tak, jak by měli, pokud by byli opravdoví chlapi. Jenomže Vánoce jsou jen jednou do roka. A na co se mám dívat po zbytek roku? Přece na pohádky pro dospělé. A to jsou detektivky. V každé dobré detektivce jde taky o souboj dobra se zlem. Nakonec dobro vždycky zvítězí a padouch je dopaden. V tomto směru jsou naše televizní stanice velice štědré. U nás doma je absolutním králem stále se opakující seriál podle příběhů královny detektivek nazvané Hercule Poirot. Už jsme to viděli mockrát, ale stále nás to baví. Ovšem i slečna Marplová je skvělá. Rádi jsme se dívali také na Sherlocka Holmesa s Jeremy Brettem v hlavní roli. Je to takové anglické, prostě noblesní. Snad jedině poručík Columbo si na noblesu moc nepotrpí, však taky není Angličan. Jeho vzhled je v souladu s jeho metodami. Kdyby byl pohádkovou bytostí, byl by to hloupý Honza. Vypadá jako hlupák, ale nakonec všechny převeze. V současných českých detektivkách nechodí kriminalisté v obleku s motýlkem. Pro českého kriminalistu je typický svetr nebo tričko. Pokud chce člověk vidět v české detektivce noblesu, musí si pustit seriál z doby první republiky Hříšní lidé města Pražského nebo Panoptikum města Pražského, případně Zločiny Velké Prahy. Mohlo by se zdát, že v oblasti detektivních seriálů u nás panuje pragocentrismus. Abych to vyvrátil, tak se zmíním o celé řadě seriálů, které mají v názvu Místo zločinu. Můžete se podívat na zločiny odehrávající se v Plzni, v Českých Budějovicích anebo v Ostravě. V současné době běží nejnovější dílo z této řady, a sice Místo zločinu Zlín. Chybí vám v tom výčtu Brno? V tom případě vám připomenu seriál Hříšní lidé města Brněnského. Nedávno dávali v televizi originální řadu s názvem Zločin na dobré cestě. Hlavní hrdina je vážně nemocný soukromý detektiv, který má svou kancelář hned u Schillingova náměstí. A co veleúspěšný seriál Četnické humoresky. Ten se taky odehrává v Brně a okolí. A zahrála si v něm celá řada brněnských herců. Detektivních seriálů je mnoho. Jejich seznam by byl opravdu velice dlouhý. Zajímalo by mě, jestli se na tyto seriály dívají lupiči. Jistě by tam našli mnoho inspirace, ale dost možná je to deprimuje. Každá kriminálka přece pro zločince končí špatně. Kriminalisté dnes nepoužívají jenom šedé buňky mozkové jako Hercule Poirot. Mají k dispozici celou řadu takzvaných forenzních metod –
Například

0: Například forenzní chemii, forenzní antropologii, forenzní genetiku, čili analýzu DNA, dále daktyloskopii, balistiku a dokonce i forenzní psychologii. K tomu si uvědomte, že ve městě je skoro na každém rohu nějaká kamera a podle mobilního telefonu je možné zjistit, kde se člověk v danou dobu pohyboval. Proto by bylo naivní představovat si současného zločince, jak o půlnoci vyrazí s vercajkem, aby vyloupil káču. Tradiční zločinec je dnes zahnán do kouta. Co mu zbývá? Nemusí však propadat zoufalství. Moderní stát naštěstí myslí i na tyto naše spoluobčany a nabízí jim pomocnou ruku prostřednictvím rekvalifikačních kurzů. A je na zločincích, jak toho využijí. Já se domnívám, že skvělou možností je získat kvalifikaci ajťáka, čili počítačového hackera. Moderního rekvalifikovaného zločince si představuji, jak v teple domova připravuje svou oběť o peníze pomocí počítače. Pokud se ale lupič nechce spokojit s malými zisky, pak je lepší neokrádat pouze jednotlivce, ale zaměřit svou pozornost na všechny občany. V takovém případě se zločincům nabízí kariéra politika. Když bude mít takový zločinec štěstí, hodně peněz a dobré kamarády na správných místech, tak se může stát dokonce i poslancem. Tím pádem by automaticky získal imunitu. Tudíž by mu nehrozil žádný trest ani v případě odhalení. Co víc by si mohl zločinec přát? Navíc jako bonus může upravovat zákony tak, aby legalizovali loupení. Ale raději to nikomu neříkejte. Ještě by se toho někdo chytil a co potom? Člověk nemá moc přemýšlet. Lepší je podívat se na nějakou pohádku. Nebo na dobrou detektivku, kde dobro zvítězí nad zlem.
1: Všechno je, jak má být. Zahrajem dobrý být. Všechno je, jak má být. Zahrajem dobrý být.

0: políbit.
1: Po fejetonu Petra Šotnara zazněla píseň kapely Listolet. A teď je připravena reportáž, kterou Kristýna Motyčáková věnovala výstavě, na niž se do konce srpna můžete jít podívat i vy.
2: Desítky komiksů na téma obchodování s lidmi vystavených v kanceláři ombudsmana, 4 verze letáčků, které pomáhají v terénu, množství návštěvníků výstavy s názvem Kreslená pravda. Jak to všechno začalo? Odpovídá ředitelka neziskové organizace La Strada Markéta Hronková.
3: Opravdu to začalo tím, že jsme se snažili vytvořit materiály o obchodu s lidmi a s dětmi pro mladé lidi. A říkali jsme si, že by bylo ideální, kdyby vlastně ten koncept vytvořili sami mladí lidé. Protože prostě to, jak vnímáme vizuálně věci, dospělí a starší lidé vnímají jinak než děti, takže jsme si říkali, že by bylo ideální mladí lidé a mladým lidem. Proto jsme vyhlásili tu soutěž uměleckých škol a sešlo se tolik skvělých návrhů a tak různorodých, že nám přišlo škoda toho nevyužít a nezačít to trošku šířit.
2: Hned v úvodu vernisáže výstavy komiksů dostali svůj hlas právě děti.
4: Jmenujeme se Spivanočky, to je ukrajinský dětský sbor, který zkouší v ukrajinském centru v městě Brno.
2: Říká vedoucí sboru Olena Vaščenko.
5: Ten sbor vznikl z dětí, které semka odešly v souvislosti se začátkem války.
4: Bylo to v roce 2022, když se začala válka a jsme se taky začínali nějaký sbor, který krásně zpívá a byl to jenom takový kroužek, ať děti budou nějak spolu a mohou se uklidnit tím zpěvem a nadýchat se, tak jakoby uklidnit a mít nějaký kamarády, protože je to trest pro děti a hlavně pro ty puberťáci, protože je to takový problém, že často nechtějí jít do školy, protože nemějí tam kamarády a takhle. Tak to je trochu takový, jestli můžu tak říct, psychologická podpora.

0: не студую, але мій брата молодший ходить до закладної школи. Так і страшно, що йому то не хоче. Хоче себе вернути додому, хоче бути з камарадами своїми на Україні, але просто ми йому не можемо висвітлити, що вже не вернемо спадки, що тоді зустанемо. А je to hrozné.
1: Já jsem vás našla zpívat ve sboru. Vám je, kolik vám je let?
0: Je mi 17 let.
1: Je vám 17 a teď se koukáte na letáček, který zpracoval někdo, komu mohlo být asi tak podobně let jak vám. Vy jste si ho vzala vlastně v ukrajinštině. Co se na něm píše?
0: Se může stosovat se i tebe.
1: Co znamená?
0: Může se to týkat i tebe. Je to moc důležitá téma v náš čas, protože a je většina nezletilých děcek, jakože stávají součástí.
1: Může se jim to stát.
0: Může se jim to stát, jo. Bohužel.
1: A vy pracujete?
0: Ano, já pracuju.
1: Jaký to je?
0: Není to zábav, ale tak zvládám to.
1: A můžu se zeptat jenom, co děláte?
0: Já pracuju pomocníkem ve skladu.
1: Myslíte, že kdybyste byla na Ukrajině, tak děláte něco jiného?
0: Asi jo. Já bych nastoupila na nějaký střední a učila bych se.
1: Proč to v Česku nejde?
0: Já jsem teďka prostě připravuju na konzervatoř a je to hrozně těžké, protože já mám ten přízvuk a musím ho úplně zbavit se.
1: A jak na tom pracujete?
0: Já chodím do hodiny a taky mluvím s Čechama dost. Teďka už jo, dřív nebylo.
1: Bylo to těžké, máme tu bariéru.
2: Začátek války na Ukrajině neznamenal jen razantní změnu pro příchozí do Česka, ale i pro práci neziskových organizací, jako je právě Lastrada.
3: Je to tak, Lastrada do vypuknutí války na Ukrajině se věnovala pouze dospělým dětem, obchodu s lidmi, ne proto, že by se nechtěla věnovat dětem, ale protože pomoc dětem vyžaduje úplně jiný zázemí, jiný nastavení a měli jsme pocit, že ta sociálně právní ochrana dětí je u nás poměrně dobře nastavená. Ale s příchodem tolika mladých lidí a mladistvých z Ukrajiny, kteří byli třeba bez doprovodu nebo pouze s formálním doprovodem, jsme si uvědomili, že ten systém není dostatečně robustní na to a že ta expertíza v oblasti obchodu s lidma tam chybí.
2: V tichu kanceláře si povídám s právničkou od ombudsmana a dětského ombudsmana Hanou Lupačovou. Ta popisuje, jak se stalo, že se kancelář zapojila do organizace akce.
4: My se věnujeme ochraně dětí bez doprovodu a jednak jsme se podujali před pár rokmi, že budeme organizovat mezirezortní skupinu pro děti bez doprovodu. Potom, co prepukla vojna na Ukrajině, tak se nám na té skupině začalo objevovat veľa případů, kdy se referovalo o tom, že některé ukrajinské děti přicházejí bez toho, že by byl dobře identifikovaný jejich doprovod. A bolo tu veľké riziko, že tieto deti spadnú do nejakých vykoristujúcich situácií. Najmä z počiatku vojny, keď ten prúd vlastne bol taký ako neorganizovaný a mnoho dobrovoľníkov aj išlo na tie hranice odvážať tých ľudí, ktorí by potrebovali sa dostať z tej vojny preč, tak tá organizácia bola taká veľmi živelná a nevždy sa darilo identifikovať dobre tieto pochybné vzťahy. Teraz sa nám zdá, že tá situácia sa už trošku napráva a aj rôzne ospody akoby postupujú v tomto lepšie.
5: Právnici z kanceláře ombudsmana a detského ombudsmana kolí pracovníky ospod. Těch úskalých, jak môže vypadat doprovod těch detí, ktorý pro ně nemusí být bezpečný?
4: Na toto mala šetrenie moja kolegyňa Veronika Výchová, ktorá obišla krajské asistenčné centra pomoci Ukrajiny a skúšala zisťovať, ako tam pristupujú pracovníci jednak toho odboru azylové a migrační politiky a jednak ospodov k tým deťom, ktoré tam prichádzajú a či sa zisťuje, či tí dospelí, ktorých sprevádzajú, sú ich rodičia alebo sú to nejaké neznáme tety, strýcovia a či ten doprovod je bezpečný alebo či to dieťa môže byť sprevádzané trebár s budúcim zamestnávateľom alebo dokonca niekým, kto to dieťa potom bude vykorisťovať alebo obchodovať. A práve z toho vzýšli aj tie školenia z výsledkov vlastne tohto šetrenia. Na základe toho sa zmenila vlastne metodika Ministerstva práce pre ospody, aby lepšie detekovali, či ten doprovod, ktorý doprevádza tie deti, je naozaj bezpečným doprovodom aby poskytli tomu dieťaťu dostatočnú podporu. A to školenie vzniklo v spolupráci aj s ministerstvom práce, aj s ministerstvom vnitra, ale práve aj s organizáciou La Strada.
2: A teď zpátky ke komiksu. Ptám se ředitelky La Strady na to, jak to bylo se soutěží.
1: Vy jste teda uspořádali soutěž, přihlásilo se vám až přes 60...
3: 70 vstupů, ano. Bylo tam několik kolektivů, většinou to byly jednotlivci, ale velmi často spolupracovali třeba s vedoucími ateliérů nebo s vedoucími jejich oddělení. Já bych jenom poopravila, ono to opravdu nebyly děti, ono to bylo 16 až 25. Byli to mladí lidé.
1: Čili mladých lidí, rozumím. Co se teda dělá potom? Vy jste sestavili expertní komisi?
3: Úplně první bylo, že jsme sestavili komisi ze samotných mladých lidí od 16 zase do 26, kteří viděli všechny komiksy a vybrali z nich 10, které podle nich byly nejlepší. A z těch 10 potom jsme vybrali komisi psychologů, grafiků, výtvarníků, lidí, kteří pracují s dětmi, lidi, kteří pracují s obchodem s lidmi, zástupce ombudsmana a ti dělali pořadí z těch 10 a vybrali ty první 3. Úplně vítězný návrh byl sám ten autor, ho zpracoval graficky do formy těch letáků a když vstoupil ve spolupráci s La Stradou a normálně fungujeme tak, že on jako grafik vytváří ty materiály. Vlastně původně byly dva, sexuální vykořisťování a pracovní vykořisťování, pak jsme ho požádali, aby vytvořil vizuálně obdobné letáky na nucenou práci v domácnosti a vykořisťování na stavbě.
1: Vypadá to, že se liší krabičkama. Tak já jsem zachytila pana zástupce Víta Alexandra Šorma při tom, když si prohlížel ty letáčky, které vznikly z celé téhle akce. Vy jste byl vlastně i u vybírání toho vítězného návrhu, jestli se nemýlím. Jak těžké to bylo?
6: To bylo rozhodně velmi těžké, protože kdyby člověk srovnával něco, co se třeba liší v nějakém detailu, tak by mohl říct, ano, tohle je lepší než tamto, ale ono se sešlo množství velice originálních návrhů a zhodnotit je není snadné, protože člověk vnímá ten vklad těch mladých lidí do toho svého uměleckého řešení. A nocení není úplně snadná disciplína, zkrátka dobře, a člověk je možná rád, že jeho hlas je součástí nějakého davu, který to posuzuje a kolektivně dokáže vybrat asi to, co je nejlepší.
1: Výstavu v Brně vlastně poprvé a zrovna jako v kanceláři ombudsmana.
6: Tak to se nabízí, protože první tahle výstava byla víc pod patronátem organizace La Strada, Praze, to je úplně v pořádku a že se přesunula k nám do Brna, myslím, že je to skvělý počin.
2: A jaké zadání autoři vůbec dostali?
4: To zadání tvorila La Strada a my jsme ho mali možnost akoby připomínkovat, ale vlastně v samotnom zadání bylo poukazané na to, že někdy se tato téma bulvarizuje a že některým zobrazeniam vykoristování je dobré se vyhnout, protože tak si väčšina z nás predstaví to vykorisťovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne. Ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie. Môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. A navyše sa tie formy teraz ako pomerne dosť premeňujú. Takže La Strada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykorisťovanie prebieha, jednak pracovné vykorisťovanie a jednak sexuálne. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať. A zároveň mali nejaké zadanie, čomu sa majú vlastne pri tom popise vyhnúť, aby to práve nebolo uchopené tou bulvárnou formou.
2: Na právničku ombudsmana Hanu Lupačovou navazuje nový dětský ombudsman Martin Beneš.
7: Přístupnost a srozumitelnost je dlouhodobým tématem kanceláře veřejného ochránce práv. A s příchodem dětského ombudsmana se požadavek na právě přístupnost a srozumitelnost ještě znásobil a museli jsme svoji srozumitelnost a přístupnost posunout na další úroveň. Umění a výtvarné umění je přitom vlastně velmi srozumitelným jazykem, kterému rozumí úplně všichni a dají se jeho prostřednictvím vyprávět i tak složité věci a složité příběhy, jako ty, které se týkají obchodování s lidmi. Proto si myslím, že použití umění k popsání těchto příběhů je vlastně víc než hodné.
2: A jak komiksy vypadají, to popisuje jedna z účastnic výstavy.
8: Každý ten komiks vypadá trošku jinak. Byl tam i nějaký komiks, kde byly jenom takové ty bubliny s nějakýma myšlenkama, ne úplně textový. Některý jsou klasický komiks, že tam ty postavy spolu mluví. A každý ten student má unikátní styl toho komiksu, což je vlastně taky dost zajímavý.
1: Někdy je to vlastně i analogově udělaný, někdy je to udělaný celý počítačovou grafikou, jak na to tak koukám, jak to listujete. Je třeba nějaký komiks, který vás doposud zaujal nejvíc?
8: Jo, mě tady zaujal jeden komiks, je to tady ten. A vypadá to, že tam je žena, která se stará podle mě o nějakého svého příbuzného, ale dělá pro něj úplně všechno a to vypadá dost nesvobodně. A to mě celkem zaujalo, že i tohle může být nějaká forma vykořisťování.
1: To je zrovna komiks od Anešky Novákové, který se jmenuje Kolotoč a není tam použitá žádná přímá řeč. Jsou tam vlastně detaily nějakých akcí, což ještě víc jako ukazuje na možnosti toho komiksu. To je ten výherní, ne? Mm-hmm. Ne?
8: Ten výherní komiks, ten se týká nějakého vykořisťování zase nucené práce, kdy vlastně předpokládám, že nějaký cizinec je nucený k tomu se starat o marihuany a vypadá to, že tam je uvězněný. A vlastně ty postavy říkají, že v téhle zemi nikoho nezná a nikdo mu nerozumí.
1: A využívají toho.
8: A využívají toho.
1: A vlastně na přebalu on vždycky používá takové panenky zabalené v plastu, podobně jako jsou prodávané třeba v hračkářství.
8: Vlastně i v tom druhém komiksu toho výherce figuruje dítě a tam se jedná o to sexuální vykořisťování.
1: A tam je zvláštní, že se o tom dítěti dozvídáme až na konci, že tam vlastně je. Ono je tam vlastně nepřítomný až do posledního obrazu. Do té doby to jsou všechny akce, co se dějou kolem něj, jestli tomu dobře rozumím. Že tam třeba reprezentovaný jenom svojí hračkou a nebo člověkem, který s tím obchoduje.
2: A když se vrátíme k těm, kterým mají letáky z komiksy sloužit, napadá mě otázka, kdo je ohrožen obchodováním s lidmi?
3: Já si myslím, že strašně důležité je říct, že obchod s lidmi a obchod s dětmi se může týkat kohokoliv. Neexistuje typická oběť, ani dospělá, ani dětská. Většinou co je důležité si uvědomit, že je tam nějaká přidaná zranitelnost. Ať už je to přidaná zranitelnost individuální, jako třeba, že to dítě nebo ten mladý člověk opouští ústavní péči, nebo přichází z těžkého rodinného prostředí, nebo to může být zranitelnost objektivní, přichází ze země zmítané válkou, nebo cokoliv takového. Jedná se jak o české děti a české dospělé, tak se jedná i o příslušníky různých menšin. Obchod s lidmi a obchod s dětmi je obchod s lidskou beznadějí. A tam je zapotřebí hledat a informovat, protože se nejedná ani o lidi s nízkým vzděláním nebo sociálním statutem. Jde o to, že někdo zneužije jejich zranitelnosti.
1: A když se obrátí tam, kam mají, co se pak bude dít?
3: Hrozně záleží na tom, v jaké jsou situaci a co v tu chvíli řeší. Pokud jsou ještě stále v té obchodovací situaci, tak se samozřejmě snažíme to vyřešit, ať už se jedná o děti nebo o dospělé. Spolu s policií, s tím člověkem hledat nějaký únikový plán. Pokud už jsou z té situace venku, to znamená, že už jim nehrozí přímé nebezpečí, tak s nimi řešíme, jestli chtějí tu věc řešit v trestním řízení nebo ne, co jsou jejich základní potřeby. Když se jedná o dospělé, tak my třeba máme azylové byty pro ženy a muže, které jsou utajené. Když se jedná o děti, tak pracujeme s jinými organizacemi, které mohou poskytnout, ale začne se řešit ta jejich situace a je to vždycky na jejich rozhodnutí, co chtějí řešit, jak moc to chtějí řešit a kam chtějí jít. Takže my nikoho samozřejmě nenutíme vypovídat nebo se účastnit policejního šetření. Na druhou stranu musím říct, že 90% našich klientů a klientek chce, aby tu situaci řešila policie a soud, aby došly nějaké spravedlnosti. Ale my se vždycky řídíme tím, co jsou potřeby našich klientů.
1: A já jsem ještě zjistila, že tam docházelo ještě k tomu, když už se ty letáky dávaly dohromady, tak jste přemýšleli, jakým způsobem tam zadat nějaké kontakty, protože webovky úplně nestačí.
3: Snažili jsme se právě poskytnout těm mladým lidem a dětem kontakty na víc organizací, kam se mohou obrátit, aby nevolali třeba jenom na naší linku, ale aby volali na krizové centrum nebo aby volali na linku ombudsmana. Aby měli prostě na výběr, na všech těch místech, kam se dovolají, by měli být školení profesionálové, kteří v případě, že se nejedná o obchod s dětma, je odkáží na jinou pomocnou organizaci, případně s nima tu situaci začnou řešit.
1: V těch projevech vyvstalo i to, že ty autory vítězné jste sami nechtěli vykořisťovat a tak dostali nějaké ohodnocení. Je tomu tak?
3: Je to tak, já si myslím, že je strašně důležité ocenit prostě práci, ať už jsou to mladí lidé nebo dospělí. A takový ten trošku nešvar u nás, že když je to pro dobrou věc, tak přece to všichni musí udělat zadarmo, nám nepřišel úplně konceptně správný. Navíc je úplně běžné, že výherci různých výtvarných nebo architektonických soutěží mají nějakým způsobem ohodnocené to umístění. Myslím si, že to byl dobrý začátek pro 3 vítězné autory a autorky k tomu, aby si třeba pořídili nějaký software nebo si jeli někam odpočinout.
1: Teď ještě k těm letáčkům. Teď jsou tady, už jsou i v oběhu. Co konkrétně se s nima děje, kde...
3: Myslím si, že nevíme úplně, jaký mají život v momentě, kdy opustí Lastrádu nebo ombudsmana. V každém případě se snažíme je distribuovat na místech, kde se mohou vyskytovat mladí lidé v ohrožení, ať už jsou to Češi nebo cizinci. A distribuovali se na různé centra pro uprchlíky, do zařízení pro děti cizinců, ale distribuujeme je do různých nízkoprahových klubů. Vlastně tam, kdekoliv si myslíme, že by mohlo dojít k tomu, že tam bude někdo, kdo má takový problém, tak tam se snažíme je dát. V tuhle chvíli se snažíme vymyslet další 2 příběhy, které by se týkaly některých národností, protože je zapotřebí, aby ty mladí lidé byli schopni se identifikovat s tou osobou tam. To znamená, že potřebujeme myslet také jako v nějakých normách diverzity a toho, které národnosti nebo které pohlaví je třeba vystaveno víc kterému typu vykořisťování.
1: Takže to neustále proměňujete, vlastně celý tenhle projekt je velmi živý, což ukazuje tahle výstava, o které by si asi přejete, aby byla putovní?
3: Já doufám, že bude putovní, teďka je teda putovní se mnou, tak doufám, že pak bude putovat i sama. Ale my doufáme, vzhledem k tomu, že jsme ji dělali česko-anglickou, tak opravdu doufáme, že ji dostaneme i ven, protože jsme zjistili, že zatím takovýhle počin nikde moc v Evropě jsme neviděli, tak bychom rádi, aby to viděli i jinde.
2: Odpověděla ředitelka organizace Lastráda. A já dodám, že výstava je k vidění v prostorech kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana ještě do konce srpna.

0: Po reportáži Kristýny Motyčákové jste slyšeli novou píseň Terezy Hrabiny nazvanou Jiný jméno na zvonku. Reportáž, stejně jako ostatní příspěvky Zelného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A ještě připomínám, že kromě grónského autorstva můžete na festivalu Měsíc autorského čtení v divadle Husa na provázku v Brně potkat i zástupce domácí linie. Dnes ve 20 hodin a 30 minut například Markétu Pilátovou. Podrobnosti najdete na internetu na adrese www.autorskéčtení.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
2: Muselo to být někdy časně z jara roku 1955, kdy jsem si koupil na brněnském hlavním nádraží památné číslo Nového života, tehdy samozřejmě stále ještě bašty nesmrtelného stalinismu v naší literatuře, kde se však Kostějové přece jen pokoušeli trochu větrat a otvírat okna, nejen do Evropy, ale i směrem na tu pokrokovější část oné země, co přece neměla být jen zemí samých ocylindrovaných stričků samů za velkou louží. Přišel samozřejmě vhod Whitman. Ale bože můj, jaké to byly verše. Přes všechen panteismus, všechnu naivní víru ve svobodu a demokracii, si mne okamžitě získal. Byly to náhle zcela jiné verše, než jaké jsem znal sporadicky ze starších vrchlického překladů. Nestratili, nemohli ztratit svůj širokodechý, širokovlný, oceánský a demiurgický patos, ale přece se k nám drali neúprosnou věcností, střízlivostí, současností nového jazyka, nové skutečnosti naší mluvené mateřštiny. Co snad tenhle Whitman místy tratil na méličnosti, na usilně potlačovaném a přece nepotlačitelném patosu, to získával na exaktnosti, názornosti, naléhavé přesnosti jazykem. A co hlavně, z těch veršů se ke mně vlnil a stoupal vzhůru ve vší zdůrazněné studnosti, která ho jen umocňovala, tentýž éros, který odedávna zapaloval i mé srdce a který v této síle a samozřejmosti a přitom až panické cudnosti s rumněncem ve tváři jsem dosud nepoznal. A nebo někdy už přece? Jaký však byl můj údiv, když právě pod těmito verši byl podepsán jako jejich překladatel odedávný hlasatel bez lazurovosti, nepřítel každého zjeveného citu a patosu, můj starý známý učitel, mučitel Jiří Kolář. Kolář pro nás mladé se všech stran nastoloval nová měřícka, otvíral do kořán okna světovosti poezie, především avantgardě a jejím duchovním otcům. Vzpomenu jen některých. Mne osobně nejvíc zasáhl už předtím ctěný Baudelaire, hlavně Baudelaire malých básní v próze, rezonující s mým vědomím ošklivosti našeho civilizovaného světa a potřebou alternativního jiného vesmíru, nechci říci umělých rájů. Z Francouzů byl inspirující svým absolutismem ještě Mallarmé, k němuž však sotva mohl být klíčem šarádovitě neumělý překlad Lešehradův, pak tu byl Mramor Pouf a z Američanů vedle vzpomenutého miláčka Whitmana, nikoliv civilistní a levicový Sandburg, ale epičtější a hlavně mytičtější, náhrobkově antikizující Edgar Lee Masters. Kolář imponoval mně, počínajícímu kunsthistorikovi, už tehdy mimořádným rozhledem po výtvarném umění. Jeho vkus byl neobyčejně široký, už tenkrát jaksi všežravě kolážovitý a poněkud eklektizující a, jak se mi zdálo, nedost avantgardisticky konsekventní. Trochu mě ku příkladu překvapoval jeho až tak velký obdiv k impresionistům, hlavně Degasovi, s jehož racionalismem a kázním musel však nutně souznít a už tenkrát uhranutí studeným jemnostpánem klasicismu Engrem. O koherentnosti jeho výtvarného kréda jsem měl své pochyby. I tady připomínal samouka, nadšeného amatéra a především neskrotného tvůrce mísícího a prostříhávajícího jednotlivé mistry a obrazy podle jen a jen svého osobního klíče. Už tehdy se rýmovalo na jméno Kolář, ze všeho nejvíc slovo koláž. S určitou nevěrohodností a hlavně nenásledovatelností Kolářových impulzů a s jistým podezřením na ne tak docela ve všem všudy neomylnou autoritu mistrovu, v čemž mi dal život za pravdu, mám zpět náš, můj a Havlův výlet do ateliéru Kolářem tehdy tolik fedrovaného moderního malíře Karla Součka na Kladno. Vašek mne na ten zájezd doslova uhnal. Já byl dost na rozpacích. Nějak mi nešlo dohromady impulzivní, senzualistické, skoro vatovské nebo navrátilovské či purkyňovské malování Součkovo s jeho proklamovanou moderností, kterou v jeho případě jsem viděl jen jako vnější, jako cosi jeho dílu vlastně cizorodého. Nešlo ani tak o evidentně Součkovi naordinovanou 42. tematiku jeho obrazů. Všechna ta nádraží, pasáže, kajnarovskou osudovost, setkání, míjení a loučení. Ale už vůbec jsem si nemohl srovnat vysloveně staromilský způsob malby s obrazem děleným do všelijakých dalších ploch a výsečí, kde se vypravovalo na způsob gotických deskových obrazů či moderních komiks, ale štětcem značně Biedermajerovským. Tenhle rozpor jsme cítili, třeba jsme si ho neodvážili kritizovat, s Vaškem jednoho březnového dne, nejspíš roku 1955, v Součkově kladenském ateliéru, kdy nás přijal naprosto neintelektuální, tehdy spíš napůl podezíravý, napůl polichocený strejc, který v ničem nerezonoval na naše intelektuálské repliky, ale raději prozíravě mlčel mezi přivracením svých ještě schnoucích, intenzivně damarou a laky čpících pláten. Kromě nich se v bytě ateliéru všude povalovali či postávali v idyle opravdu Biedermajerovské samé pleny, dudlíky, flašky s dětskou výživou či kočárky, mistrovi spokojené mladé domácnosti. Na mou duši, spíš jsem si připadal jako v dokonalém socialistickém realismu než u předního malíře moderny. Bylo to tam cítit nejen damarou a lněným olejem, ale i novorozeneckým pachem, vůní mateřského mléka a obnažovaných prsů. Proto mne později nijak nepřekvapil Součkův další vývoj, který byl jistě ne k radosti jeho padrona Koláře zcela zákonitý až k té profesuře na akademii, kam se ovšem od počátku hodil i s tím svým sociálním odleskem Rudé záře nad Kladnem. Málo na plat, mistr Sunto s realitou neměl občas lehké. Ale to musím zažalovat trochu i na sebe. V jedné chvíli, asi nejvíc v prvním půli roku 1955, jsem se opravdu snažil vyhovět, vcítit se do mistrova způsobu myšlení a být up to date, jako ti lidé od Kolářova stolu. Takže jako nadcházející konzistorik uvolil jsem se na Kolářův podnět si trochu zateoretizovat a zkusit sformulovat jeho dogma bez lazurovosti, tézy konkrétního iracionalismu a jak se to všechno jmenovalo, doložit rozsáhlým esejem. Ten jsem skutečně vypracoval. Kolářovo přijetí, nebo spíš absolutní nepřijetí mého textu bylo pro mne ledovým překvapením. Kolář rukopis vzal a pak mi spíš vzkázal po někom, než sám řekl, nikdy o tom už nemluvil, že mi nerozumí. Že z celé té mé vědecko-kritické práce nepochopil jediné slovo. To bylo varování, protože jsem psal něco, co jsem sám necítil, poněvadž jsem se pouze vcíťoval, nemohlo to být přesvědčivé a došlo tehdy logicky k jakémusi myšlenkovému zauzlení střev a hlavně k zástavě srdce. Navíc vždycky mi byl cizí každý analytický přístup, každý objektivní odstup, který musí obezřetně předcházet jakoukoliv podobnou syntézu. Kolář byl ale poctivý v tom, že takovouhle dobrou vůli samozřejmě poslal k čertu a žádný úkol už mi potom nezadal. Naučil mne tak možná bezděčně, nicméně až do smrti tomu pro básníka nejdůležitějšímu, ševče drž se svého kopita, spoléhat na sebe a v sobě jen jako na básníka, jen na básníka a jen na poezii.

Slyšeli jste devátou část vzpomínek Jiřího Kuběny a poté píseň z nového alba brněnské folkrockové skupiny Folk Team. Text i hudbu napsal Michal Huvar. Album Na konci světa je 8. řadovou deskou skupiny a vyšlo po přestávce dlouhé 14 let. Nakonec bych ráda připomněla, že 11. července uplynulo 180 let od narození francouzského spisovatele katolické orientace Léona Bloa. Ten byl velkým vzorem starořížského vydavatele a překladatele Josefa Floriana a pro oba měl vždy velké uznání i básník Jiří Kuběna. Florian v roce 1908 vydal ve vlastním překladu Blojův román Chudá žena. Moderní překlad Chudé ženy pořídil pak v roce 1970 Josef Hejduk. Rozsáhlý výbor z díla francouzského spisovatele vyšel roku 2007 v nakladatelství Triáda pod názvem Léon Bloa – Stránky z díla. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Většinu Česka zítra čekají silné bouřky. Dobrovolníci se snaží mírnit dopady přemnožených sinic na řece Dyji. V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 30 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne v Čechách, na Vysočině a v části Jihomoravského kraje. Ve východní části Česka je vyhlášená od 15 do 19 hodin. Bouřky bude plošně doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Na Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Českému rozhlasu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku, jak dodává Láníček.
4: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství sinic ve vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže.
3: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
5: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
3: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy zítra bude ráno a zpočátku dopoledne skoro jasno až polojasno. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přeháňky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Teploty dnes v noci klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítřejší nejvyšší teploty 27 až 30, na severu a západě kraje místy kolem 26 stupňů. Biozátěž pro zítřek vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na nehodu aktuálně pozor na silnici 430 u Rousínova na Vyškovsku. Na místě je policie i záchranka. A na silnici 420 u Kurdějova na Břeclavsku motorka narazila do informační tabule. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a polku Františka Kohoutka a Dalibora Kozmíka s názvem Klebetivá. Tak věřím, že se vám tato polka líbila a že vás potěšila. Tak dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Drahomír, na Slovensku slaví

0: Dozněl pěkný válčík a já vítám paní Zavřelovou z Brna Komína. Prosím.
1: Pěkný večer, paní Navrátilová. Zdravíme vás do studia i všechny posluchače tohoto oblíbeného pořadu Blahopřání s písničkou. Rádi bychom vaším prostřednictvím nechali zahrát pěknou písničku k dnešním narozeninám panu Ladislavu Bobrovskému z Hostěrádek Rešova. Láďo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, velkou míru optimismu, stále veselou mysl, zkrátka a tě neopouští životní elán. Hezky si to oslav v kruhu svých přátel a nejbližších a tak zvedáme pomyslnou číši na tvé zdraví. Přejeme ještě jednou hodně zdravíčka a ať tě potěší ta pěkná písnička. Přeji Zavřelovi z Brna Komína.
0: Mm-hmm. Ano.
1: A jestli můžu poprosit ještě další přání.
0: Ano, prosím, prosím.
1: Další přání posíláme do rehabilitačního centra v Brně v Novém Lískovci, kde rehabilituje po úrazu pacientka paní Drahuška Štětinová, která má dnes svátek. Přejeme jí vše nejlepší. Celý život totiž pracovala sama jako zdravotní sestřička, byla velmi obětavá, ochotná prostě pomáhat lidem kolem sebe. Nyní se sama léčí po úrazu v rehabilitačním centru v Novém Lískovci. Přejeme ti, Drahuško, brzké uzdravení, hodně štěstička a děkujeme také zdravotnímu personálu, který se o pacienty dobře stará. Takže všichni Zavřelovi z Brna Komína. Naschledanou.
0: Ano, dobře, paní Zavřelová, jsem ráda, že to vyšlo. Já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří a naschledanou, písnička bude za malou chvíli.

0: Ano, děkuji.
1: Prosím, nashledanou. A teď už paní Žilková a Nížkovice.
2: Hezký podvečer vám do Brna přeji a prosila bych vás o písničku, aby zaletěla do Nížkovic pro paní Marušku Kozákovu k narozeninám. Maruško, k narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti a takovej tej pohody. A co si budeš přát, nech se ti splní. Přeji ti to Lida a Mirek Žilkovi z Nížkovic a vám děkuji, mějte se krásně.
1: Ano, ano, vy také, ať se daří, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No a dáme písničku Miloslav Richard Procházka, Krištof Neduchal, Při měsíčku a Miločanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Františku z Bohuslavicu Zlína. Dobrý podvečer.
1: Paní Navrátilová, já bych vás chtěla poprosit o hudební dárek pro milou obyvatelku domova pro seniory v Loučce u Vizovic a rodačku z Bohuslavic u Zlína, dnešní oslavenkyni Drahomíru Krestovou. Draho, já ti přeju všecko nejlepší. Když ne nejlepší, tak tedy aspoň lepší. A když ani to nevyjde, tak ti přeju, ať to není horší. Tak si to tam užívej, měj se dobře. Vzpomínáme na tebe všichni, kteří jsme tě potkávali, jak schodívala do obchodu a do kapličky. Takže máme na tebe pěkné vzpomínky. A písnička patří také veškerému personálu tohoto domova, protože všichni, kteří tam byli od nás, byli vždycky spokojení.
0: To je dobře.
1: A vám, paní Navrátilová, děkuji za prostor.
0: Ano, rádo se stalo. Písnička poletí za malou chvíli.
1: Děkuji vám mnohokrát.
0: Ano,
1: nashledanou.
0: Pěkný večer, nashledanou.
1: Děkuji podobně.
0: Takže pojďme na písničku. Moravská lidová Zaleť sokol zaspívá nám Zdena Hovorková za doprovodu Brolnu.

0: krásná písnička nám dozněla a já tímto chci pozdravit samozřejmě Zdenu Hovorkovou. Vzpomínám a přeji hodně zdraví. Ale teď už si poslechneme také paní Marii z Moravce. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, nebo podvečer. Zdravím vás a vaši kolegyně nebo kolegu, nevím, kdo tam je. A měla bych tři poděkování. A to první bude do nemocnice v Novém Městě na Moravě. A to pro řidiče sanitek a záchranné služby za jich laskavá slova k pacientům a příjemný k ním přístup. Chtěla bych jim poděkovat do další jejich náročné práce, především zdraví, štěstí a pohodu a šťastný návrat domů k rodině. To jim a spokojené pacienti, to jim přeje pacientka z Moravce. Druhé poděkování bude také do nemocnice v Novém Městě na Moravě a to na oční ambulanci panu doktoru Niklovi a paní doktorce Pačiškové a celému jejich kolektivu sestřiček za jejich laskavá slova pacientům. Do další práce jim přeji především zdraví, štěstí a pohodu a spokojené pacienti. To jim přeje také pacientka z Moravce. A třetí poděkování bude také do nemocnice, do Havlíčkova Brodu, na oční ambulanci panu doktoru Felčarovi a paní doktorce Zemanové za jejich milý přístup pacientům a celému personálu sestřiče, kteří tam s něma pracují. Chtěla bych jim popřát do další práce hodně zdraví, štěstí a pohodu a spokojené pacienti. To jim přeje pacienta z Moravce. A tuto písničku bych také poslala do Lanžota, do Nivnice, do Miroslavy a do Otnic a do Nivnice poděkování Janičce Smutné a celé její rodině za písničku, kterou nám poslala. Přejeme jim klidný a pohodový večer, strávený někde ve stínu, ne v tom horku a dodržovat pitný režim. A poslední bude paní Navrátilová pro vás a vaši kolegyni a přeji vám příjemnou dovolenou, klidnou, prožitou ve zdraví a hlavně do sebezdraví se vrátit zpět do práce. To vám přeji já, Marie a manžel Zdeněk. Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Paní Marie, nashledanou, ale ještě tu se mnou budete muset chvilku vydržet, než půjdu na dovolenou. Ještě celý příští týden.
1: To
0: ano. Takže já se potom chystám jenom úplně na kratičkou dovolenou, ano, takže se hned vrátím. Ano, nashledanou. Takže dáme písničku. Pri rybníku pod Vrškama Záhorjenka napsali pánové Rapáč Polakovič a zaspívají nám Alina Rapáčová a Libor Cupal.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ano, přátelé, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Pojďme si poslechnout paní Zlatku z Ivanovic na Hané. Vítejte.
3: Dobrý den. Chtěla bych poděkovat cymbálové muzice Hanácký hrozen z Němčic nad Hanou.
2: Ano.
3: Za včerejšek, které nám tam zpestřili velice krásně, a já jim za to cestou chci jenom poděkovat.
2: Výborný.
3: Byl to nádherný.
2: Ano. A kde hráli? V Ivanovicích na Hané?
3: Přímo v Ivanovicích, no. Takže
2: ano.
3: Byl to nádherný.
2: A to bylo jako k poslechu, to byl nebo nějaký koncert?
3: No, oni to tady měli jednou za rok, to tady mají už asi třetí rok a nevím, jak se to k tomu dostalo, ale prostě jsem začal jezdit a je to nádherný.
2: No tak to je paráda. Tak jsme moc rádi, že jste si to užila a že se vám to líbilo, tak to má být.
3: A já jim děkuji za to.
2: Ano, ano. Tak já posílám písničku za chvíli, paní Zlatko. Ano, nashledanou, nashledanou. No ale předtím ještě tady předáme přání a je pro paní Ludmilu Hoškovou z Mohelna v tomto znění. Milá maminko, ve čtvrtek 16. července si oslavila krásné 85. narozeniny. Dnes se celá rodina sešla s tebou a společně slaví. My, tvé děti, se svými rodinami ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a ještě mnoho let prožitých v lásce. Děkujeme ti za všechnu péči, obětavost a lásku, kterou si nám celý život dávala. Byla si pro nás vždy oporou a jistotou. V tento den také s láskou a tichou vzpomínkou myslíme na našeho bratra Jaroslava, který nás před rokem navždy opustil. Zůstává ale stále v našich srdcích a víme i v tom tvém. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky, naděje, ať se tvé srdíčko radostí usměje. Věk není to, v čem se pozná stáří, když tvé oči stále září. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se tvé sny a přání. A to naše shrne věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme štěstí, zdraví, dlouhá léta a boží požehnání. Pravnoučci posílají velikou pusinku a za celou rodinu s láskou vinšují tvé dcery Liduška a Evička. Předali jsme a hrajeme písničku. Takže to jsou pánové Helán, Tesařík a Růžena Sypěnová, Zůstaň chvíli a Moravěnka.
0: Český rozhlas Brno.

To zněl nám Valčík a pojďme tady na vzpomínku. Posílám vzpomínku na známého tišnovského rodáka Bohuše Sedláka. Narodil se 1. ledna 1880, byl redaktorem, osvětovým a knihovnickým pracovníkem, psal memoáry, novinové články, vlastivědné práce z Tišnovska. Jeho zásluhou vznikly srdečné vztahy k tomuto městu ze strany významných kulturních osobností Jiří Mahen, Eduard Valenta, Rudolf Těsnohlídek a další. Dlouhá léta přispíval do řady novin, též do časopisu Náš kraj a je autorem knihy V závětří květnice, v níž ožívá starý Tišnov koncem 19. století a počátku 20. Potkáme zde raz vítězové figurky, vysloužilé vojáky z hradeckého regimentu, kata, stejně jako celou řadu kumštířů, včetně Jindřicha Mošny, s nímž autor hrál divadlo. Mám doma její první vydání z roku 1948, jež vydal nakladatel Karel Jelínek v Blansku, i novější druhé rozšířené vydání z roku 2000 s kresbami Libora Baláka. To publikovalo tišnovské nakladatelství Sursum. Zemřel právě 18. července 1957, tedy před 69 lety. Moje maminka Jiřina Boleslavová, rozená Seifertová, i babička Augusta Seifertová, rozená Peroutková, ho obě dobře znali. Sursum znamená latinsky vzhůru. Nejčastěji se užívá ve spojení sursum corda, vzhůru srdce. Pokud budete, ano, budete mít čas, takže jsem to přečetla. No a tady tuto vzpomínku posílá milovník všeho pěkného a zajímavého, pan doktor Jan Boleslav. A už dáme písničku Když se dvě srdéčka hněvají.

0: Tak dostěla nám polka Miloslava Richarda Procházky, Antonína Perničky, Když sa dvě srdiečka hněvají, Krumsíňanka dohrála a já vítám paní Staňku z Hostitína. Dobrý den. Nebo
1: krásný
0: večer.
1: Podvečer, já už nevím. Krásný podvečer. Je, včera bylo Martiny, máme v rodině tři Martinky, máme ve Slavičině Martinu Starobovu,
0: ano.
1: A v Otrokovicích máme Martinku Machalovu a taky Martinku Jančovu. Tak už jsem s něma mluvila, přála jsem jim všechno dobré a chtěla bych jim poslat tři písničku.
0: Dobře.
1: A bylo to včera taky 34 let, co odešel od nás náš milovaný tatínek, pan Stanislav Berčík Hostětina. Byl to vynikající stolář, který pracoval od nevidím do nevidím. Takže s láskou na něho vzpomínáme, modlíme se za něho a věříme tomu, že je v nebi. Takže posíláme mu do nebíčka písničku. Děkuji moc.
0: Dobře. Tak paní Staňko, pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji.
0: Tak a teď už si poslechneme paní Marušku Jeřábkovou z Kostic, že
2: no,
0: ano?
2: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, já vás zdravím opravdu z Kostic. A včera oslavili narozeniny dvě moje kamarádky. Mila Kurcová z Kostic a Hanka Hrubá z Prušánek, je to rodačka z Tvrdonic, Janulíková byla za Svobodna. Tak já jim přeju, oslavenkyně vážené, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost z vnoučat a ani Mila Kurcová má už aj pravnučky, tak aj z pravnuček a hlavně buďte spokojené, zdravé, šťastné a k tomu vám také nech máte aj k tomu boží požehnání. A ke gratulaci se připojuje aj Vlasta Barančicová. A zajtra oslaví svoje narozeniny pan Petr Křeháček z Březové. Mm-hmm. Tak pane Petře, vaším krásným mladým narozeninám vám přeju hlavně hodně zdraví, k štěstí, lásky, spokojenosti a radost vaší skvělé rodiny. Hlavně z vašich máte třech šikovných synů a bez vám manželku Marušku. Ať se vám daří podnikání, baví vás koníček Dechovka, kde zpíváte z Nivničánku a hrajete s Březovianama. Já se na vás dívám, když vystupuju Březoviané. A k tomu také vám přeju boží požehnání. A ta pěsnička nech potěší celou vašu rodinu a hlavně nech jste všetci zdraví, zdraví a v pohodě. Jezdíte aj autem daleko a to tak nech se vždycky vracáte v pohodě ve zdraví, ze zdravím.
0: Ano.
2: A zdravím ještě paní Navrátilová všech mojich dobrých známých a nech jich písnička potěší. A kdo slaví, nech dobře slaví a mají se dobře všetci.
0: Dobře, nech dobře.
2: Vy také slavíte.
0: Ano, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak a dáme písničku Hedbáb na Vladimír Ondrůšek, Vladimír Salčák a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Brno.

Tak vážení a milí, mám tady e-mailovou poštu a je to od pana Broňka Uhra a budeme vinšovat tady těmto oslavencům. Takže včera oslavila svůj svátek paní Martina Karlčková z Dolního Němčí, rodačka ze Suché Lozy. To je jedno přání, pak tu mám další přání, neboť včera také měla svátek paní Martina Gregrová z Dolního Němčí. A dále tady mám, abychom zahráli písničku pro kamaráda a muzikanta, pana Antonína Straku, který se dožil 60 roků, takže to taky budeme přát. A pak tady ještě máme Adámka, Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné. No a budeme ještě dále pozdravovat Viléma a Květinku Hochmanovi v Pitína. Takže a všem vám přeje hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání. Samozřejmě Broněk Uher také, ano, a jinak také Broněk s maminkou a posílá vám všem pěknou písničku. Tak a kteráže to bude? Nad Bilockou dědinu Zdeněk Baťka a Kumbánovi muzikanti.

Tak krásný valčík dozněl, zpívali nám sourozenci Baťkovi, Nadmilockou dědinu Kumpánovi muzikanti. No a my tady máme čas ještě na jednu písničku. Karel Vacek starší, jmenuje se Malá písnička, Josef Zíma a dechová hudba z Vrofonu.

Tak dohrála nám pěkná písnička, přímo malá písnička. Josef Zima dospíval, dechová hudba soprafonu dohrála. Karel Vacek starší napsal tuto skladbu. No a pojďme se loučit, neboť skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer a dobrou noc přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás opět těším. No a v této chvíli budete poslouchat orchestrální skladbu, kterou pro vás napsal Metoděj Prajka a bude hrát Mistříňanka a název Tichá noc. Tak já vám přeji krásný večer a také krásnou tichou noc.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. S novými byty v Brněnovém Lískovci vznikne kaple svaté Ludmily. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 30 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Dva autobusy s cestujícími se dnes okolo 9:30 srazily u Lechovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Uvedla to mluvčí záchranářů Michaela Botová. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici vyjížděl z vedlejší silnice. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Na místě zasahovalo 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Dopravu na místě policisté přibližně do 16 hodin řídili kyvadlově. Po odtažení druhého autobusu byl provoz plně obnoven. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Radnice v Brněnovém Lískovci čeká na stavební povolení pro kapli svaté Ludmily. V městské části žádná není. Nová kaple má být součástí bytové výstavby na Kamenném vrchu. Na vznik domů s víc než 350 byty tento týden magistrát podepsal smlouvu. Vedení městské části se k tomu přidá s vlastním projektem. Kaple má být hotová do roku 2030, říká starostka Jana Drápalová ze Zelených.
3: Nemyslíme si, že to bude jenom, i když ta kaple bude zasvěcená svaté Ludmile a bude umožňovat to, že se tam budou konat i bohoslužby, tak si nemyslíme, že to bude fungovat pouze jako církevní stavba, ale že to bude fungovat i jako komunitní společenské místo, kde se ti lidé budou moci setkávat.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra bude ráno a zpočátku dopoledne skoro jasno až polojasno. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být silné. Teploty dnes v noci 18 až 15 stupňů, zítřejší nejvyšší teploty 27 až 30, na západě a severu kraje místy kolem 26, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně dávejte pozor na nehodu v Melkusově ulici ve Znojmě, srazila se tam dvě osobní auta. Šťastné cesty bez nehod a příjemný večer přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantově se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Váky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlyn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně.

0: vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny.
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrná, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejraška, to bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. Tak. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak, tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamů, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhé světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablomovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karlovi bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopní začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali SMBáky, no a ty SMBáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu SMBákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova odvezli, znovu je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrem asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: autem popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináč se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů, a to je skvělé.

0: teď vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák, že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami.
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Příjemný poslech pokračování rozhovoru s Delem Kajúmim, zdravotníkem, který pracuje na záchranné službě Středočeského kraje více než 30 let. O čem bude mimo jiné dnes řeč, napoví ukázka.
2: Celý život jsem oborom zdravotník, tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože já, moje práce je pomáhat lidem. Ale když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby mě s odpuštěním za to slovo, aby se jako spíš brodil proti mě.
1: Vaší průvodkyni od mikrofonu i dnes bude Goránka Oľača. Co jsme se dozvěděli z první části rozhovoru? Především, že se Del Kajúmi narodil na vesnici ve velké majetné rodině, která žila v souladu s afgánskými tradicemi. Přestože rodina vlastnila pole, domy, zahrady, restaurace, na žádnou hračku, kterou by dostal jako dítě, si nevzpomíná. Za to nemůže zapomenout, co si jeho otec přál a očekával od svých dětí.
2: Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co vás, po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy asi tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta.
1: Když se rodina přestěhovala do Kábulu, stal se žákem zdravotní školy obor rentgen a vedlo se mu velice dobře. Psal se rok 1987, kdy se nejen o žáku Delovi, ale o celém Afganistánu rozhodovalo v Moskvě.
2: Po 2 letech byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR v tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaný studenty. Prostě ten nejlepší student je psaný jako první, jakoby úspěchem nejlepší. Ale taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita.
1: Realitou bylo i to, že v Praze musel nejdříve ukončit střední školu a potom snít o studiu medicíny. Mezitím se stala sametová revoluce.
2: Tedy šlo k tomu převratu v 89. Smlouvy skončily mezi těmi státy, že? Tak nám řekli, že dají nám možnost dostudovat, tak já jsem potom tady zůstal, protože Československo se směřovalo do evropských struktur. K nám přednostně vyřídí doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afghánistánu probíhala v té době občanská válka. Bohužel vysokou školu v té době jsem nemohl studovat.
1: Nicméně sen o medicíně uskutečnil. Dálkově, což znamená, že při práci vystudoval obor ARIP, to jest anestézii, resuscitaci a intenzivní péči. Podařilo se mu získat bakalářský i magisterský titul.
2: Od roku 1992 jsem zdravotníkem. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 1995 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
1: Pokračujeme s novými informacemi. Jsme v Praze. Vy jste studoval tady, takže Prahu dobře znáte. Co jste postupně ještě poznával kolem Prahy a dál a v celé republice?
2: Tahle země je nádherná. Česká republika, nebo Československo, nebo střední Evropa. Je nádherná, ale bohužel ta země je poničena průmyslem nebo zanedbanou péči jakoby o ty přírodě. Zaplať pánbůh, že Česko je v Evropské unii a že ta Evropská unie a ty evropské zákony, ty východní země donutí, aby si prostě brali ohled na lepší život, na přírodu, na život obyvatelstva a na přírodu hlavně. Já znám republiku, Prahu znám, hory znám, Krkonoše znám, Jižní Čechy znám. Všude je nádherně, opravdu krásně, ale je potřeba o to se starat a vážit se toho. střední Evropa, nejenom, že jsou mají historie nebo budovy, muzea, nevím, krásy, ale také prostor, kde je relativně bezpečno. To znamená, že nebezpečno politicky, ale bezpečno z hlediska živlu. Tohle to se potřeba čekat, aby se uvědomoval.
1: Je to váš domov. Nejde jen o občanství oficiálně.
2: Ne, občanství tomu nějak jako nezmění. To je spíš o pocitu toho člověka. Já mám domov tady, já mám domov tam. Doma nejlíp. A vážím se obě domovy. To já většina svého života jsem tady v Československu, nebo v Česku. Takže domov mám taky služení tady.
1: Mm-hmm. Tomu se obvykle říká, vy jste bohatý člověk. Máte dvě vlasti, dva domovy, že?
2: Určitě. A já jsem si jistý, že tady jsem nejenom já, ale i mnoho jiných lidí, nejenom z Afghánistánu, ale z mnoha jiných států, že to je určitý přínos pro české obyvatelstvo, pro Evropané, přínos kultury, náboženský, osobnostní, pocitový, všelaký. Myslím si to a jsem tím úplně jistý. Mě taky obohatí, když tamhle mluvím s nějakým Němcem nebo když s nějakým Američanem nebo s kýmkoliv. Obohatí mě to mnoho o mnoho informací a mě to vůbec nevadí, že to je Američan nebo Afričan nebo Čech nebo tamhle Vietnamec.
1: Padlo ani slovíčko o tom, jak vás přijali. Ve třídě, ve škole, kde jste bydlel, byl jste šťastný a spokojený?
2: O strany Čechů to bylo v pohodě. To znamená, že v té době ještě to byl komunismus. Tady ty lidi moc bohužel se projevat nemohli. Tak, jak by chtěli asi. A to se projevili potom až po roce 89. Já celý život jsem oborem zdravotník. Tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože moje práce je pomáhat lidem. Když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby se jako spíš brodil proti mě. Já jsem nebyl ve třídě s Čechama. My jsme byli jedna třída s všichni cizinci. Jo? Zahraniční studenty jedna třída a pak český studentky druhá třída. On to bylo spíš zajímavý v tom smyslu, že ve třídě jsem měl holky z Afriky, černý holky a černý kluky, tak já jsem se trošku i bál, protože mi bylo 16 let a já jsem nikdy v životě v kontaktu s černým člověkem nebyl. Nakonec potom jsme se hrozně kamarádili, když jsme se seznámili. Před chvilkou, jak jsem vám říkal, to je jak člověk obohatý člověka, když je s někým cizím. Má informace, seznámí se a dozví se o něm celou řadu zajímavých věcí a to obohacení pro můj jakoby vzdělání. Potom dokonce jsem se pak zamiloval do budoucí manželky Češky ze stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat, nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
1: Náš host Delka Jumi pracuje jako záchranář více než 30 let. Může říci, že svůj sen o medicíně jako humánní profesi bez zbytku uskutečnil. Jestli i v jeho případě platí pravda, že všechno v životě má svoji cenu, nám prozradí brzy. Prosím vás, kudy vede cesta ze záchranářské služby středních Čech k Afghánistánu? Ja. Jak jste se tam znovu dostal?
2: Ano. Byl jsem osloben českou armádou, která působila v Afghánistánu v roce 09 nejdřív. A jestli bych nemohl pomoct prostřednictvím, tak já jsem měl pocit, že ta pomoc není jenom vůči České republiky, a tak je to vůči tomu Afghánistánu. Protože já jsem měl tam vyučovat předmět první pomoc pro afgánskou armádu a afgánskou policii a zároveň tlumočit a zároveň jakoby poradit v rámci kulturních rozdílů. Nakonec tam jsem byl holka pro všichni, na všechno, ale to nevadí. Chci vám říct, jde k tomu pochlubení, ale chci říct, že moje působení na Afghánistánu byl strašně velký přínos, jak pro Českou republiku, pro Českou armádu, tak pro Afghánistán jako takový. Když jsme tam byli, tak oni Afgánci milovali nás a my milovali je. Mezi nimi nebyli vůbec rozdíly, protože tam jsme vysvětlovali, kdo jsme, co jsme dělat. Pochopili, že my jsme tam jim proto, aby jsme pomohli, aby jsme budovali, rekonstruovali poválečnou zem. To tak bylo, tak je. Vždycky jako těšili se na nás, aby jsme tam prostě přijeli.
3: Jo. A... Vy jste tam byl třikrát.
2: Ano.
3: Jak se lišili mezi sebou ty tři mise?
2: Jak se nelišili, akorát po první misi jsem se bohužel rozvedl. Působila mi to ta mise, protože když jsem po 19 letech manželství s první manželkou jsem se rozvedl. My jsme tam byli místo 6-7 měsíců, 4 měsíc, protože v Afghánistánu byly volby. A když jsem se vrátil, tak manželka říkala, že zjistila, že po půl roce dokáže žít sama, takže jsme se rozvedli. Bylo trošku, ne trošku, ale hodně smutno, protože to bylo 19 letý vztah. Mám tam dvě děti samozřejmě, úplně krásně, chytrý, šikovný. Nebylo to jednoduchý, není to jednoduchý, protože my máme tady jenom tu svoji rodinu a nikoho jiného, kdo je pro vás jako nejbližším člověkem. Čili když manželka mě to oznámila, tak já jsem vlastně, jak se říká, taky to posttraumatické syndrom. To byla ohromná rána, kde teda jsem nečekal. Můj cíl bylo pomoct České republice a Afghánské republice. Vůči Afghánistánu jsem pocitoval takový dluh, že bych se měl vrátit, pomoct, když tam strašně chybí ta osvěta. Takže to snad k něčemu bylo, ale bohužel se stýkal osobní životu. Potom dvakrát ještě byl jsem osloven, tak jsem říkal, souhlasil jsem, že pojedu s tím ještě dvakrát.
0: My a oni.
1: Po nějaké době od smutného rozvodu se Delka Jumi znovu oženil. S misemi to prý nesouviselo.
2: Prosím, to takový zajímavý, i když jsem byl 19 ženatý se svou manželkou Češkou, vždycky moje rodina říká, tak se musíš taky manželku Afgánku. Já jsem říkal, nemůžu, jako to nejde v Evropě, abych měl několik manželek, to nejde. Takže pochopili, ale vždycky mě jako s tím trošku pošťouchali. To bylo jako bylance, jako legrace. Nakonec, když jsem se rozhodl, říkám, to už vyhovím vaším přáním, tak já si vezmu nějakou Afgánku. Nakonec ano, jsem si vzal Afgánku.
3: Je spokojená tady?
2: Ano, no, spokojená. Spoustu cizinců možná tomu bude rozumět. Asi Češi tomu rozumět nebudou, pocitově. Já mám tady všechno. Zázemí, práce, slušnost, i úctu, lidi mě zdraví. Protože za 31 let, když jsem počítal, já jsem byl u 12 500 Čechů. Pracovně.
3: Ano.
2: Čili zachránil jsem asi tak 12 500 lidí. Takže ty lidi mě znají. Já jsem v tom stejném okrese, na tom stejném místě, na tom stejném stanovišti. Ano. Takže já mám všechno. I manželka má všechno.
3: Co ona má? Ona nezachraňuje životy?
2: Ne, nezachraňuje život, ale víte co? Má takový přísloví persky, že i kdybyste měl hrát a nemáte v tom hradu rodinu, sestru, maminku, tatínka, bratra. O hodně věcí jsi přišel, o hodně štěstí. Máte všechno, ale nemáte tu rodinu. Ale my se o nich pořád bojíte, protože pořád tam je válka, pořád tam je nepořádek, pořád tam není zákon, systém, jo? Není tam práce. Takže vy jste tady šťastný, máte všechno, ale to štěstí, skutečný štěstí.
3: A přátelé nezískala?
2: A já mám spoustu přátelů mezi Čechy, dokonce to jsou taky přátelé, že kdybych řekl kdykoliv, cokoliv, tak se prostě objeví. Manželka má pár kamarádek v tom svým okolí, ale to je tak na úrovni, že tam se posedí a popovídají, slušně řečeno, poklábou se, pomluví manželé, nebo to.
3: Český nebo afgánský?
2: Český, Ukrajinky, tam máme jak rodinu Ukrajince, Čechů a i Afgánky samozřejmě.
1: To je pro dnešek v pořadu My a oni všechno. Deluka Jumovi děkuje za zajímavé vyprávění a věnovaný čas Goranka Oljača.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda a prezident mají podle Petra Pavla spoustu společných pravomocí. Prezident proto do budoucna doufá ve zlepšení vzájemných vztahů. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je kvůli demolici mostů uzavřený. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
2: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
0: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Pražský okruh je uzavřený mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Uzavírka má trvat do nedělních 11 hodin dopoledne. Objížďka vede přes Strakonickou ulici, tunel Mrázovka, Strahovský tunel a Patočkovou ulici. Staré mosty nahradí nové, aby bylo možné okruh rozšířit na 6 pruhů. Pracovníci povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž záchytného profilu, dodává mluvčí investora Jana Kučerová.
3: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech Česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
0: Stavba záchytného profilu u Prosenic si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se odpoledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: V Brně v Jedovnické ulici se srazila dvě osobní auta, dopravu policie odklání po objízdné trase od křižovatky Žarošická, zároveň také na D8 u 60. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, provoz je průjezdní se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
4: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové. A v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské.

0: to pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
1: Kam?
0: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
1: My máme taky zazděnou chodbu.
0: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
1: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
0: Je, to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
1: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
0: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádné, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. 1/3 parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne.

0: Na jednu generaci?
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nespoří.
0: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některý se restaurovali, stejně jako dveře, a některý se museli dělat nově.
0: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
0: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
0: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
0: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec se stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše: přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
5: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
6: Bylo ve hře víc zámků?
4: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
5: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měškovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
5: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
5: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
5: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
5: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
5: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
5: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
5: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
5: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
5: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, nebo blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
5: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
5: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
5: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
4: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
5: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to ve snu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku, tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandi a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu. Nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
3: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
4: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
3: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
4: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
3: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
4: Přesně tak.
2: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
4: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
3: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
4: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
3: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
4: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
3: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
4: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
3: Takový jejich katastr v obraze.
4: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
3: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
4: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
3: To patřilo Kolovratu.
4: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
3: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
4: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice Českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
4: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
3: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
4: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově. A viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie. Takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
5: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
3: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
4: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Policie pátrá po vězni, který na Rakovnicku odjel z pracoviště na kole. Neděle přinese déšť a bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85, jako nyní.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík.
2: Policie pátrá po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Dnes odjel na kole z nestřiženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na rukou. Informace přijme policie na lince 158. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
6: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
2: Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková za Seniory Pointu Čebín.
7: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
1: Počasí.
2: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici 283 v Bělé na Semilsku havarovala motorka na D5 se směrem na Plzeň kolem 49. kilometru zvěř na vozovce. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Růda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeně mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnáší přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují

0: Po gramu borůvek z jednoho keře.
1: Podle odrůdy 3-5 kilo jsou i odrůdy, které rodí i víc.
2: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čech radka. Ničí trávník i rododendrony. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločehradka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločehradkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločehradka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahrádce máte, tak, aby se běločehradce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, jestli tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa, jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my, včelaři, se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Rybářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné lekníny, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Kladno po páté vydráží odtažená auta. Neděle přinese déšť, bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zatáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Candev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu popáté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z Fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
3: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vznik nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda spolu s náma důležitá.
0: Hrad a zámek Friedlandu od dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
4: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší. Místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D1 u kilometru 348 směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, zdržení může být až hodinu. Na Pražském okruhu u kilometru 62 směrem k D1 je pak kvůli práci na mostě uzavřený levý pruh. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
6: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
5: K tý se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
6: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
5: Tak, takhle?
6: Ne, zády.
5: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
6: Podlož si ty věci.
5: No dobře.
6: Tady se prostě postavíš, pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
7: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
6: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
7: Ahoj, já jsem Patrik.
6: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
7: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. To nebude na to nesmysl. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami.

0: Oberlova na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a že jsem se prý hodně pohyboval a paní Oberlova, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit, přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
1: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
2: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí, zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
1: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
2: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastaných flašky se válejí, je tam nakouřino a je tam smrad z toho alkoholu. A říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct, tam se vají kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požuváze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chleb domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve seru na peří.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to bylo... A hlava se takhle... Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie teď přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je. Hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím ti, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, ptám se, kolik roku má ten Viktor. A mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, děti, no takovou zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: Zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Barinko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jak je starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Barry, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já kluci připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotal, skončila to zábrany a dělá tam velotoče, člověče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, tak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potácel i na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka. A taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam víte,
2: co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a na toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, a teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchového koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se, herci připraveni. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vítejte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů a dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme a vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se
3: byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: No musíš. Byl jsi na záchytce?
4: Byl jsem na záchytce.
5: Maminko, ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem tam přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to, že dávám, no, jsme šli s pecou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka. Ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík. A ještě
2: nechápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. Jo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom jsme byli na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a ty tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem se vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, nic ustřízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože to samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
6: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
6: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
6: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
6: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
6: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš.
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no, si má společného děcko?
6: IQ, ne IQ a bude pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
6: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
6: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
6: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
6: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
6: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, víš, co si myslím?
6: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
6: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
6: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
6: Jaký si mě nerozdělá, že ho zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
6: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
6: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě, Míry Břečky.
6: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
6: No a co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
6: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
3: No proč já?
6: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
6: No tak to podepíš.
3: No, no jistě.
6: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
6: No a dej to tam.
3: Vždyť jo, já to musím zaburovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
6: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
7: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
8: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
7: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
8: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
8: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
8: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás. A z Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
7: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to tedy taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
7: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce, Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu, teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď, a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já jenom je rozpadám. Tak no, tam no. Já nevím, že je, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Možná právě teď někde sedíte sami, možná jste ještě venku s přáteli, vracíte se z dovolené, nebo si jenom užíváte ten úžasný víkendový klid, který sobotní noc umí přinést. A právě v takových chvílích se někdy vracejí vzpomínky. Na léta, která voněla prázdninami, na chvíle, kdy jsme potkali první lásky, na nečekaná setkání, cesty, dobrodružství, ale také na rozhodnutí, o kterých jsme tehdy možná vůbec netušili, jak moc změní náš další život. A právě to je dnešní téma. Léto, které mi změnilo život. Možná jste právě v jednom takovém letě potkali člověka, který je dodnes po vašem boku. Možná jste někam odjeli a vrátili se jiní. Tak si dnes v noci pojďme společně zavzpomínat na tyto časy. Protože některá léta už dávno skončila, ale některá v nás zůstávají na pořád. Jsem Jarka Barboříková a vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některá léta si pamatujeme podle toho, kam jsme jeli, jiná podle toho, koho jsme potkali. Které léto změnilo život právě vám? Robert Solomouce je s námi a bude odpovídat. Krásnou noc, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Tak vítejte na vlnách Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu. Ano, slyšíme se.
1: Dobrý večer. Řeknu to tak, že to zpátky hodně let a tehdy jsem potkal svoji ženu Janu, úžasnou holku. Teď už jsou 3 roky vdovec, moc mě chybí, ale půjdu rovnou k tématu. A nezapomenu na naše první rande, bylo to strašně krásný.
0: A bylo to v létě? To už je k tématu?
1: Jo, v létě to bylo.
0: Aha.
1: A bylo to ve Štemberku na nádraží. A jako ona tam nechala telefon, tak já jsem jí zavolal. Říkala, není, tak půjdem na rande. A ona říkala, tak jo. A ona bydla tenkrát v Lásnici. No a hned na prvním rande jsme si sedli. Měl jsem z některých věcí trému a jsem nevěděl, jak jí to mám říct. A na mě řekla, hochu, tak vylož karty. To víte, že jsem se bál, protože to takové osobní věci. A já říkám, no, když mě ani nafoukneš myštek, budeš mě s ním hladit, tak já to mám strašně rád. Moje žena to udělalo a ta jiskra přeskočila. Já jsem se s ním začal tak mazlit, že nám spolu bylo strašně moc prima, no. Mm-hmm. Nevím, asi to znáte, taky jste byla někdy na prvním rande jako se svým manželem.
0: Takže to byla letní láska a potom z toho vznikl skutečný vztah.
1: Jo, a 2 roky jsme spolu chodili, než jsme se rozhodli, že se vemem, no.
0: Mm-hmm. A bylo to tady přímo o prázdninách, když mluvíme o tom, že to bylo v létě, takže to bylo přímo červenec, srpen třeba?
1: Jako první rande, alebo kdy jsme se vzali?
0: No tak mluvíme právě o těch prázdninách, které nám změnily život, tak to nám řekněte vy, co bylo právě tady v tom létě.
1: Tak to bylo to první rande.
0: Mm-hmm.
1: Ale vím, že jsme se brali v září, to bylo 2003.
0: Tak předpokládám, že to bylo až následující září, nebo jste se potkali v létě a do 2 měsíců jste se vzali.
1: To bylo za 2 roky potom,
0: za
1: 2 roky uplynuli.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: tak to věřím, že bylo léto, které vám změnilo život, že to byla velká událost. To je krásný zlom.
1: A víte, co bylo, Jaruško, na té svatbě krásný?
0: Mm-hmm.
1: Že jsme jeli koňským kočárem. Normálně.
0: Tak to musel být zážitek.
1: A to byl nápad mé paní. To bylo moc hezky.
0: Dobře, Roberta, tak děkujeme. To jsme nádherně otevřeli dnešní téma, léto, které mi změnilo život.
1: Jo.
0: Vy jste se zamiloval. Díky za to vzpomínání.
1: Jo. A ještě jsem chtěl pozdravovat všechny linkaře, však vy, jo. A bylo dřív podobný téma, nedovolal jsem se, takže to zkrátím, ať nezdržuju druhý. A tam byli 2 muži a mně se nelíbilo, když řekli, že jejich nejlepší rozhodnutí byl rozvod. A pro mě rozvod jako úplně opačné, protože jsou 2x rozvedené rodiny, což bylo hodně špatný teda. A ovdovění je podobný. No a řeknu to jenom v krátce. Připadá mě tak, povodeň přijde, zničí, všude bahno, jenom je to prostě katastrofa. Po povodně jsem uklízel v 97. Takže
0: dobře,
1: absolutně s něma nesouhlasím.
0: Roberte, to už odbočujeme od tématu, tak vám poděkujeme a těšíme se na další povídání.
1: Je, naslyšenou. Moc vám děkuju.
0: Každý máme nějaké léto, které bychom si dokázali vybavit i po letech a možná právě teď nastal čas o něm vyprávět. Zavolejte nám a podělte se příběh o létě, na které se nedá zapomenout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná máte doma fotografii, na kterou se podíváte a okamžitě víte, že právě tehdy začal nový životní příběh. Jaká fotografie nebo jaká vzpomínka vás vrací k létu, které vás změnilo? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Michaela, která volá z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Když jsem slyšela nebo si přečetla toto téma, tak mě i hned vytanulo léto roku 1974, protože to bylo pro mě léto velice dramatické a naučilo mě tomu jednak vážit si každého dne a jako si uvědomovat, že nic není navždy. Já v tom roce, nebo v tom létě 1974 jsem čerstvě skončila vysokou školu. Byla jsem takřka novomanželka, čekali jsme s manželem první dítě, vznášela jsem se na růžovém obláčku, protože jsem se domnívala, že prostě mně se nemůže nic stát, jsem mladá, prostě se mně všechno v životě daří a najednou ze dne na den se to úplně změnilo, protože mě začalo být nějak jako podivně špatně. Lékaři se domnívali, že to může souviset s těhotenstvím, no a nakonec se tedy ukázalo, že jsem dostala zánět slepého střeva a vyvrcholilo to tím, že mě tedy manžel pak odvezl do nemocnice a v nemocnici mě to slepé střevo prasklo. Dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dní jsem ležela v kritickém stavu ve fakultní nemocnici u svaté Anny a vypadalo to se mnou velmi špatně. Nakonec jsem to nějakým způsobem zvládla a byla vlastně ta moje operace, byla 27. července a 10. srpna se nám narodil syn jako teda nedonošené dítě. Koncem 7. měsíce těhotenství se zápalem plic, takže já jsem sice svůj boj vybojovala, pak zase jsme bojovali za to, aby to vůbec syn přežil. Chvála Bohu, všechno to dobře dopadlo, ale na léto roku 1974 nikdy nezapomenu.
0: No teda, tak to muselo být teda velmi náročné.
1: Ano,
0: velmi těžké období vašeho života. Čekat první miminko a místo radosti z toho očekávání najednou bojovat o život a to ještě v době, kdy medicína nebyla tam, kde je dnes.
1: Ano. To bylo to tehdy opravdu, já jsem vlastně do té nemocnice přijela večer a prostě se mě tam báli vůbec operovat, i když věděli, že podle rozboru krve, že prostě ten zánět je takový, že se to nedá rozehnat a pak tedy ten operatér ráno rodičům a manželovi přiznal, že opravdu to slepé střevo mě prasklo v nemocnici. Ale zase musím říct, že díky tomu, že asi i ten operatér byl dobrý a i ta lékařská péče nakonec, který byla dobrá, tak jsme to se synem oba dva přežili.
0: Je to pro vás dodnes nejzásadnější věc, která se vám v životě stala, předpokládám.
1: No, tak
0: a určitě vás to muselo změnit jak, jako člověk, abyste hlavně byla i velmi mladá, že? Takže projít tady takovou životní lekcí v těch 23 je něco jiného, než...
1: Mě bylo 23 let a musím říct, že na počátku našeho manželství, že nás to s manželem tak nějak velice, velice prostě stmelilo, no a teď už je to v podstatě už je to 52 let a pořád jsme spolu a vždycky si říkáme, možná Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby nedošlo tady v této hrozné události.
0: Vyprávíte o tom často vašemu

0: synovi, jak často na to vzpomínáte?
1: No tak vzpomínáme na tom, v podstatě na to vzpomínáme každého 10. srpna v den jeho narozenin, mm-hmm. nebo když ty narozeniny s ním slavíme, jak to prostě bylo, a on vlastně, když se narodil, byl to malý zázrak, asi kdyby se narodil v normálním termínu, tak by to bylo obří dítě, protože on koncem toho 7. měsíce se narodil a měl 2,50 kg, tak to si myslím, že mu taky částečně zachránilo život, protože pokud by to bylo úplně malé dítě, a já si třeba vzpomínám i na to, že v dnešní době se třeba dívám na takové příběhy, kdy se tedy narodí nedonošené dítě, rodiče jsou s ním i hned v kontaktu, mohou vlastně na něho sahat v inkubátoru. Všem v tom roce 1974 to bylo takové, že mě to dítě ukázali vlastně až 5. den po porodu, kdy už tedy měli jistotu, že pravděpodobně přežije, a já jsem se vůbec k němu nemohla přiblížit, já jsem se jenom dívala přes dvojí sklo, a manžel vlastně poprvé syna viděl někdy až koncem srpna, protože vlastně v té době otec se vůbec nedostal do porodnice.
0: Takže téměř měsíc ho neviděl.
1: Ano, téměř měsíc, a ještě byl pak v nemocnici, vlastně se vrátil z nemocnice, já už jsem se tedy vrátila domů, protože já jsem po všech těch útrapách jsem vážila 45 kilo a pro syna jsme si šli až koncem září.
0: No. No,
1: je to takové, a víte, co ještě to má?
0: Tak... Toto, že aj. Dnes, když to porovnáme s tím, jak by to vypadlo dnes, ano. Jak jste říkala, že vidíte ty dokumenty, tak je to diametrálně odlišné.
1: Ano, diametrálně odlišné, a víte, co ještě je zvláštnost, že všichni ti lékaři, kteří mě v podstatě zachránili život, jak chirurg, tak tedy i pak porodník, a dokonce tedy i primářka na novorozeneckém oddělení, tak všichni skončili jako takovou špatnou smrtí. Chirurg se zabil, porodníka přejelo auto před nemocnici na obilním trhu, a dokonce tu lékařku, která se o syna starala, tak tu zabili v jejím bytě.
0: No teda.
1: Je to tak strašně zvláštní.
0: To je neuvěřitelné, co všechno se ve vašem příběhu skrývá, paní Michalo. Lidé, kteří tehdy stáli u vás a pomohli vám přežít, tak dnes už tedy nejsou mezi námi, ale vy tady po 52 letech vyprávíte jejich příběh dál.
1: Ano, to je pravda, že ví to samozřejmě moji vnuci. Doufám, že moji vnuci to pak budou říkat i svým dětem. To asi bude taková historie, která se bude přenášet v naší rodině.
0: Ano, a to jejich dobro žije dál, i když oni tady už mezi námi nejsou, a ještě takovým tragickým osudem žili. Tak děkuju, Michaelo, tedy za vaši důvěru, že jste nám zavolala. Bylo to přesně na místě si o tomto létě s vámi popovídat, protože to byl skutečně velký zlom a příběh obrovské síle, kdy člověk pak jakoby dostane druhou šanci, a vy jste dostala ještě k tomu takový poklad. Tak děkuju, mějte se, opatrujte se, zase někdy zavolejte.
1: Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak jsme to slyšeli. Dnešní noc patří vzpomínkám na letní dny, které nebyly jenom o slunci a dovolené, ale byly o lidech, o rozhodnutích, o okamžicích, po kterých už nic nebylo jako dřív. Medicine man.

0: Možná to začalo úplně obyčejným letním dnem a skončilo příběhem, který si nesete celý život. Máte takové léto i vy? Léto, které změnilo můj život, to je tématem dnešní noční linky Českého rozhlasu a je s námi návštěva. Kdo volá a odkud?
1: Já jsem Miloš a volám z Brna také.
0: Pan Miloš z Brna. Miloši, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem jednak trošku překvapený a rád, že jsem se dovolal hned na poprvní, protože váš pořad znám, ale dovolal jsem se poprvé. A možná, jak zazní doba, kdy se to stalo, to znamená léto 68, tak bude hnedka trošku jasněji. Tu dobu jsem, na jaře jsem celkem úspěšně odmaturoval, dostal jsem se na vysokou školu a trávil jsem přehradu jako běžný 18-letý kluci a děvčata z Brna na přehradě a tak dále. No ale samozřejmě nastal 21. srpen. Řada mladších si to možná už úplně neuvědomuje, co bylo, no takzvaná zpřátelená vojska přijela a my, kteří jsme den předtím a předpokládali, že i další dny budeme na přehradě, tak s partou kámošů jsem vyrazil úplně se mě tají dech, protože si to vybavuju, vyrazil do středu Brna teda, kde stály, kde byly tanky a my s naší čerstvě absolvovanou maturitou z ruštiny, vzpomínám si, že jsem taky na ty tanky lezel a v podstatě vůbec jsem to tak tehdy nebral ani do dneška, ale mohlo se stát ledacos, protože vím, že jednoho mýho kamoša praštěl dosi puškou, tak jsem mi říkal, pačemu vy zde, jsme tolko chtěli svobodno žít a tak dále. No, ale podařilo se to, nepodařilo se zkrátka nic změnit a od té doby, tady jsem si poznamenal vaše slova, od té doby už nebylo nic jako dřív a pro mě jsou to právě ty srpnové dny roku 68.
0: No, co bylo dál, kdybyste to ještě víc popsal, kde jste pak byl ty následující dny, jak jste se dozvídal vlastně tu pravdu o tom, co se děje?
1: No pořád v těch ulicích, ne, že bych teda roznášel ty letáky, ale když jsem jich dostal třeba pět, tak jsme kolportovali dál. No, bylo to neopakovatelné, bohužel měl jsem tehdy jen foťák Pionýr, který jsem teďka na chalupě objevil, ale nevím, jestli jsem si netroufl, nebo mě to nenapadlo udělat nějaké fotky. Naštěstí byli lidé, jako je v Kratochvíl v Brně a pak další lidé, kteří to zdokumentovali. No, byly to neopakovatelné zážitky, je fakt, že na těch tancích byli většinou takoví ti mládenci od někud z těch Kazachstánu a Kyrgyzstánu, kteří vlastně nevěděli, proč tady jsou, čili bylo ani pořádně popravdě, někteří rusky dom neuměli, bylo k tomu se s něma domluvit. No,
0: a co jste, Miloši, tehdy jako mladý člověk cítil? A zajímalo by mě, jak reagovala vaše rodina, vaši rodiče?
1: No, byl jsem pobouřený, protože naše rodina byla odevživa. Zkrátka, nebyl nikdo v KSČ a tak dále, ale netroufali si nějak jako někteří dizidenti zkrátka, takže byli jsme proti tomu režimu, ale tak bylo asi 80% lidí. Otec byl bohužel už mrtvý a matka těžce nemocná, takže v podstatě jsem na toto byl sám se svými prarodiči a s tou partou těch kámošů.
0: A změnilo se něco ve vašem životě bezprostředně po tom srpnu roku 1968?
1: No, změnilo, ale ne v kontextu, protože, jak říkám, byl jsem přijatý na tu, ano, no, změnilo v podstatě, byl jsem přijatý na dnešní Masarykovou univerzitu na obor psychologie a ze začátku to bylo báječný, jakoby opravdu, to byl říjen, tak to ještě tam pořád byli ty učitelé, kteří tam byli za toho takzvaného pražského jara, ale velice rychle to začalo přituhovat. Vyházeli některé profesory, kteří byli v úzkém kontaktu s tím předchozím pokusem o změnu, například profesor Barta, který potom po roce 90 se snažil o obnovení toho moravského jaksi sebeuvědomění, pak ten musel ze školy a další a další. No, popravdě museli jsme to z počátku, podobně jako celá země, tak jsme i my studáci byli jako odbojní a tak dále, ale postupně začalo přituhovat. Vím, že se mnou chodil do ročníku zpěvák Pavel Váně, pokud to náhodou poslouchá, tak ho pozdravuju. Taky to musel potom zabalit. No, mě nějakým řízením osudu se podařilo studovat dál, ale každopádně ta změna oproti té politice Dubčeka, Smrkovského, Šíka a řekněme už po půl roce, po roce dál, to byl takový obrat, že to v duši asi každého mladého člověka, včetně mě, zanechalo stopy na celý život.
0: Děkuju vám, Miloši, že jste se s námi podělilo vzpomínky na srpen 1968. Jsem velmi vděčná, že tady toto téma zaznělo, možná, že nejednou, možná, že na vás naváží také ostatní posluchači, bylo by to na místě, protože samozřejmě toto léto změnilo život a vlastně přepsalo historii všech nás všech. Jsou to člověk vzpomínky člověka, který, kdo tu dobu opravdu prožíval, tak jsou podstatné, jsou důležité a právě díky lidem, jako jste vy, nezůstávají tyto události jenom v učebních dějepisu, ale mají konkrétní tváře, hlasy a osobní příběhy. Tak velké díky, mějte se dobře.
1: Já děkuji taky velmi i za vaše slova současná. Děkuju.
0: Zase někdy příště naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: První lásky, nečekaná setkání, dlouhé cesty i rozhodnutí, která se nedala vzít zpátky. Někdy se toho do jednoho léta vejde na celý život. Na které léto nikdy nezapomenete? Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Anička, která volá z Miroslavy. Krásnou noc i vám, 7:30.
1: Krásnou noc vám přeju taky, Jaruško, a přeju to taky všem posluchačům. A já mám takové dvě přelomové situace v mém životě, takové dva milníky. Jeden je radostný a druhý je méně radostný. A bylo to v roce 66 v srpnu, když jsem odložila své dívčí jméno a přijala jméno svého manžela, a bude tomu 60 roků, kdy spolu teda se prodíráme tím životem, ať už v době krásných i v dobách horších. Takže toho si moc vážím, že jsme k takovému číslu dospěli, i když je to pro mě je to neuvěřitelné a velice, velice rychle to uteklo, teda ten život. A druhý milník, ten je takový smutný, protože bylo to v roce 2005, bylo mi 56 roků a bylo to v srpnu, kdy jsem prodělala, bylo to vlastně v červnu, kdy jsem prodělala jednu vážnou operaci oka a v srpnu pak druhou, a protože už jsem 10 roků na jedno oko neviděla, takže v tom srpnu se uzavřel můj život na světle a prostě bylo finito a ztratila jsem zrak na dobro. Takže už to bude teďka 21 roku, bylo to v roce 2005, co jsem na dobro ztratila zrak. A na to mám teda vzpomínky, když dva dny po operaci jsem mě sestra dovedla do k paní primářce a ta mi oznámila bohužel smutnou zprávu a já jsem omdlela. Takže jsem se... Já jsem ještě, že za mnou ta sestřička stála, že mě chytila, protože jinak bych měla i úraz, protože jsem prostě v ten moment tak moje tělo zareagovalo, moje psychika, že prostě jsem omdlela a probrala jsem se až na zemi, nohy na židli a bylo to, je to, na to nezapomenu nikdy do smrti. Bylo to teda něco hrozného.
0: Anička,
1: ale...
0: A jestli teda se můžu zeptat, tak to teda byla nepovedená operace nebo...
1: Ne, mě, já jsem před v roce 1995 v lednu podstoupila operaci oka, protože jsem měla už od září roku 94 problémy s očima a vlastně mě se zhroutil imunitní systém a napadl mi obě oči. No a v té době, v tom roce 95, mi jedno oko bylo zachráněno a druhé oko bohužel musela mi být odoperována sítnice, takže to je to nejdůležitější, co v oku je, protože to je odraz, to je jako zrcadlo v našem oku, tak mě musela, protože ta se utrhla, ta sítnice, a dostala jsem tam zánět. No a po těch vlastně 10 letech se tady toto opakovalo znovu. Úplně to přišlo náhle, nekontrolovaně, prostě jednoho dne jsem šla nakoupit a ohla jsem se do regálu pro svíčku a najednou se mi zatmělo a byla jsem úplně ve tmě v obchodě. Panika mě opadla, tak jsem stála, pak jsem teda si trošku vzpamatovala a oko se trošku jako rozjasnilo, ale měla jsem takový oblouk. Vyšla jsem ven a manžel na mě čekal před obchodem a říkám, mně se něco stalo, já vidím jenom lidem nohy. No tak jsme druhý den ráno jeli do Brna na oční oddělení do Bohunické nemocnice a to bylo právě, to bylo začátkem července. Takže jsem tam podstoupila jednu operaci, kde mě byl vysát sklívec a napuštěn plyn, že by měl tu sítnici přidržet. Bohužel se tak nestalo a za měsíc jsem šel na operaci znovu a musela být ta sítnice zase z druhého oka odstraněna, protože byla úplně utržená a nedalo se s tím nic dělat. Bohužel.
0: Aničko, tak jedno léto vám přineslo velké štěstí, kdy jste se vdala a začala nový život po boku člověka, se kterým jste šťastná. A potom přišlo léto, které vám život změnilo úplně jiným způsobem. Ano. Ono to vlastně spolu souvisí, protože právě když přišla ta druhá operace a vy jste teda přestala vidět, tak vám v té nejtěžší chvíli pomohlo právě to vaše první štěstí z prvního léta a váš muž, který pro vás byl tím opěrným bodem.
1: To musím opravdu potvrdit, že se k tomu můj muž postavil čelem a s velkou vervou a velice mě v tom pomohl. Ale i samozřejmě to bylo na mě, tápala jsem, aspoň 2 roky jsem tápala, prostě jsem odmítala ledas, co by mi pomáhalo, tak jsem ale pak jsem si řekla, že prostě já musím se do toho obout a rodina nesmí trpět tím, nebo ani já, a řekla jsem si, že budu se snažit tak, abychom žili tak, jak předtím, aby co můžu zvládnout, tak zvládnu a naučím se to. No a moje úsilí se potvrdilo a dosáhla jsem toho, že ledas, co umím, co možná i některý vidoucí člověk nezvládne. Takže a na to jsem teda nepyšná, to slovo já nemám ráda, ale jsem za to ráda a možná i trochu hrdá, že dokážu uvařit, uklidit. I na té zahrádce jsem ještě něco platná a že se sama o sebe postarám a i o svého manžela. A ten zase pomůže mně, co já nemůžu, tak zase udělá on. Takže si takhle zrovna dneska říkal, babi, zase máme jeden den za sebou, který jsme zdatně a zdárně zvládli. Takže on to tak už teďka bere, díky za každý nový den a díky za každý odžitý den. Jo, takže takhle to bereme.
0: Aničko, děkuju za ten příběh i za ten optimismus, který jste nám vlila do žil. Zpracovala jste šok, jak jste mluvila o tom, že to mělo vývoj, třeba ty 2 roky, že to trvalo. Je to naprosto přirozené, že to nejde hned, ale jste skvělá, že jste se tomu nepoddala, ale brala jste to přesně tak, jak jste říkala. Myslím si, že to je správný způsob, ale je to velmi těžké, takže že jste to dokázala.
1: Je to stále, ale musí člověk nesmí se tomu tak tomu podávat prostě a nehroutit se z toho, a protože tomu nepomůže. To jenom přitíží, takže takhle to je.
0: Tak děkuju, přeju, ať máte kolem sebe pořád lidi, kteří vás mají rádi a ať vás provázejí hlavně ty hezké vzpomínky. Děkuju za dnešní povídání. Krásnou, klidnou sobotní noc přeji ze Zlína. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11:45. Kdyby vám někdo řekl, že jedno léto změní celý váš další život, asi byste mu tehdy nevěřili. A přesto se to možná stalo právě vám. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte nám popovídat o nejdůležitějším létě vašeho života. Krásnou noc, kdo přichází právě teď. Slyšíme se? Haló, haló, kdo pak tam?
1: Já nevím, tady je starý vlk, zdraví vás na noční linku. Je to od Ústí nad Labem, bydlíme v horách, v takový malý vesnice nad Ústí nad Labem. Uh-huh. Ale zajímá mě tady ten příběh, co vy tady máte, jinak mé jméno je Starý vlk, to je přezdívka.
0: Tak vítejte, starý vlku, a povídejte.
1: Takhle, já nevím, jestli to patří do toho, ale stalo se to v roce 1978. Byl jsem takový desperát, no, ústecký, no. Nosil jsem dlouhou bílou šálu, klobouk, no, a žil jsem. A potkal jsem jednu ženu a do té jsem se zamiloval. Bylo to začátkem léta, když je to, bylo to léto. Ta mi změnila celý můj život, absolutně. Říká, že se starýho vlka dobrým kousku nenaučíš, není to pravda. Milujeme se do dneška a stalo se to tak, že tenkrát jsem přišel do obchodu, co tady pustí, to jsou ty velké obchody, a dělala ve sportu a byl jsem tam s kamarádem a vzal jsem tam saně a jezdil jsem s tou bílou šálou, s kovoukou, jezdím jsem po tom obchodě na sáních a volal jsem emigrant, ruský emigrant. No tak jsme se nějak tak padli do oka povídání a potom se na ní počkal s kytičkou a moc tu ženu miluju, protože jsme spolu do dneška a opravdu mi obrátila život vzhůru náma. Nepil jsem, nekouřil, ale žil jsem. Ale žil jsem takovým životem, no, mladýho muže. A opravdu ta žena mi to léto a to všechno obrátila ten můj život vzhůru náma k dobrýmu a moc si za to děkuju, za to léto. Až žijeme už spolu 47 let. A je nám nádherně, nám krásně. A říkám, bylo to taky začátkem léta a rád na to vzpomínám a tou ženu, milujeme se do dneška.
0: A co je podle vás tajemstvím toho, že vaše láska vydržela tak dlouho?
1: Co je v tom tajemství? To je odpověď těžká, tajemství. Já nevím, respektujeme se. A myslím, že v tom je právě ten důvod a ta láska, že jeden druhýmu respektujeme se.
0: A kdo tehdy koho oslovil jako první?
1: No já.
0: A co byla ta první slova?
1: Ježíš, to byla ta první slova, že je to krásná žena.
0: Takže vy jste neřešil třeba ty sáně, nebo nehledal jste nějaké záminky, ale šel jste rovnou k věci. S bílou šálou.
1: To byla taková moje divoká život na kvajmu, no. Uh-huh. Ale takže strašně krásná žena, má nádherné oči. No a večer se na ní počkal, protože dělala ve sportu, večer se na ní počkal. Já jsem se ptal tenkrát, jaký má ráda kytičky. Jako barvu kytiček, říkala fialky. A tenkrát se na to ještě, byla ta začátka léta, fialky. No. Takže já vždycky se na všecko. No, fialky jsem se hnal a počkal se na ní večer před obchodem a tím to vlastně celý ten náš život společný začal.
0: Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl. Teda starý velkou jste borec. Díky. Díky za vás, za to, že nás posloucháte. Pojďme teď poslechnout písničku od Aleše Brichtu společně. Ať se vám líbí, ať vás dál provází láska a ten, nevím, jak to mám říct, jde z vás takový klid, tak ať vás neopouští. Mějte se dobře.
1: Víte, ještě něco, vy ženy jste úžasný, jo, protože vy vlastně děláte víc chlapu neboli takovéhle muže. Jo, a když ten muž respektuje ženu a ona respektuje i jeho takovýhle nějaký
0: symbioze.
1: Takže ano, ten symbioz. Takže to, začali jsme spolu jezdit na vandry, jo, což nikdy nedělala, protože poprvé šla na vandry a měla štěkle. Jo.
0: Ano.
1: A bylo to úžasný, jo, teda, jo, protože nikdy nebyla v lese nebo něco takového, to víte, městská holka. No. A bylo to úžasný, jo, proto mám ten starý, to ona má taky přezdívku, jo, jmenuje se Žabža. No, že to víte, už jsme taky v letech. No, ale rádi tyhle ty věci posloucháme a country a takové věci. Hmm.
0: Tak ať vám vaše letní láska vydrží ještě mnoho a mnoho let. Loučíme se a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou, děkuji za vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Možná jste tehdy ještě netušili, že prožíváte jedno z nejdůležitějších let svého života. Co se stalo právě v těch vašich prázdninách, životních prázdninách? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a píše paní Jana. Bylo mi tehdy 19, dnes je mi 52. S kamarádkou jsme jeli na brigádu do Chorvatska. Tam jsem potkala kluka z Brna, se kterým jsme se dali dohromady hned první týden. Po prázdninách jsme si ještě dlouhou dobu psali a pak jsem za ním jela na návštěvu. Dneska jsme spolu už 30 let, máme dvě děti a pořád jsme spolu. Kdybych tehdy na tu brigádu nejela, asi by můj život vypadal úplně jinak. Petr 61. Mě změnilo život léto, kdy jsem se rozhodl odejít z práce a začít podnikat. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že to nedopadne dobře. První roky byly těžké a několikrát jsem měl chuť to vzdát. Nakonec se to ale povedlo a dnes už mám malou firmu, která mě živí přes 20 let. Když si na to vzpomenu, jsem rád, že jsem tehdy ten risk podstoupil. Paní Alenka píše z Brna. Já vzpomínám na léto, kdy jsme s manželem poprvé jeli na dovolenou s naším malým synem. Bylo mu tehdy asi 5 let a poprvé jsme jeli k moři, takže jsme se všichni těšili. Jenže hned druhý den dostal vysoké horečky a skončili jsme v nemocnici v cizí zemi. Nakonec vše dobře dopadlo, syn byl za pár dní v pořádku. Dodnes si na tu dovolenou pamatujeme, protože jsme tehdy pochopili, že nejdůležitější je, že jsme spolu a že se máme. Tak děkuji vám všem za vzkazy, klidně pište další na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz a napište nám o létě, které vám změnilo život. Některé vzpomínky mají vůni rozpálené silnice, posekané trávy nebo moře a přitom v sobě ukrývají velký životní příběh. Jaká letní vůně nebo vzpomínka se vrací právě vám?

0: Máme 6 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu začíná druhá hodina. Dnes se společně vracíme do let, na které se nedá zapomenout. Do let vzpomínáme na ta léta, kdy jsme se zamilovali, kdy jsme potkali důležité lidi nebo udělali rozhodnutí, která změnila náš další život. Každý z nás má možná někde v paměti ukryté jedno takové léto. Některé vzpomínky jsou veselé, jiné bolí, ale všechny jsou součástí našich životních příběhů. A já jsem moc ráda, že mi je dnes večer vyprávíte. Tak pojďme společně pokračovat. Volejte 731 800 900, volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste se v létě zamilovali, odstěhovali, odjeli nebo se rozhodli začít znovu. Jaké rozhodnutí nebo setkání změnilo právě váš život? Léto, které změnilo můj život, téma i pro paní Ludmilu, která volá z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Všichni zdravím, nočníčky.

0: stavím půl kilometru, začalo mě strašně bolet bříško. Ale to jsem si teda myslela, že bude po mně, ale přestalo to se tam.
1: Ano.
0: A tak jsem se neotočila, ale pokračovala jsem dál. A to bylo před 3 týdnama a měla se ona narodit v srpnu. 15. srpna se měla narodit. No a narodila se přesně 19. července 74, takže to je dneska 52 roků. Ale byla konec pánevní, přivezli mě do porodnice a říkali mi, začali běhat a doktora, musíme zbudit doktora. A já říkám, a co se děje? A oni, nebuďte v klidu, buďte v klidu. Takže pan doktor přišel, musel mě rozstříhnout a malá se narodila, měla 3,20 kg, ale druhý den mě ji nedovezli, jak vozili jiným maminkám na pokoj, miminko na kojení, tak mě ji nedovezli. A tak jsem říkala, sestři, co se stalo, že mě ji nevezete? A oni říkali, no až budete moc chodit, to se hnedka nestávalo, tak přijďte, ona leží na nedonošeným, protože se narodila o 3 týdny dřív. Nasadili antibiotika, jenže já jsem tam měla známou spolužačku, sestřičku a pořád jsem říkala, že jak jsem zašitá, takže tam špatně se mě sejí a aby, jestli mě ji nemůžou vozit. A ona, tak dobře, my ti ji budeme vozit. No a pustili mě dřív dom a stalo se to, že za měsíc ona najednou zežloukla a na plínečce měla jsem takový žlutý čáry. Tak jsem volala porodní babce, ta přišla se na ňu podívat a říká, ne, to musíte jít do nemocnice. A tak si ju tam nechali. Ona dostala, že si hltla vody, tak ona dostala jako sepsi. Všechno si jí přestalo fungovat. No já jsem byla šťastná, že mám holčičku, ale to jsem tak plakala. Tak jsme hned zháněli někoho známého, tak jsme nakonec sehnali paní doktorku. Do dneška si pamatuju, že se jmenovala Habancová. A tak tam byla, malá tam byla přes měsíc, to jsem já tam s ňou nemohla chodit. Já jsem každý den za ňou jezdila do nemocnice do Brna, do dětské. A to mě zase rodiče říkali, když uvědom si, že máš 3 lety děcko. To děcko nemůže pořád s tebou jezdit tím vlakem, když to je pro něho taky zátěž. No a tak nakonec mě udali dohromady, pak jsme jezdili ještě srdíčko špatný, že měla otvůrek mezi chlopníma, ledviny, že ji špatně fungovaly. A to všechno z toho, že si hltla té vody. A že já jsem tak spěchala dom, tak jsem si dělala výčitky, ale dneska má teda 52 roku, je moc hezká, vůbec na to nevypadá. Je teda babička už taky, teďka 2 roky, ale je šťastná, že to tak dobře dopadlo a já taky.
1: No, takže to je příběh. Já si to neumím představit, když vlastně v tom nejcitlivějším období ženy se člověk dozví takovou zprávu, že vlastně to čerstvě narozené dítě, kde vás ještě ovládají ty hormony a všechno ostatní, teda.
0: Ale já jsem se dívila, že na to nepřišli v té porodnici, že se to promítlo až do měsíce od narození. No, tak jako stane se, no.
1: Vrací se vám ještě někdy ten strach, který jste tehdy jako maminka měla? Umíte si to úplně vybavit?
0: Vždycky v ten den tady dneska zrovna. Říkám, musím jí zavolat. Volala se mi v pátek a říkám, já ti zavolám v neděli ještě. Je nezrovna je nemocná, tak jí má antibiotika.
1: Tak

0: Tak náročného léta je dnes vzpomínka na to, jak moc je život vzácný.
1: Jak je všechno teď v pořádku a hlavně, že je zdravá, že to na ní něco nezanechalo. Mm-hmm. No, a pak se mě teda ještě narodila jedna a to až za 8 roku. A to je zdravotní sestra.
0: Dobře.
1: Takže.
0: Paní Ludmilko, děkujeme. Děkujeme, že posloucháte,
1: že
0: voláte.
1: Pozdravuju všechny, pozdravuju Roberta a pozdravuju pana Olína z Kopřivnice, ano. Já ho strašně ráda poslouchám, on když se taky rozmluví, tak mluví dlouho, jak já.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: I taky,
2: naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 23 minut po půlnoci. Léto má zvláštní schopnost zpomalit čas, ale někdy naopak dokáže život úplně rozběhnout novým směrem. Máte ve vzpomínkách takové léto, paní Boženko? Zdravíme vás ze Zlína do Hradce Králové, že?
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače a chci prostě připomenout dovolenou, kterou jsme měli v roce 68 v červenci, když naše děti, prostě my jsme se přestěhovali do Hradce, jenže děti to táhlo na vesnici, babičce týden už před koncem školního roku balili a pak jako odjeli a my jsme se se sousedama dohodli, že s nima pojedeme na Slovensko. Oni říkali, že to tam jako neznají a tak a manžel byl Slovák a tak jsme jeli. A počasí jsme měli tak jako střídavý, ale měli jsme stánce, bohužel, jak jsme vždycky někde u vody zastavili, postavili stán večera a jeli jsme dál, projeli jsme prostě Košice, Prešov a vraceli jsme se do Kežmarku jako na Vysoký Tatry a byli jsme dohodnutí, že zastavíme asi na dva dny v Ivance u Bratislavy, kde měl manžel sestru. A jeli jsme, pršelo a byli jsme už v Senci a tam byly prostě kostky žulový na silnici a dost to bylo takový jako smekavý. No a tam byla zatáčka a z té zatáčky vyjel dálkový autobus do Martina a ten kamarád prostě jako řídil, na to dupnul a my jsme dostali smík. A vrazili jsme do toho autobusu do kola, jenže jsme dostali hodiny a bouchli jsme ještě jednou do toho autobusu. My jsme utrhli sedačky, kamarád utrh volant, no a hned jako zastavovali auta, jestli něco potřebujeme, zavolali policii, že k tomu a my jsme seděli na chodníku chvíli, než jsme se tak nějak jako zpamatovali a pak jako manžela a kamaráda odvezli na pohotovost, protože měli jako čela rozbitý o to, že jo, tak nějak. No a my jsme teda dojeli do toho, do ty Ivanky a švagr měl doma auto, dělal zásobování a tak pro to auto se synovcem odjeli a přitáhli ho, museli narovnat blatníky, že jo, a takový ty, aby to bylo schopný odtahu a my jsme mysleli, že tam asi dva dny budeme, jenomže my jsme druhý den zjistili, jak jsme pomláceni, jak nám vystoupily modřiny a jak nás všechno jako bolelo, ale tak jsme se zdrželi asi do úterka, abychom mohli jet vlakem domů. No a přijeli jsme do Hradce a manžel je odvez domů a mě dovez jako do nemocnice, protože já jsem měla vyvrtnutý kotník a hodně spuchlou nohu. Jenže jsem to nemohla hlásit jako úraz, protože tenkrát by to byl přestupek a ten řidič by za to měl nějaký prostě zlé, že jo, nebo nějaké vyšetřování. Tak jsem to svedla na to, že jsem se jako smekla v Tatrách, že jsme byli a že jsem si udělala výron. A oni už mě na to sádru nemohli dát, protože jsem to měla hodně napuchlý, ale to nic, dojeli jsme domů, já jsem potřebovala taky neschopenku, protože jsem chodila do práce a asi za 14 dní nebo tak nějak, tak švagr jel do Prahy bez to auto nám přivez do toho Hradce, tak šlo hned do opravny, že jo, my jsme se z toho jako dostávali a když jel zpátky z Prahy, tak vez nějaký funkcionáře ze Slovenska, nějak z toho výboru a tak prostě jsme jako povídali a ten jeden, snad to měl být švagr Husák a já přesně nevím. A on říkal, že ta situace není tak růžová, jak to vypadá, že prostě to je takový všelijaký. No, bál se mluvit, protože jsme se viděli poprvé, ani my jsme o tom moc nemluvili, ale věděli jsme, že se jako něco chystá, protože už na tom Slovensku bylo hned prostě vidět taková jako nenávist, nebo tam bylo cvičení sovětských vojsk a oni tam ty malé vesničky, tak to zásobování tam prostě jako vázlo. No tak jsme tak nějak věděli, že to jako není dobrý. No a toho 21. tady začaly jezdit ty tanky a prostě byla ta okupace. Takže já na ten rok 68 nikdy nezapomenu.
0: Boženko, jsem ráda, že i vy jste to vzpomněla. Jeden silnější příběh než druhý. Jenom bohužel my jsme výrazně přetáhli čas, takže já se nemůžu doptávat, ale to vůbec nevadí, protože vy jste vyprávěla poutavě a myslím si, že k tomu není potřeba nic dodávat, než to, že jsem ráda teda, že jste s námi i dnes večer a hlavně, že se zapojujete, protože, jak říkám, jste výborná vypravěčka. Děkujeme za vás.
1: Já vám taky děkuju a přeju všem dobrou noc.
0: Aby bylo. Bylo vám 17, 30 nebo třeba 50, na věku nezáleží. Důležité je, co se tehdy stalo. Které léto si dodnes pamatujete úplně přesně? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. Máme minutu po půl jedné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se největší životní změny odehrají právě tehdy, když máme pocit, že jen odpočíváme a užíváme si prázdniny. Co nečekaného přineslo léto vám? Ptám se paní Marie, která volá od Brna. Zdravím vás.
1: Dobrý večer. Ano, tady je Marie. Já prosím vás, volám na toto téma, protože vzpomínám na léto roku 1968. 22. června jsem se vdávala a brala jsem si kluka, měli jsme se rádi a měli jsme jako naději, nebo mysleli jsme si zářná budoucnost, měli jsme spokojený rodiče, takže tak těšila jsem se. No a teď teda jsme měli objednanou takzvanou svatební cestu na 10. srpna k Balatonu. A bylo to jako sobota, jenže zrovna v den odjezdu zemřela babička, kterou jsem teda měla hrozně ráda. A teď ve mně byl takový boj, jestli jet nebo nejet. No ale zvítězilo teda, že jsem jela na tu cestu svadební, no ale půlku, dá se říct, tu první půlku jsem probrečela, protože mě bylo hrozně líto, že jsem babičce na pohřeb nešla. No a teď teda pak jsem se nějak zpamatovala a zbytek dovolené byl dobrý. No a teď jsme odjížděli dom z Bukurešti zvláštním vlakem. Tenkrát jsme byli jako od svazu mládeže a to byl zvláštní vlak vybavený z Budapešti jako pro ty rekreanty. No a teď jsme jeli, byla tma a najednou jsme teda zastavili a vůbec jsme neviděli, kde jsme, co se děje, všude tma. Stáli jsme víc jak 2 hodiny a přišel manžel, někam v tom vlaku odešel, přišel a řekl mně, nemyslí si, že se tak hned dostaneme dom, jsou zavřený hranice, přepadli nás Rusy. A já mu říkám, prosím tě, kdyby řekl, přepadli nás Němci, ale Rusy jsou naši bratři, co by nás přepadali. Preno, podívej se z okna. No tak jsem se podívala a zhruba 20 metrů od sebe stáli vojáci s napřeženýma samopalama. No tak všichni jsme teda v tom kupé stvrdli a čekali jsme, co bude. No až teda, já nevím po jak dlouhé době, ale už bylo světlo, tak nám poručili vystoupit, naložili nás na autobusy a vezli nás, tam byl jako internát, kde byli učňové a protože teda byly prázdniny, tak to bylo volný. No a postele železly nad sebou a tam jsme teda měli být. Jenže jak všichni z Rumunska, z Bulharska, já nevím, odkud se dověděli, co se děje, no tak všichni jako spěchali dom. A právě, že jsme byli na těch hranicích, tak všichni tam zůstali stát, no a všechny jako směrovali do toho internátu, kde jsme my byli. A my už jsme pak ani si neměli kam sednout, protože tam bylo plno těch svazáků teda. No a tam jsme byli 4 dny a dávali nám jíst chleba a mlíko nebo rohlíky. No a potom nás nasadili zpátky do vlaku a vezli nás do Budapešti. No a tam teda jsme byli tak jeden den zhruba a dali nám asi 100 těch forintů, to už si nepamatuju přesně, nějaký peníze nám dali a jeli jsme zase zvláštním vlakem dom a hrozně jsme se teda všichni báli, protože jsme jako znali, jak se Rusi chovali hlavně k ženám za druhé války, když přišli sem do Čech, že? No, ale úplně cesta byla perfektní, bez jakýchkoliv problémů. Vůbec na žádného Rusa nic jsme nenarazili, nikdo nás neotravoval ve vlaku. No a přijeli jsme šťastně až do Brna a z Brna teda domů. No a to vítání s rodičema, to si nedovedete představit, protože my jsme nevěděli, co se tady děje a oni vůbec nevěděli, co se děje s náma. No takže ten výsledek byl takovej, že teda to bylo hrozný, ale zase šťastný, že jsme v pořádku doma. No takže to je můj zážitek na rok 68.
0: Paní Marie, já jsem úplně nadšená z vašich dnešních příběhů, z toho, jak mluvíte, jak poutavě dokážete upoutat naši pozornost, ale bohužel opět jsme na čase 6 minut 30 sekund, takže nemůžu se doptávat
1: dál. Já už mluvím tak dlouho? Ano,
0: to bylo škoda vás přerušovat. Já jsem si to chtěla vyposlechnout až do konce a hlavně vím, že naši posluchači chtěli vědět, jak to dopadne. Bylo to napínavé, tak dorazili jste v pořádku domů, i když ten svět, do kterého jste se vrátili, byl úplně jiný.
1: Jinej.
0: Ano. Děkuju za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Loučím se, opatrujte se a zase někdy. Ano, budu se těšit.
1: Děkuju, jste hodná.

0: To byl Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Noční linka Českého rozhlasu bude pomalu končit, ale ještě před sebou máme jeden telefonát, poslední. Kdo nás jim provede, kdo bude vykládat svůj příběh?
1: Dobrý večer, tady zaslyším rádio, linku.
0: Ano,
1: super.
0: Dovolala se
1: už paní... jsem k vám několikrát volala, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Krásnou noc přejeme, léto, které změnilo můj život, téma i pro vás.
1: Tak já zdravím všechny posluchače, už jsem to tady několikrát k vám dovolala, říkala, že jsem ho spotkala, když večer přijdu z práce, tak si pustím vaše rádio a poslouchám. Tak vašemu tématu dneska. Já jsem x let jezdila za spolužačkou na Korfu do Řecka. Moře to, mořské plody, úplně unešená. Bohužel, potom se mi narodil syn. Ne, bohužel, díky bohu, řeknu tak, narodil syn. A už jsem tomu moři s tím miminkem nemohla. A známí mě ukecali, přesvědčili a jedu do Nisi v Polsku, že tam je krásné písečné jezero. Tak jsme tam jeli.
0: Ano.
1: No, nádhera. Kluk měl 3 roky, Jareček, a letos má 36 roku. Každý rok tam jezdíme do Nisi. Bydlíme v Javorníku, máme to půl hodiny autem, jako na pláž. Krásná písečná pláž, bez placení vstupu, parkovného, takové věci, restaurace. Modrá voda, no něco božského nádherného, opravdu. Takže už po moři, po Korfě netoužím, protože ráno sedneme do auta, jdeme do Nisi, večer se vrátíme a jsme spokojení, úplně nádherné. Jste tam?
0: Ano, ano. Já se to živě představuji, protože to znám. Už teda modrá voda, když jsem tam byla já, tak tam rozhodně nebyla. Ale no, ano. Budete pokračovat?
1: Tam jsou, no. Že vás přerušu, tak jako na konci Nisi u hráze, kde se kdysi doloval písek a to, tak tam jsou placené pláže, placovné parkoviště, všechno. Ale my jezdíme jako z kraje jezera, je tam výborná restaurace, dělají tam perfektní pstruhy a všechno, no něco nádherného. A byli jsme tam i týden na dovolené, koupili jsme si chatku, všechno to. Vždycky ráno v 6 hodin jsem šla na pláž s českýma pivama, a rybáři připluli, dali mi ryby, tak jsme si dělali na snídani rybičky, pstruhy na grilu. No opravdu, jako moře je krásná věc, ale už, jak jsem poznala Nisu, Niské jezero, tak tu Blankytnou zátoku se to jmenuje, tak jako už po ničem netoužím, jako je to fakt, je to tam božské, úplně nádherné. A tím, že jsem ho spotká, tak kolikrát mám turisti a ptají se, kde, co, jak, tak je posílám do Nické jezera, tady do Polska, do Zlatého stoku, do těch Zlatých dolů, to je úplně úžasné. Jo, na náš krásný Javornický zámek, že prostě úplně, no, mohla byste si taky někdy udělat výlet do Nisy na jezero a budete unešena. A já jsem závodně plavala ve škole a můj sen je to jezero přeplavat. Už 2x mě vrátila jezerní stráž s tím, že pokud budu plavat dál, tak mi tam dají mi pokutu. Takže se musím v půlce jezera nebo většině jezera vrátit a plavat zpátky do naše zátoky. Asi tak nějak.
0: Paní Emo, znám to, tam byla jsem tam naposledy před 2 lety, neměla jsem tady štěstí na tak modrou vodu, právě naopak, protože
1: ale
0: byla konec léta.
1: Ale záleží, kde jste byla, jestli na hlavní pláži, anebo na kraji jezera, ten Blankytné zátoce.
0: Jeli jsme tam ze Zlatých hor, ale nedokážu už vám říct, v jaké části jsme byli. Ale teda to končíme nádhernou pozvánkou dnešní noční linku, tak to je krásné, jak se nám bude hezky usínat s tím, že třeba někdy, když budeme mít možnost se dostat tedy právě na tuto krásnou část naší republiky, přeje tedy hranice směr Polsko, tak se můžeme zastavit právě u těchto dvou jezer. Tam je vedle ještě to Otmuchovské, nebo jestli to tedy vyslovujeme, vysloví správne.
1: No, Muchovské kamene jezero, tak sme byli tam, či sme byli. Ale Nízké je písečné, pretože tam se doloval písek a zapal. Takhle to řeknu, podle historie, co mi říkali, tak za druhé světové války tam se jako písek doloval, vězni tam dolovali písek pro nacisty. A v té Blankytné záchodce nahoře stojí vila, úplně nádherná, krásná, s tmavýma sklama, a to bylo podle historie, ta Blankytná zátoka byla letní sídlo SS. A v té vile přebýval Hitler, když byl jako, měl dovolenou nebo to. Ale tím, že se to zatopilo, jo, tak vlastně zůstal krásný písek, krásný žlutý písek, teplino, něco nádherného. Ještě vám můžu v rychlosti říct, že jsem se v Jeseníku, jak pracuji, seznámila z lázní s děvčatama, které hrají v Praze ve Státní filharmonii a měli ozdravný pobyt v našich lázních, v Pryznici v Jeseníku. A tak to jedno jsme se zkamarádili a to přijeli k nám na dovolenou a ukázal se mi Nízké jezero. A ty její kolegyně všechny okamžitě si objednávali dovolenou v Nízkém jezeře. A říkali, už žádné moře, nic, jedeme do Polska, úžasné, s tím, že jako projdou náš zámek, Zlatý stok a ty Zlaté doly a to. A byli úplně z toho, z té filharmonie, ty děvčata unešené.
0: Dobře. Emo, je čas se rozloučit. Tak krásnou noc přejeme, krásný nový den. Těšíme se zase příště v Noční lince. Dobře?
1: Já taky, já ráno jdu do práce a večer uvidím, jakové téma, když tak zase zavolám něco pěkného.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
1: Tak.
0: Jarka Barboříková, děkuji za pozornost. Děkuji za čas, který věnujete Noční lince. Děkuji za vás. Těším se zase příště tady naslyšenou v nočním vysílání Českého rozhlasu. Do té doby se mějte hezky, užívejte dál písniček, které nestárnou, a mějte radost z maličkostí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
2: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
1: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
2: Mluví se o vás po celé Praze.
1: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
2: Nevím, kdo by měl přijít.
1: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
2: Proč mě?
1: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
2: Tak pokračujte.
1: Čím třeba?
2: Nazývání věcí pravými jmény.
1: Dobrá. Bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
2: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
1: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
2: A to vás baví?
1: Baví a posluchače taky.
2: Řekla bych, že to musí být nuda.
1: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
2: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá, no tam může mít spoudný jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka a to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku? Ano. Je, škoda, že jsem nehrál mlináře. To
2: je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně. Ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřice. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávejte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřice. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je jít tak z kvítku na kvítek, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.

práce. A také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Orgán v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářel ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já
3: tak spolknu a budu vám
4: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem.

0: pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
2: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba Šato Radině.
3: Prosím, službám, pane doktore, službám.
2: Pane Vrchní, to jste nespatný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
3: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
2: Ježíš, to je chování, co? Jenom jí pogratulovat, doktore.
4: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
2: Prosím. Zubok, nejseš promovaný?
4: No jo, ale učitel.
5: Tě to je.
2: A tom řece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, chci tě, doktor. No.
6: Už víš, kde budeš učit?
2: Prosím tě.
4: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
2: Čáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
6: No tak, děti, teď
2: pozor.
6: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu
2: Aminko.
6: Učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
2: A pijte to pomalu, děti.
6: Je to drahý.
2: Radině, to.
4: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči a zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
7: Legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
2: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou sama sranda, že? A rozum žádnej.
7: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Třeba mě by zajímalo, z čeho budete živit.
2: No, co to oni mají vystaráno, to z Vlastinech tuzeru, co?
7: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli, zatím u nás.
2: Co?
4: No, jako zatím.
2: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
2: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
7: Ty nejtiš ani nevíš, co říkáš.
2: Jsem něco řekl. No, řekl jsem něco.
6: Ale vůbec nic.
2: Je to pravda, ne?
7: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
2: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou. Ne? Co pa?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
0: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl, nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
5: Potom mě požádal o ruku.
8: Tam v tom Karolínu?
5: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
9: Kde?
5: Ve vinárně! Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
10: No a má už místo?
5: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
8: A co bydlet, to budete u nich?
5: Tam to nejde.
8: Ne, oni nemají velký byt.
5: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
10: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
5: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
10: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v Panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
11: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

doufám, že budeš mít víc rád, víc rád. Vzpomínám, vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobíl.

0: že je trápení. Člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kdy bude svajba. On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment. Si vyneš rovnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě podle to povídáš. Já se budu starat o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo co sama?
5: Celý her! Nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství. No,
5: to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jim přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková potvora, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takovej ohlava s frňákem, jak okurka by mohla k takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jeta nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle, ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by líp?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, hajdej! Běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Mlčet a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráče ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak půjdeme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: Zamkněte dveře.
3: Ne, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, opravdu, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky,